0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Plejak. Plejak. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
1: Sick shit, man. Straight up fucking for real.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

kůže. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Don't be mad at me.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Plejak. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.
2: Čaute, tu Viktor Ory, počúvate Radio Wave.

0: Rádio Wave. Děláme viny.
1: Daj, já jsem, když jsem si fest pustil, vydal jsem taky, že...
2: Další den, tak
1: jsem nespal bar se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mě...

0: děláme vlny.
1: Ahoj Kufi, jsem tvá medicína. Mám pro tebe píseň. Poslouchej.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Anet X a Spice Licious za pár vteřinek 8 hodina ranní, posloucháte Radio Wave a Lukáš Pastejřík přináší dnešní první zprávy.
1: Zprávy Radio Wave. Zprávy.
2: Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají lidé v Česku i několik měsíců. Organizace, které tyto programy zajišťují, letos nedostaly od Ministerstva spravedlnosti peníze pro dospělé klienty. Některé proto omezují kapacity nebo zakládají čekací listiny. Podle rezortu může soud v odůvodněných případech zohlednit, že člověk neměl možnost uložený program absolvovat. Pro mladistvé klienty ministerstvo dodatečně vypsalo dotační výzvu v dubnu. Česká obec Sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci Sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se můžou těšit například na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní s pevnou rýmovou strukturou. Podrobnosti o programu jsou na webu České obce Sokolské. Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu 7letého rozpočtu Evropské unie na období v letech 2028 až 2034. Projednají taky dění na Blízkém východě. Včera už řešili mimo jiné unijní konkurenceschopnost. Dál jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o situaci v zemi a o případných mírových rozhovorech s Ruskem. V Praze dnes začíná hudební festival Metronom. Třídenní akce nabídne koncerty Nicka Cavea, Stinga nebo Toma Odella. Po 12 letech se pak do Prahy vrátí poproková skupina Manic Street Preachers. Metronom má letos premiéru na letišti v Letňanech, kam se přesunul z holešovického výstaviště.
1: Sport.
2: Fotbalová reprezentace ani po druhé na mistrovství světa neudržela vedení a s Jihoafrickou republikou remizovala 1-1. Češi vedli po gólu Sadlíka, soupeř vyrovnal v závěru z penalty. Národní tým tak bude hrát za týden o postup do play-off proti jistému vítězi skupiny Mexiku.
1: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na horách pak kolem 25. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Krásné ráno, hezké vstávání všem, kdo se teď probouzejí. Máme tady pro vás krásné 3 hodiny vysílání společně s Terezou a s Filipem.
1: Krásné ráno, prosím vás, nenechte se zmást. Mat 213 tedy zpíval o roku 2016. Máme rok 2026, jo, jenom aby jsme to uvedli
0: ale
1: na pravou míru.
0: Já to teda sama často napíšu blbě. Jako, jo. Hrozně často vím, že má být jako 2, 0 a na konci 6 a místo 2 jsme tam pak vloudí jednička.
1: Není to jednoduchý to psaní.
0: Není to jednoduchý a prostě 2016 je něco, k čemu já se jako podvědomě prostě vracím. Moje ruka úplně
1: nostalgicky.
0: Jako...
1: Ty víš, co se dělala?
0: Jako médium úplně se připadám. No, já se obávám, že nějak to samý, co teď.
1: Krásná věc. To v podstatě dělají i media service, protože v něčem navazují na předchozí nahrávku Mikey is the last sword a teďka mají venku novinku Knickers. Je ještě o něco propracovanější, ale pořád pokračuje v tom konceptu hashtag iPhone Music, takže dělání hudby na telefonu, to je svek. Enough. We just the fuck.

0: Jordy Grip a Holy Holy, tuhle krásnou písničku si můžete asi už brzy poslechnout naživo, protože právě Jordy Grip přijíždí do Prahy, a to dokonce za takového, docela bych řekla, vřelého přijetí.
1: V době, kdy jsou v trendu morning coffee ravy, tak vy si můžete dát takovou matiné show, to znamená odpolední takovou kulturní událost, protože Jordy Gripa koncert večerní v Bike Jesus 3. července se tak rychle vyprodal, že Hard Noise Promotion přidali ještě teda ne druhý termín, ale druhý čas. To znamená, že už v 16 hodin můžete dorazit na vlastně jakoby stejný set Jordyho Gripa a pak se třeba setkat venku před Bike Jesus na ostrově Štvanice s těmi, kteří tenhle zážitek teprve zažijou. To je docela zajímavý.
0: To je docela hezký, jakože prostě odcházíš z koncertu a lidi na něj přichází.
1: No, já už
0: taková
1: to viděl.
0: Časová kapsule, víš, jakože jaký to bylo? Hele, super, no pojď, jako vlastně když jdeš třeba maturovat, že jo, všichni čekají venku, ty vyjdeš ven, říkáš si, uf, mám to za sebou, a všichni, jaký to bylo? Jo, v pohodě, v pohodě. Takže možná to bude taková maturita prostě.
1: A ti největší fanšmekři samozřejmě zavítají na oba ty časy.
0: To chci vidět. A to už byste ale museli mít lístky, protože ty jsou vyprodané minimálně na tu pozdější variantu. Zároveň taky ve 4 odpoledne vám to nabízí možnost vzít sebou na koncert lidi, kteří třeba jako od 9 už by se jim nechtělo.
1: Jsou
0: babičky,
1: děti
0: prostě. Jako lidi vlastně, kteří si z toho chtějí udělat jako odpolední takový čaj o 4. v Bike Jesus.
1: Nebo
0: tak
1: lidi,
0: to je super.
1: Co třeba pracují večer, co mají noční směny.
0: Právě třeba někde jinde v baru. Takže vlastně má to ještě další perspektivy, kterých se dá využít, kdyby vás Jordy Grip vzal za srdíčko, tak 3. červenec je tady pro vás. Teď už Tokyo Drift a Baby navždy.

0: Rick Farin a Nothing, takové trošku větší nic na vás čeká v questu, protože to bude jenom ve dvou s Jardou Mevaldem a Lukášem Grigarem, ale možná to úplně kluci zvládnou a tentokrát se podívají na zoubeky Jamesy Bondovi, který si dočkal své nejnovější hry v podobě titulu 007, nejenom dvě nuly, 007 First Light.
1: No, Jarda a Lukáš slibují, že nepřijdou žádné dvě nuly, ale dvě nuly přijdou minimálně v souvislosti právě s tím Jamesem Bondem. Takže jak se povedla první herní bondovka po x letech a nechybí třeba Craig, Connery nebo Brosnan, co se budete rozvídat dneska po 18. hodině?
0: Proč se hlavně odehrává na Slovensku? To mě zajímá ze všeho nejvíc, takže dnešní quest po 18.
2: Quest.
3: Quest.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.

0: Olivia Rodrigo a Robert Smith, What's Wrong With Me, pokud máte pocit takové hodně jako zvláštní tíhy v tomhle jinak docela jako příjemném songu, tak to může být tím, že ta třetí deska, kterou právě vydala Olivia Rodrigo, se jmenuje You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, takže prostě na holku, na zamilovanou holku vypadáš docela smutně, což teda je jako je ještě mnohem dál než taková běžná melancholie podle mě.
1: Rodrigo to má v něčem podobně jako Taylor Swift, taky vždycky napíše desku po tom, co se rozejde. Tyhle holky se furt rozcházejí. Prostě.
0: Ale všichni napíšou desku, když se rozejdou.
1: To je pravda, to je pravda. Robert Smith si myslím, že to ve své kariéře neměl tak úplně jinak, ale přece jenom mezi těmahle dvěma je rozdíl 44 let, což je teda hodně. Přesto na tom tracku působí, jakože zpívají úplně ze stejného místa smutku. Oni se poprvé potkali společně na pódiu, kdy jako spolu vystoupili, tak to bylo před rokem na festivalu Glastonbury a to byl pro Olivii v něčem splněný sen a teďka vlastně se stala průlomová věc v její kariéře a to, že po těch, tohle je třetí deska, pokud se nemýlím, a poprvé je tady vlastně featuring a rovnou takhle masivní, jako je právě tahle legenda z The Cure.
0: Když se prostě s někým tak nějak potkáte na pocitu, který se těžko popisuje, dá se vyjádřit jenom hudbou a zároveň je úzkostný, tíživý a můžete tím pádem společně tvořit, protože si rozumíte, i když vás dělí třeba dvě generace, to je zajímavý a hezký moment.
1: Počkej, takže jako hudba spojuje?
0: Jako právě, no. A hlavně, nebo trauma bonding, prostě se neptá, chápeš. Vetlek už nás teď čekají a Vet Dream, což je něco, z čeho se teď možná probouzíte. Máme 8.40.

0: jít společně s FKA Twix. No a vy, pokud musíte už jít, tak si můžete vzít tady naše vysílání do kapsy klidně.
1: Já to doporučuji.
0: Taky si doporučujeme počkat na další zprávy, do té doby ještě Holly Humberstone, Titanic a nebo Noga RS.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Noga RS a její Fire Kites, dokonce i se zdravicí pro vás posluchače a posluchačky Rádia Wave. No a teď už se nám blíží opravdu hodně 9. hodina a Lukáš Pastejřík přináší další zprávy Rádia Wave.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny měly platit ode dneška. Asociace ale upozorňuje, že příslušný zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dřív oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. Tvrdí, že cílila na ozbrojence Hizbaláhu a jejich infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany šíitského militantního hnutí podporované Íránem. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách. V americkém Chicagu se otevřela prezidentská knihovna Baracka Obamy. Má připomínat odkaz první černošské hlavy Spojených států, ale taky sloužit místní komunitě. Kromě muzea jsou součástí projektu i rozsáhlé veřejné prostory. Na 8 hektarech se nachází nová pobočka chicagské městské knihovny, basketbalové hřiště nebo pikniková zóna s grily.
1: Sport.
3: Dnešním tréninkovým dnem startuje motocyklová Grand Prix České republiky. V 9 hodin a 50 minut dopoledne se na trať brněnského autodromu vydá poprvé taky jediný český zástupce v mistrovství světa Filip Salač, který v minulém závodě třídy Moto 2 dojel druhý.
1: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na horách pak kolem 25. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kesí Entitled, no a teď nás čeká zpráva, která se tak trochu tváří, že by mohla být z filmového ranku. Tak se podíváme na to, jak se vám může podařit vlastně taková životní kariéra, pokud se rozhodnete točit prostě až úplně do posledního možného momentu. Budeme se bavit o Spielbergově novém sci-fi, které podle ČSFD nejspíš nebude hitem.
1: Spielberg jako ten žánr sci-fi samozřejmě dlouhodobě ovládá, je v něm doma, ale jeho poslední snímek Fablemanovi byl takovou odbočkou. On se vytasil s ryze osobním příběhem a vlastně žádné velké halo z toho v kinech nebylo, ale sám Spielberg dával od začátku najevo, že tohle rodinné drama bude jeho srdcovým projektem, že se týká prostě jeho životního příběhu, jeho rodiny a že u něj se na tržby nehraje. Trochu jinak už by to mělo být s tím aktuálním snímkem Den odhalení, kdy se Spielberg ve velkém vrací ke sci-fi žánru, no ale nevypadá to na nějaký obrovský tržby, vypadá to tedy, že teďka nejvíc stáhnou v kinech aktuálně horory a jsou to konkrétně dva, jeden se jmenuje Posedlost a druhý Backrooms.
0: Takže prostě, když to není dost strašidelný, tak vám to čísla neudělá, se ukázalo, pak taky jsou ještě takový taháky, třeba mít tam Zendaya, si myslím, to jo. Se pak ještě dá jakoby vykompenzovat.
1: A nebo prostě úplně se vyhnout všem kontroverzím, ale vytěžit do poslední kapky příběh Michaela Jacksona.
0: Přesně, takže buď to musí být jako životopisný film, nebo to musí být Zendaya, anebo strašný horor. Jakože nic jiného se už vlastně dělat nedá.
1: Hele, Spielberg mohl zavolat předem, my bychom mu to
0: jako
1: řekli.
0: My jsme tady vlastně od toho, kdybyste chtěli analýzu nějakého trhu, třeba jeho kreativní krize, vyřešíme prostě za vás a budete úplně v pohodě.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: plánu.
1: Přetrháme vazby, možná kdo trošičku přetrhal své plány a vazby je i Hugo Tox, protože se docela nedávno dostal do takového tradičního žánru beefu v rapové scéně, něco, co prostě někdy i chcete, aby se kolem vás tak jako rozvířil prach, všichni se začali zajímat o to, jak jste dobří a komu to tak nějak natřete. No a Hugo Tox zvedl hozenou rukavici mladého českého rapera OG Páva, který mu takzvaně dal dvě slova, prostě jenom jako se tak trochu o něj otřel a najednou z toho vznikl takový jako hořící kanistr benzínu, bych řekla.
2: Ptačí válka, úplně ptačí válka, byl to Páv versus Holub, v tuhleto chvíli už je to asi, nebo považujeme to za ukončené, ono v tom moderním pojetí beefovat se dneska vlastně znamená, že si vyměňujete tracky na Instagramu, protože, nebo obecně na sociálních sítích, už to nebývají propracované singly, které jsou vydávány jakoby na všech kanálech, ale jsou to rychlé odpovědi. Čím rychlejší, tím líp dokážete, že jste to opravdu jako vysypali z rukávu a byli jste schopni zareagovat rychle, takže nejde jenom o kvalitu těch tracků v rámci toho beefu, ale jde samozřejmě i o nějaké tempo, které dokážete udržet, s jakou rychlostí udeříte a s jak kvalitním třeba videoklipem. V případě OG Páva to vlastně bylo propracované jako hodně. No a Hugo Tox potom ta jeho finální odpověď vlastně zvolil jako legendární instrumentál, který na jednom z nejtvrdších disů všech dob využil Tupac, byl to track Hit'em Up a myslím si, že jasně naznačil, že tam je velký propast mezi těma dvouma generacema a skoro jakoby přiznal porážku a šel prostě trošku jiným směrem. Takhle to vnímám trošku já, ale...
1: Trochu se to minulo, zároveň to jako dlouho vypadalo, že se prostě, že to nemyslej vážně, že oba jako ví, že na druhé straně je prostě adekvátní bojovník soupeř a že to vlastně může být jako jenom taková show, ale nakonec si myslím, že jakoby na zraněný ega a city jako došlo, no.
2: Taky si myslím zároveň, se mi líbí, jak to popsal Paul Gate v epizodě 2 Excalibru, kterou můžete sledovat třeba na našem YouTubeovém kanálu, kdy on tam řekl, že vlastně vidí nějaký podobnosti v OG Pávovi, když byl Hugo Tox mladej, minimálně v nějaký dravosti a v tom, jak se dokáže jako verbálně obracet. Takže myslím si, že se navzájem oba tak trochu cení.
1: Takže prostě, když se vám žák dostane na úroveň, ve které vás může porazit, no, o tom jsou podle mě jakoby nějaký filmy, ne v Ázii úplně.
2: Říká, nebo Star Wars třeba.
1: Nebo Star Wars třeba. A tady takový hvězdní války. Hugo Tox, ale teď momentálně s Arletou. G-code cards. Drop this shit.

0: Nukuluk a Crashing dneska po 8 hodině na vás čekají další bedny. Tentokrát se můžete podívat za myslí českého výzkumníka v oboru AI Matyho Boháčka.
1: Jakým způsobem se ta umělá inteligence liší od lidské? Na to vám odpoví Honza Žižka a taky hlavně Maty Boháček v dnešních bednách, které tak trochu volně navazují na předchozí formát otevřené hlavy, to znamená myslitelé, myslitelky, filozofové, filozofky, z různých koutů a hlavně odvětví toho lidského přemýšlení, takže pátá epizoda a její druhá část Beden dneska po 8 hodině v našem vysílání.
2: Beden. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: Fuše a Drive a teď už máme ve studiu hostku. S námi tady sedí Bára Alex Kašparová. Ahoj, hezké dopoledne.
1: Hezký dopoledne, děkuji za pozvání.
0: No a Bára tady je proto, že vám chce připomenout takový docela jakoby letní program. Takhle, když jsem byla malá a musela jsem si v létě dělat třeba opakování zlomků, tak to jako příjemný nebylo. Ale pokud byste chtěli psát do médií a zajímáte se o kulturu, tak máte možnost si dát takovou letní sérii workshopů. Je to letní akademie, je to už šestý ročník. No a tentokrát se bavíme o časopisu Artikl, který artikuluje nejrůznější témata o kultuře. Bára je jeho šéf, dramaturg, šéfredaktorka.
1: Šéfredaktorka, vydavatelka.
0: A co si připravila v rámci šesté letní akademie a hlavně možná taky proč, protože bys mohla klidně dál pokračovat ve své činnosti a žádnou akademii nedělat.
1: A měla stále hodně práce, nutno podotknout. Je to tak, je to trošku taková prázdninová práce navíc, ale právě letos mi přijde, že má velký smysl. Děláme ji pravidelně jednou za dva roky, z pravidla vlastně by to letos nemělo být, ale právě kvůli situaci, která tak nějak krystalizuje a odehrává se, jedná se právě o tu transformaci médií jako takovou, ale to nejen v Čechách v rámci třeba zrušení koncesionářských poplatků a tak dále, ale vůbec o změnu náhledu na informaci, na její hodnotu, na práci s informací a taky hlavně na to, jestli budoucnost má novinář, novinářka a jestli se týhle činnosti má smysl věnovat. Protože podnět, proč to uspořádat i letos, nikoli až za rok, bylo i to, že pracujeme v redakci ze stážisty poměrně pravidelně a dostávám právě zpětnou vazbu, že jsou od svých pedagogů demotivováni, že to nemá budoucnost, že prostě všechno bude psát AI, jak se všichni obávají, že nahradí tato umělá inteligence ve svých činnostech, tak právě i proto chceme těmhle mladým studentům žurnalistických a i mediálních oborů připomenout a hlavně ukázat z pohledu konkrétních expertů a expertek, že ten obor samozřejmě smysl má, akorát se transformuje. To znamená, věci budou trošku jinak a právě nyní jsme ve velmi zajímavé fázi toho, že jsme u zrodu té změny. A proto chceme vlastně mladé autorstvo připravit na to, že je důležité velmi citlivě pracovat s hodnotou informace, rešeršovat informace, pracovat s více zdroji a jakým způsobem to právě budeme předkládat v dialogu, v diskuzi, na besedě a vůbec práci s účastníky, účastnictvem.
2: Zájemci a zájemkyně mají vlastně šanci zúčastnit se toho open callu už jen 4 dny do 23. června. Co všechno je potřeba vyplnit, co všechno je potřeba odevzdat, než se potom vlastně můžeme stát součástí těch 4 letních dnů a kdo třeba přijde, kdo bude hovořit a je to třeba přístupné i pro někoho, kdo se toho open callu nestane součástí?
1: Mm-hmm. Jsme skutečně v takovém píku, zbývá pár dní do konce deadlineu, je to úterý 23.6. a přihlášení je poměrně jednoduché tím, že chceme opravdu vzdělávat širokou vrstvu nejen studentů, ale i veřejnosti. To znamená, že je program bezplatný, ale zase do něj přihlásit poměrně bezprahově. Samozřejmě součástí je ukázka nějaké práce, ale zároveň je to velmi benevolentní, protože cílem je edukovat. To znamená, že počítáme s různým jako rozptylem kvality těch prací, které budou zaslány, ale zároveň chceme trošku vědět, s jakým materiálem budeme pracovat a i tomu uspůsobit výběr expertů, který už je samozřejmě trošku předvybrán, ale ještě ho dolaďujeme, protože opravdu chceme, aby to bylo na míru. Součástí Akademie besedy bude expertní redaktor, korektor, překladatel, který má na kontě více jak 200 knih a opravdu expertní práci s jazykem. To znamená, že je schopen vysledovat a sdělit všechna úskalí, která v textech účastnictva budou přítomna a vlastně dát jim přímou zpětnou vazbu nejen v korekturách, kdy vlastně každý ten účastník dostane profesionální korekturu své práce, ale vlastně pak si o těch jevech i popovídat face to face právě na těch workshopech, na setkáních letní Artikl Akademie. Dalším hostem v rámci besedy hned v tom úvodním setkání bude vydavatel, šéfredaktor a moderátor. Nechám si jméno jako takovou třešničku, protože chci spíš navnadit na expertní role než na konkrétní jména. A ten samozřejmě v rámci šíře svého životního profesního přístupu bude mít skutečně co říct. Ale abych ještě teda shrnula, jak se přihlásit, je to opravdu jednoduchý. Na Instagramu v bio je link, který vede na web artikl.org a tam je sekce Artikl Akademie. Je to například v pravém panelu, kde je tam takový čtvercový obrázek, anebo je to přímo po rozkliknutí na Artikl Akademie Open Call. Je to taky ve feedu na Instagramu, takže lze tam tyhle ty informace dohledat poměrně bez problémů a taky jsme to dávali na Culture.net z hlediska výzvy, takže, nebo respektive příležitosti, takže i tam se to dá najít. Ale stačí vlastně i do Google napsat Artikl Akademie Open Call a informace zadá a vyhledá i AI.
0: Zároveň to ještě taky my můžeme podpořit tím, že řekneme, že adresa je akademie@artikl.org a tam pošlete svoje CVčko, ukázku své práce a taky, jakou činnost byste rádi v letní vlastně redakci Artiklu zastávali. Tak jaký jsou tam vlastně všechny pozice takhle, kdyby si měla někomu, kdo ještě třeba nebyl v žádné redakci, z čeho se dá vybírat?
1: Vlastně simulujeme tu skutečnou Artikl redakci, to znamená, že všechny pozice, které vedou k tomu, abychom my pravidelně každý měsíc už 13 let vydávali tištěný artikl, tak vlastně všechny ty pozice bychom chtěli nabídnout k vyzkoušení, to znamená samozřejmě redaktorstvo s ohledem na zájem o kulturní obory, témata a obsahy, pak samozřejmě fotograf, nebudu asi používat slovo fotografstvo, s tím jsem se ještě nesetkala, ale můžeme to probrat potom s korektorem, jak by to vyznívalo. Takže to znamená, že i fotograf je důležitá postava, která informaci komunikuje vizuálně, to znamená, je to samozřejmě důležitý prvek, který patří ke komunikaci a média ty informace komunikují. To znamená, že kromě redaktorstva fotografů může mít prostor i stylistický korektor, korektor, redaktor, který tak může třeba profesně konzultovat svoji jako náhledovou práci přímo s expertem a vlastně si vyzkoušet i třeba spolupráci s kolegy, kteří budou součástí letní akademie. A samozřejmě, protože doba se stále někam posouvá a my nejsme úplně anachroničtí, potřebujeme nebo chceme dát prostor i digitálnímu kontentu, přestože Artikl je primárně tištěné médium a myslím si, že to je jeho největší kvalita, zvlášť v době právě digitálního zrychlení, kdy opravdu to scrollování, které vede do nekonečných hodin, tak vlastně dramaturgie tištěného média usměrňuje na nějakém objemu určitého množství stran.
2: No a teď přihlásit se je přece jenom docela velký závazek, protože to znamená strávit s tou letní redakcí Artiklu. V podstatě ty celé letní měsíce jsou tam ty 4 dny, 36. to celé začíná, to bude ta první redakční porada, ale vlastně je možné, aby někdo, kdo se nebude chtít podílet třeba na vzniku toho letního čísla, tak aby se šel podívat a třeba se jenom tak jako středně edukoval skrz právě zajímavé hosty, hostky na jednom z těch termínů.
1: Je to tak, besedy a naše pracovní setkání budou otevřeny, budou probíhat v takovém velmi zajímavém stanu ve Veletržním paláci, který je součástí bienále ve věci umění. Tam se budeme scházet, budeme tam mít svůj klid, svůj prostor a je to otevřená akce, takže vlastně každý může přijít, poslechnout si experty a vlastně i třeba nahlédnout, jakým způsobem pracujeme. Ale pro účastníky, kteří mají opravdu zájem vydat a pracovat na tom výsledném srpnovém artiklu, tak je nezbytná účast ideálně na všech 4 setkání, kdy první začíná už 30. června, ale můžeme tolerovat, protože samozřejmě plány jsou plány, můžeme tolerovat jednu absenci, kterou pak doladíme v rámci online komunikace, telefonátu nebo prostě nějaký takový speciální individuální konzultace.
2: Budete za školu prostě.
1: Přesně.
0: Takže
1: tak.
0: Pokud byste si chtěli vyzkoušet kulturní publicistiku a říkáte, si letos v létě na to je ideální čas, nebo třeba máte rádi Artikl a čtete ho, tak máte možnost se na ploše 4 dní podílet vlastně na tomhle takovém letním seberozvojovém programu. Nakonec si potom budete mít v ruce artikl, který bude i vaším artiklem. No a připomínáme 23. června, což je už za chviličku, je deadline pro přihlášky na akademieartikl.org, takže se můžete přihlásit. S náma ve studiu byla Bára Alex Kašparová. My ti moc děkujeme za pozvánku. Budeme držet palce všem, kteří se přihlásí, aby ten letošní artikl v létě vyšel co nejlepší a aby si hodně užili tu práci, která je třeba potom v budoucnu čeká, pokud bude ještě existovat.
2: Děkujeme
0: moc. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Deb Never a Momentary Sweetheart, za chviličku Hame, nebo taky Bad Bunny, který je prostě taková esence léta.
1: Taky potom v 10 už poslední dnešní zprávy opět od Lukáše Pastejříka. A teďka třeba krátká pozvánka na Rosničku do Svitav, když máte na svém festivalovém webu sekci tickets a místo toho tam napíšete ticket a 3Z, tak to znamená, že to bude dobrý festival.
0: Taky tam možná bude rybník, anebo ne, to už je prostě otázka na Rosničku. Kdybyste se chtěli vydat vykoupat anebo poslechnout, tak určitě letos můžete.
2: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna, Berstan a Bal Spacák, www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Radio Wave.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
3: na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Těsně před odbytím 10. hodiny doznívá Bad Bunny a my už tu máme dnešní poslední zprávy, které opět přináší Lukáš Pastejřík.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Největší odborový svaz v Česku Kovo dnes odpoledne volí nové vedení. Třídenní sjezd začal už ve středu a o předsedovi rozhodne zhruba 160 delegátů. Kandidují stávající předseda Roman Gyurcso a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Zákonodárci na Kubě jednomyslně schválili rozsáhlé reformy, které povedou k privatizaci značné části socialistické ekonomiky. Mají umožnit třeba proměnu státních podniků na soukromé obchodní společnosti nebo vstup soukromých bank do státem ovládaného finančního sektoru. Investovat v zemi budou moct i zahraniční subjekty, včetně Kubánců, kteří emigrovali. Národní divadlo Brno dnes jako poslední premiéru sezóny uvádí Shakespeareovu komedii Sen čarovné noci. Magický příběh známý taky jako Sen noci svatojánské, ale diváci uvidí v modernější podobě. Režisérka Amita Keita v něm totiž porohodila osudy hlavních hrdinů, aby děj více odpovídal současnosti.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Český tým je tak po dvou zápasech ve skupině na třetím místě s jedním bodem. Pokud chce postoupit do vyřazovací fáze, s největší pravděpodobností musí v závěrečném utkání základní skupiny porazit Mexiko. Hrát se bude v noci ze středy na čtvrtek našeho času.
1: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Zejména na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na horách pak kolem 25. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Radio Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: What are we doing today then?
5: Just a bit of arguing, I think.
4: Why? What sort?

0: Rich Amery a In-N-Out, za chvilku taky třeba Skrillex společně s Tracy nebo Paselie a Sega Bodega. Teď se ale na chvilku podíváme na Mars, což se teda ne každému úplně jako poštěstí. Mattovi Damonovi se to podařilo v snímku Marťan. Nakonec ho tam vlastně zachránili brambory, viď? On to nějak přišel na to, nějak, začal nějak tam něco pěstovat.
1: Nějak to hacknul, nevím, jestli to nemělo otevřený konec, každopádně kdyby věděl, že ty brambory může hnojit vlastními výkaly.
0: Možná, kde by dneska byl,
1: možná je tam do dneška, hele, možná je tam prostě happy ever after, že jo.
0: Mars zůstává stále pro pěstování plodin v tom ne filmovém světě, ale našem světě nepřátelským prostředím. Ten povrch totiž pokrývá takzvaný regolit, jo, což je vlastně absence organické hmoty, no a za to...
1: Takový horší igelit prostě.
0: Výrazně horší, protože má toxický perkloráty, ať už je to cokoliv, a není tam voda v tom kapalném skupenství, jaký známe.
1: Což je možná ta vůbec jako nejhorší věc, ale jako i pro lidi bych řekla. Nicméně nový výzkum ukazuje, že biologický odpad astronautů, a teď nevím, jestli jakoby, jako v jakém rozsahu, ale prostě asi všechen biologický odpad, může být prvním krokem k proměně takhle nehostinných podmínek.
0: My jsme mu křivdili tomu Mattovi Damonovi.
1: On to uměl.
0: On to uměl, on to použil v tom filmu a právě se lidi jako smáli týhletý skutečnosti, ale teďka vědci vědkyně zjišťují, že to bude ta cesta.
1: Tak my už tak nějak jakoby víme, že třeba výkaly hospodářských zvířat můžeme hnojit, takže proč by to nefungovalo na člověka v nějakých extrémnějších podmínkách. No a právě pokud jste kroutili hlavu nad tím, že si tady ten regolit, mrtvý prach, dokázal právě Matt Damon obdělat, tak teď se ukazuje, že to vlastně jako že lidské splašky v kombinaci s nějakým lunárním a marťanským regolitem můžou nakonec přece jenom poskytnout potřebné živiny pro pěstování nejenom brambor.
0: Jaký má třeba zápach takováhle kombinace?
1: No hlavně ten zajímalo. Regolit, jestli no, nesmrdí třeba.
0: Jestli
1: že?
0: Smrdí marťanský regolit nebo ne. Nicméně teďka teda odteď budeme manifestovat splašky nejenom na Marsu, ale i na Měsíci, protože i tam by to mohlo pomoct s pěstováním.
1: Ukázalo se, že právě v tom regolitu sice ty složky jakoby nějakým způsobem jsou ty živiny, ale jsou chemicky uzamčeny v minerálech, no a proto jsou nedostupné pro rostliny. No a takže už jde jenom prostě o to, jak ho odemknout a tenhle ten mrtvý substrát proměnit v něco, co by mohlo způsobit klíčení třeba nejrůznějších plodin. Takže jak můžou lidské splašky odemykat regolit, je vlastně takový jako příslib právě i nových informací a možná i pokusů pro další marťanské zjišťování a taky přesouvání možná, jo? Kdybyste měli teda v plánu se přesouvat na Mars, tak je tohoto asi docela dobrá zahradnická příručka, kterou budete potřebovat.
0: Zároveň přesunutí do sekce Wave News na našem webu vám řekne o tom přesouvání marťanském mnohem víc.
2: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: chill.
1: Český rozhlas.
2: Rádio Wave.

0: Thanks so much, keep it tucked. My vás tady zároveň držíme v takovém jako sledu nejrůznějších pozvánek. Už jsme vás tady lákali na akademii, kde si můžete zkusit, jaké to je dělat kulturní publicistiku. Teď vás lákáme na něco ještě nízkoprahovějšího, protože to vyžaduje hrozně málo interakce, jenom stačí přijít a dívat se na zeď, což je většinou to, co dá se dělat na vernisážích. No jedna taková vernisáž proběhne už dneska v pražské galerii Klauda a s náma ve studiu sedí Tonda Jirát. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tonda nás zve právě do galerie, kam si pozval Olgu Krikun. Je to umělkyně, kterou znáte dobře už z nejrůznějších výstav a taky hlavně třeba účasti v ceně Jindřicha Chalupeckého. Tondo, představ trochu, prosím tě, práci Olgy.
1: Jo, tak Olgu jsem jako pozval logicky, protože ji zastupuju a spolupracujeme spolu dlouhodobě od vzniku galerie vlastně, takže byla otázkou času, kdy bude mít výstavu. Olga pochází z Oděsy, je to malířka, ale taky dělá instalace, dělala i videa, nebo předpokládám, že bude dělat taky. Prostě je to multidisciplinární umělkyně, která hlavně ale maluje a ta věc, kterou budeme vystavovat, jsou malby, dokonce oltáře, by se dalo říct. A ano, máš pravdu, budou na zdi. Ano.
2: Ta výstava má název Stardust for Tomorrow. Mm-hmm. Ty jsi nám před vstupem říkal, že Olga už je na cestě, což je teda hodně dobrá zpráva i skrz to, že ta vernisáž je dneska, začíná v 18 hodin v galerii Klauda. Tak stihne to?
1: Olga to stihne, teď mi psala. Ona má zároveň před týdnem otevřela totiž výstavu Bazilii, vlastně myslím, že pár dní před začátkem Art Basel, což je super, v takový malý galerii, která se jmenuje. Já vám to dohledám, protože
0: nevadí,
1: byli...
0: prostě někde v Baselu.
1: No ne, moment, tak když už o tom mluvíme.
2: Jsme v rádiu, tady by se měl mluvit.
1: Remise Basel, je to maličká galerie, vystavuje tam taky malby, což je super, že vlastně... Takže no, akorát mi včera napsala, že se omlouvá, ale že bohužel nestihne dorazit do rádia, takže...
0: Nevadí, můžete se s Olgou seznámit dneska večer na vernisáži. Zároveň ty si už nastínil, že vlastně Olga je z Oděsy, no a i její malba a ta aktuální tvorba je nějakým způsobem spjatá s válečnými tématy, tak kdyby si třeba trochu naznačil, jak se budou tahle témata odkrývat na jejich malbách, které dneska uvidíme.
1: No tak ten název výstavy Stardust Tomorrow, to je to zároveň název malby, která je na naší webové stránce. A je to vlastně odkazuje k nějaký naději, k budoucnosti, že všechno dobře dopadne. Je to velice jako vlastně pozitivní přístup k něčemu, co je prosto jakoby děsivý, jako je válka. Ty nové práce, když se na ně podíváte, tak jsou vlastně takový hvězdy nebo hvězdní prach a takový smajlíky, nebo jak to říct, obliče, což jsou často její vlastně autoportréty, se dá říct. Na černém pozadí tam je vlastně až taková jednoduchý koncept, ale velice pravdivý, že vlastně v té temnotě vidíme světlo na konci tunelu, když se tak dá říct. Olga mi třeba před tou výstavou říkala, že Ukrajinci jsou tak pozitivní v té strašné zimě, že furt se ubírají k tomu jaru a k tomu teplu. A vlastně z toho ta výstava dost velkou vlastně vychází. Je vlastně taky hezký, nebo je symbolický, že je to dneska v červnu, ještě dneska bude hodně velký vedro. Bude to taková jakoby letní výstava vlastně, ale na pozadí války, kterou všichni asi vnímáme. Že jo?
2: Dneska opravdu vedro je, tak budeme doufat, že v galerii Klauda pojede klimatizace. Pokud to stihne Olga, tak byste to měli stihnout i vy na tu 18. hodinu. Já potvrzuju tady z vašeho webu, že minimálně ten eponymní obraz působí hodně jako uklidňujícím a takovým relaxačním dojmem na mě. Přesto ale je šance, že třeba někdo úplně dneska nebude mít čas, tak dokdy potom ta výstava bude ještě k vidění?
1: Jo, ještě důležitý teda je zmínit, že autorkou textu k výstavě je Emma Hanzlíková, která napsala prostě úžasný text, který to celý krásně shrnuje. Takže ještě zdravím Emu, která tam bude večer taky samozřejmě. A Olga to 100% stihne. A výstava bude k vidění do 18. července.
0: Takže do 18. července se můžete podívat na výstavu Stardust for Tomorrow Olgy Krikun, pokud byste dneska nestihli vernisáž. Ta teda probíhá od 18. hodiny.
1: Ano.
0: Kdybyste chtěli ve Veverkově ulici v Praze, takže Galerie Klauda je to místo, kde se můžete dneska setkat s nadějí, která nám i v teplých letních večerech připomíná válečný konflikt na Ukrajině. My moc děkujeme za pozvánku a ať se dnešní vernisáž vydaří.
1: Moc děkuju.

0: Sega Bodega, Angel on my shoulder, takového andělíčka strážníčka budete potřebovat, pokud se chystáte v létě na dovolenou, nejenom proto, aby vám nepršelo, ale taky proto, aby vaše domovy zůstaly bezpečné, protože teď se díváme na server iRozhlas.cz a tam zjišťujeme, že léto není jenom sezónou festivalů a koupání v moři, ale taky zvýšeného procenta vloupání, protože když nejste doma, ale na dovolený, tak se samozřejmě jakoby k vám domů s nás dostává.
1: Nežijeme úplně v zemi, kde by byl standard nechávat si třeba otevřené garáže, pokud vůbec nějakou máte samozřejmě, nebo třeba nezamykat baráky. To nějak tak víme, ale přesto podle České asociace pojišťoven Češi mají strach jenom asi jakoby v rámci 7% celé té populace. To znamená 7% lidí u nás má strach z vykradení, ale data ukazují, že ten strach by měl být vlastně rozšířenější, protože třeba jenom v porovnání s tím loňským rokem počet vloupaček narostl o 20%.
0: Takže kdybyste třeba zvažovali, jak se tomuhle strachu, když už ho cítíte, třeba vyhnout, tak se dá i dům dost jakoby zabezpečit, pojistit, prostě nějak se připravit na to, že letní sezóna prostě láká i k tomu, aby se opravdu někdo obohatil ve vašich domovech a nemovitostech. Takže asi třeba jako primárně zamykat je dobrý, že jo, zjistit, jestli vaše dveře prostě vydrží, no.
1: Dobrý lifehack je taky třeba vůbec nic nevlastnit.
0: Pak, nikde nebydlet je taky
1: vám,
0: dobrý.
1: Pak vám nikdo nemůže nic ukrást. Aha. A pak, co bych ještě doporučil, jako ale velmi amatérsky, to samozřejmě úplně neberte za slovo, nejsem na to odborník, třeba si někde vylepit, jako tento prostor je pod kamerovým dohledem a nikde tu kameru ani nemáte. Ale jenom tak výstražně. Jako.
0: A vůbec nejlepší je nejezdit někam na dovolenou, protože tím vlastně jako si tu nemovitost můžete pohlídat.
1: To děláš ty letos,
0: to dělám já prostě a jako o vloupačky prostě já už se vůbec nebojím, no.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.
3: Servus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

0: Rose Grey a Clap to Your Arms, to je takový pocit, když prostě jdete z klubu, ale máte kam. A ne to nejenom, že jako máte domů kam, ale i ke komu. No a právě o tomhle pocitu zpívá britská zpěvačka Rose Grey, která se na hudební scéně pohybuje od svých teenage let, ale svoji debutovou desku nazvanou Louder Please vydala teprv loni, těsně před 30.
1: No pocit to je určitě dobrý, mít se kam vrátit, zároveň pak ti to můžou vykrást, že jo? Byli jsme u toho v tom předchozím
0: vstupu. Právě, právě. Takže vaše klubové léto nechť provází prostě pocit, že se máte ke komu vrátit domů, což vás taky může z toho klubu vytáhnout i dřív, si myslím, než bude pozdě. A zároveň prostě, že máte taky všichni klíče, jenom ti, kdo mají mít klíče a dobře zamčeno.
1: Možná se budete divit, proč teďka srovnávám Rose Grey a Smack One, ale Smack One má taky venku vlastně debutovou desku, ale v jeho případě je to kvůli tomu, že změnil alias. Rose Grey je zpěvačka, která vlastně už od svých od 12letého věku se věnovala vydávání hudby a je na té své hudební cestě, ale až teď vydává debutovou desku, ale není to kvůli tomu, že by předtím vydala debutovou desku pod jiným aliasem. Je to zároveň, prostě až teďka.
0: Zároveň taky ona ji vydává před 30 a Smack One si to album nadělil ke 40. To je ten další rozdíl, jinak je to v podstatě úplně to stejné. Úplně to samé.

0: same door as itches.
1: Listen, just remember this, yeah.
2: H a Guy Called, to je prostě z doby, kdy se Beefy ještě propisovali do playlistu, ne jak u nás, to je prostě, jo?
3: Tohle není ptačí válka,
2: to je první liga prostě.
3: Tohle je první liga, ano. H beefující se Central C, no a před námi Sophie and the Giants, taky 5-8G, ale mimo jiné náš odchod, který vlastně přichází úplně nejdřív, ten je teď.
2: Je plánovaný, takže všichni jsou s tím v pohodě, vy poslouchejte dál vysílání a zase brzy se uslyšíme.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
5: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
6: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
5: Že bych vyrazil za váma?
6: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
7: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
8: www.lfs.cz.
7: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
9: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Krásné, dobré dopoledne, 11 hodin 8 minut, posloucháte teď už dopolední a za chvilku taky odpolední on air na rádiu Wave. Příjemný poslech vám ze studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze přeje Krištof Šimek. Přátelé, pátek 19. června, víkend před námi, obrovské vedro, minimálně tady v Praze na Vinohradech, ale pokud se dívám na předpověď pro celou republiku, tak skutečně nás čeká velmi, velmi parný víkend, tak doufám, že ho ideálně budete moci strávit třeba někde u vody, v pohodě. I takový tip vám dneska ve vysílání dám. Jinak samozřejmě se zastavíme u našich oblíbených pořadů. Tentokrát to budou Chudáčci, je taky Nádech, taky Houpačky. No a po 12. hodině to by nebyl pátek, aby jsme nevolali Jardovi Mévaldovi a nebavili se s ním o aktuální epizodě Questu, kterou dneska v premiéře můžete poslouchat od 18 hodin. Krásný, příjemný poslech. Začneme rovnou s newyorským undergroundovým rapperem, ten si říká Vicky. No a nedávno vydal svoji novou desku Ancient History. Poslední single k ní se jmenuje Right Away, no a my si ho dáme na Waveu právě teď.
1: Don't say it, but right now we're bonding. He about to play.

0: Reggie Snow a Blackest Skin na vlnách Radia Wave, skoro 11 hodin 20 minut, no a to je čas, kdy si dáme ukázku z aktuální pořadové nabídky Radia Wave. Tentokrát míříme za Houpačkami, pořadem Míši Sladké. Tentokrát si povídala s herečkou, taky držitelkou třech tálií a taky mámou Terezou Dočkalovou. Ta prozradila, že když se její dcera narodila, tak celá rodina se kolem ní sesedla jako kolem ohně. V rozhovoru logicky přichází prostor na otázky, jako třeba jaká je máma, jak si s partnerem dělí péči a třeba proč za svůj největší životní úspěch považuje vztah s bývalou partnerkou, právě svého partnera. To se dozvíte z rozhovoru v Houpačkách. Teď si dáme krátkou ukázku, jinak samozřejmě v plném znění na webu wave.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: Já jsem díky tomu velmi rychle pochopila, že vlastně budu takovou mámou, jakým jsem člověkem, že žádná knížka mi jako neukáže žádný jiný směr a že jakoby raný rodičovství není dobrá doba na to, jakoby se nějak od základu měnit. Protože je to strašně rychlý, máte strašně moc problémů jenom s tím si na to zvyknout a nemyslím si, že to je prostě dobrá doba na to měnit nějakou svoji podstatu prostě podle něčeho, co někdo napsal. Asi to hodně fakt souvisí s tím povoláním. Já prostě o sobě opravdu už dávno nemám žádný iluze. Už dávno jsem se naučila žít se svojí trapností a vím, kde jsou moje limity jako člověka. A vím naopak, v čem jsem skvělej člověk. Takže vím, že něco z toho bude i naše dítě a mám pocit, vlastně nějak jsem i pochopila, že každá generace zamezí jenom určitýmu množství šitu a ten zbytek se přeleje do té další a že to je nějakým způsobem evoluce. Že jako dlouho mi trvalo se vyrovnávat, protože samozřejmě ty otázky toho, jak já jsem byl vychovávaný jako dítě, vyvstanou s tím, když se člověk stane tím rodičem. Že najednou si hodně začne vzpomínat vlastně na svý vlastní dětství, na to, co jeho formovalo. A nastane tam taková fáze, kdy má pocit, že jeho rodiče všechno poslali a že dělali všechno špatně. A pak nějak po téhle fázi dojde ta fáze toho smíření, kdy se vám vlastně to naopak vrátí k tomu, že vaši rodiče dělali to samé, co děláte vy. Dělali všechno, co je v jejich silách prostě. A naučit se prostě sám se sebou žít, když vám to děcko vlastně absolutně všechno okamžitě vyzrcadlí zpátky, je jako velmi těžký. Člověk se toho o sobě asi hodně dozví. A myslím si, že prostě pomáhá to, když se člověk bude brát takové, jaké je a bude to přijímat v tom míru, no, jak jsi říkala prostě.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Cowboys Don't Have Friends od Leeds. Teď posloucháte Radio Wave 11 hodin 30 minut. No, je to už asi nějakých 17,5 hodiny po tom, co začal zápas Česko-Jihoafrická republika na mistrovství světa ve fotbale, což samozřejmě, pokud je téma, která vás zajímá, tak jste určitě nabrýfovaní a moc dobře víte, co se včera stalo, protože my jsme hráli velmi důležitý zápas s Jihoafrickou republikou, který ale nedopadl podle našich představ. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém utkání na mistrovství světa, tedy po prohře s Jižní Koreou, tedy teď remíza s Jihoafrickou republikou 1-1. Národní tým si tímto výsledkem taky hodně zkomplikoval možnost postupu ze skupiny. Čeká nás ještě poslední utkání s Mexikem, které ale je na turnaji doma a které bude rozhodně asi nejtěžším soupeřem. Zároveň se bude hrát také v Mexico City v nadmořské výšce přes 2000 metrů, což je samozřejmě hodně a je to velmi specifické prostředí. Sportuje se v něm prostě úplně jinak, kor na té profesionální úrovni. No, ten zápas byl zpočátku hezký, pak už to ale šlo dolů, to asi se shodneme všichni. Řekne to i Pavel Horvát, expert Českého rozhlasu Radiožurnálu Sport, kterého znáte třeba z pořadu Desítka Pavla Horváta, tak zároveň rozhovor s ním a nějaká taková analýza toho včerejšího výkonu české fotbalové reprezentace je na našem zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz, takže hnedka na domovské stránce se můžete dočíst to, co možná včera rozhodlo a proč se českému národnímu týmu oproti očekávání nepodařilo porazit papírově slabšího soupeře. Držme palce, aby to třeba ještě teda v tom posledním utkání, které ale už jistě Česká republika se svou reprezentací musí vyhrát, třeba ještě klaplo. Nám teď na Waveu rozhodně klapne to, že za pár vteřin přijde AG, taky Soak nebo Dormant State.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Tak se rozvěd. My se nechcem rozcházet.
3: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
2: Spíš jsem se tak trochu vzdálila.
4: Okamžiky, které zažil asi každý.
5: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
4: Karel, já a ty. Premiéra zítra večer na ČT Art a v iVysílání.

AG a skladba For Granted, 11 hodin, skoro 42 minut, posloucháte teď ještě stále dopolední vysílání Rádia Wave. No a pokud vyrazíte na náš web wave.cz, tak se dozvíte třeba o aktuální kauze okolo Ivanky Trumpové. Magdalena Fajtová byla hostkou aktuálního Impactu pořadu Adély Šponerové. No a bavili se právě o tom, že Albánie není na prodej, což tedy zní z ulic této balkánské země. Od června tam lidé vycházejí pravidelně do ulic na protest proti plánovanému projektu luxusních rezortů Zetě amerického prezidenta Jareda Kushnera. Vlnu nevole mimo jiné vzbudil také rozhovor s jeho manželkou Ivankou Trumpovou, ve kterém popisovala, jak ostrov Sazan objevili. No a ona přijela na ostrov, který není zapomenutý, tedy možná pro Američany jo. Tak tohle říká právě novinářka Magdalena Fajtová, spjatá z minulosti také s Českým rozhlasem, teď aktuálně s Respektem. No a povídání je to více než zajímavé, protože má zrovna právě Magdalena Fajtová poměrně velký vhled do té lokální problematiky, sama tam často jezdí, takže aktuální Impact určitě nevynechejte a pusťte si ho třeba ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas, také na YouTube kanálu Rádia Wave.

0: Dohrávají nám Field Music a skladba Count It Up 7 minut před 12. hodinou, před pravým polednem. Do té doby stihnu ještě nabídnout Indigo de Sousa nebo taky DHD. No a po 12. hodině už nás čeká třeba právě Phoner s Questem, budeme si volat s Jardou Mévaldem, pozveme na aktuální epizodu a také se ohledneme za koncertem Davida Byrna, který byl nedávno v Praze.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dohrávají nám DHD a skladba Window, teď je přesně pravé poledne 19. června, posloucháte Radio Wave. Za chvilku další informace, teď je taky třeba Tomáš Palucha nebo Fulcrum.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Fulcrum, tedy Pišta Kralovič, ve 12 hodin a 8 minut dohrává jeho skladba Your Girl. Teď už jsme se přehoupli do odpoledního on airu na rádiu Wave ze studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze. Vás stále zdraví Krištof Šimek. 19. června v pátek, aktuální teplota hodně přes 1500 stupňů, je tedy skutečně horko v Praze, tak na to myslete a dodržujte pitný režim, protože to není pouze v Praze, ale to horko je skutečně napříč celou republikou. Tentokrát zamíříme v této hodině za Jardou Mevaldem, autorem pořadu Quest. Budeme si volat už za tři tracky, tedy za dobu, než nám dohrají zmínění, které zmíním tedy za chvilku, nebudu prozrazovat ještě. Každopádně s Jardou Mevaldem probereme novou epizodu Questu, která dneska bude mít premiéru v 18 hodin a která se zaměřuje na hry z prostředí Jamese Bonda a že jich moc není, respektive, že teď konečně přišla po letech první takováhle hra. No a jaká je, jak vlastně zpracovala ten svět Jamese Bonda a jestli třeba v ní jsou Daniel Craig, Sean Connery nebo Pierce Brosnan nějakým způsobem zachyceni. To všechno nám Jarda za chvilku prozradí. No a já teda prozradím, že do té doby tady bude Kalin, taky Moona a nebo teď jeden z nejnovějších přírůstků, co se tracků týče v playlistu Radia Wave, Vince Staples a jeho skladba Cutting.

0: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
0: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

0: Na rádiu Wave nám dohrává Black Tar Jesus a skladba People Pleasing, 12 hodin 26 minut. No a teď už slíbená premiérová epizoda pořadu Quest, tedy herního podcastu Rádia Wave. No a když je řeč o Questu, tak samozřejmě v tomto čase ve 12 hodin a 20 skoro minut můžu pozvat do vysílání samozřejmě Jardu Mévalda. Ahoj!
1: Ahoj.
0: Tak aktuální epizoda Questu podle mě osloví i spoustu lidí, kteří třeba tolik se v herním světě nevyznají, protože se věnuje velmi populární filmové, kultovní, už bych řekl, sáze o Jamesi Bondovi a vlastně je to taky poprvé, co takováhle hra vychází. Tak jaké jsou tvé první pocity proniknout do herního světa za agentem 007?
1: Já tím maličko poopravím, není to poprvé, ale je to po strašně dlouhý době, co se zase s Jamesem Bondem setkáváme i ve hrách. Už to je opravdu jako přes 10, možná 15
0: okay.
1: let, jako dávno, jo, co se ten James Bond jako objevil jako ve hrách, takže tě vůbec nebudu vinit z toho, jestli to nepamatuješ samozřejmě.
0: Dobrý, jsi hodný, díky.
1: Ale zeptám se tě, jaký ty máš tak Jamesi Bondovi, stačí jednou větou.
0: No, pro mě to je Pierce Brosnan.
1: Je to pro tebe Pierce Brosnan zajímavý. Tak to by se ti mohlo líbit, tohleto, protože tady sice nevystupuje Pierce Brosnan, je tady úplně nový agent, který se jmenuje samozřejmě James Bond, jak jinak. Ale ten agent si hodně půjčuje. Půjčuje si právě z toho Brosnana, půjčuje si částečně i z Daniela Craiga, půjčuje si ze Seana Conneryho, ale zároveň teda tím, jak si půjčuje, tak stále zůstává jako osobitej. A to se mi na tom hrozně líbilo, že vlastně ten mýtus Jamesa Bonda je už tak jako zakořeněnej v lidech, že si prostě, když se řekne James Bond, tak si něco představí. Když si představíš toho Pierce Brosnana, spousta lidí si třeba za poslední roky představí už i toho Daniela Craiga a spousta těch pravověrných Jamesa Bondovců si představí jenom toho Conneryho a nejde přes nic jinýho vlak. A tady v tomhle herním titulu, který dělali lidi, kteří mají velmi silnou herní zkušenost, za posledních 20 let opravdu udělali spoustu her, na který hráči přísahají a za všechny můžeme jmenovat sérii Hitman, tak v rámci toho, že vlastně se popasovali s takovýmhle úkolem, tak myslím, že to zvládli velmi se ctí a že, jak říkáš, že to může zabavit právě i lidi, kteří nejsou úplně jako takový hráči, kteří by museli hrát úplně každou novinku, ale vyzobou si ty 2-3 hry za rok a James Bond by mohl být jedna z nich.
0: Samozřejmě spousta různých filmových sérií má svoje herní tituly, tak by mě zajímalo, protože si určitě velkou spoustu z nich hrál, jaký máš obecně ty vztah k hrám, které právě reagují na nějakou popularitu přesně filmů nebo filmových sérií?
1: No to často bývá jako takový ten jednoduchý kafaštyk, jak se říká, že vyjde film, má nějaký úspěch, souběžně s tím vychází nějaká hra. To bylo hodně dřív, třeba 10-15 let zpátky, v době, kdy právě i ten James Bond jako relativně to vycházelo jak na běžícím pásu, ty hry s jeho jménem, ale pak se to tak nějak zaseklo a teď už jako se dá říct, že vychází i zajímavější věci. Třeba John Wick měl takovou velmi zajímavou hru, nebyla to jako střílečka, byla to spíš logická věc, ve který si musel s Johnem Wickem jednotlivý tahy vlastně dopředu myslet, to jak vidíš v těch filmech tu zběsilou akci, tak ono to vlastně bylo rozdělené na tahovou strategii, což bylo jako velmi zajímavý. Když si pamatuješ, když vyšla Mumie, ale hrál v ní Tom Cruise, ne ten Brendan Fraser, ale ten Tom Cruise, tak k tomu taky vyšla hra a nebyla to jako nějaká střílečko-mlátička, byla to z boku viděná plošinovka.

0: Moje představa o té hře teďka je, že vlastně já se tak trochu stanu agentem Jamesem Bondem a budu poslouchat ty příkazy, které mi dávají a co musím řešit za všechny možné situace. Zároveň ale já, když tady čtu text, který si nám i připravil na základě toho, co si s tou hrou zažil, tak proč se to Krucinál odehrává na Slovensku?
1: Odehrává se to na Slovensku, protože tam James Bond zažije svoji první akci v rámci MI6, v rámci té britské špionážní agentury. A vydávají se ne do Bratislavy, nevydávají se ani do Žiliny, ani do Trnavy, ani do Košic, ale vydávají se do Popradu. Vydávají se pod Tatry přímo, do takového obrovského zámku, který samozřejmě na Slovensku vůbec nestojí, ale vypadá jako, že by mohl. Mm-hmm. A odehrává se tam takovýto dostaveníčko lidí, kteří mají šedou minulost a šedou budoucnost. A ty sám samozřejmě jako společně s dalšími agenty z MI6, není to jenom o Jamesi Bondovi, jsou tam i ostatní, tak ty se tam vydáváš, ale jsi tam jako za takového toho začínajícího agenta, který jako ještě toho moc neumí a musí se hodně přiučit těm věcem. A je hezký, že kromě toho, že v těch filmech je vlastně Praha, podle filmu Casino Royale, místem, kde James Bond provedl svoje první dvě nuly, takzvaně v té 007, že tam vlastně je to takzvaně License to Kill a v Praze v těch filmech jsme to měli vidět, možnost vidět jako poprvé, tak v herním světě jsme opět jenom o přeshranici jsme museli přejet a máme to i na Slovensku.
0: Tak si toho važme a můžeme stále si to přivlastňovat, že to je pořád to Československo a že zase je tady nějaká výrazná stopa našeho prostředí v herním světě. Zahrajte si určitě nového Jamese Bonda, pokud vám nestačilo to, co vám teď prozradil Jarda Méval ve vysílání Rádia Wave. Od toho je tady samozřejmě nová epizoda v premiéře dneska v 18 hodin. Jardo, díky moc a těším se, že se trošku více zdokonalím zase v hrách a že Jamese Bonda si dám, protože zatím teda, co vidím a potvrzuje to nejen tvoje recenze, je to hra velmi úspěšná.
1: Dej si to, je to velmi dobrý.
0: No a my si teď samozřejmě dáme nějakou bondovku. Tak krásný poslech, Jardo, ahoj.

12 hodin 42 minut posloucháte odpolední vysílání Rádia Wave. Už jsme tady několikrát na Rádiu Wave jakkoliv zpracovali téma zpěvačky Evy Farné, která za sebou má 3 fantastické koncerty v pražském Edenu. Tento týden ale nabídl také jeden další vynikající koncert, tentokrát zahraničního interpreta. V Praze se představila výrazná postava z hudební scény posledních 40-50 let. David Byrne a samozřejmě zpěvák spjatý, ať už z minulosti s kapelou Talking Heads, taky svou solovou tvorbou. No a skutečně, pokud jste nebyli, tak se můžete trošku jako utápět ve smutku jako já, protože jsme opravdu o hodně přišli, my, kteří jsme nevyrazili, protože i ty titulky, co se koukám na různé servery, jak hodnotí středeční koncert v pražském O2 Univerzu, tak Láska je forma odporu, David Byrne přivezl do Prahy hravý komentář k současnému světu, nebo nadpozemský David Byrne dopřál Praze dokonalý koncert. Vizuální podívaná jako z jiného světa, David Byrne se v Praze předvedl i jako tanečník a neopomněl právě hity Talking Heads, takže skutečně možná škoda, že jsem nevyrazil, protože i ten setup, vlastně opravdu ty záběry z toho aktuálního turné, které se samozřejmě týká desky Who is the Sky, tak oni tam jsou vlastně všichni vystupující v takových oranžových košilích, oranžových kalhotech, mají velmi jako zajímavou synchronizovanou prostě choreografii. David Byrne samozřejmě chodí jako a la Phil Collins prostě s mikrofonem přimontovaným k obličeji, tak aby nemusel držet žádný mikrofon v ruce, no a fantasticky stále válí, takže si ho připomeňme třeba i ve vysílání Rádia Wave teď skladbou Everybody's Coming to My House, která už je z těch, ne že starších, ale není to teďka z té aktuální desky, ale já ji mám docela hodně rád, tak si teďka dejme Davida Byrna, no a příště, až se do Prahy zastaví tenhle skotsko-americký hudebník, tak už to nesmíme minout a nejinak byste měli udělat i vy.

0: novinka od Media Service a skladba Sleepover dohrává ve 12 hodin 53 minut. Posloucháte odpolední vysílání Rádia Wave, které ještě před 13. nabídne třeba Soccer Mommy nebo Annabelle. No a po 13. hodině se zastavíme třeba u aktuální epizody Nádechu.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Smart and Dumb, skladba, za kterou stojí zpěvačka Annabelle. Teď je přesně 13 hodin, 1 minuta, posloucháte Radio Wave. Příjemný poslech vám přeje Krištof Šimek.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: 13 hodin 8 minut, Winona Oak a skladba Island of the Sun dohrála ve vysílání Radia Wave, které tedy nabízí odpolední On Air, ve kterém už za chvilku zamíříme za novou epizodou pořadu Nádech, což je pořad, který připravuje Lucie Zajda a nějakým způsobem trošku navazuje na projekt Balance, který znáte od Petra Boušky. Řeší se tam spousta duševních záležitostí, jak se vyrovnávat v životě s určitými situacemi. No a za chvilku to bude o randění a co dělat, když nás randění unavuje a frustruje. Teď ale se zastavíme zároveň u hudební novinky v playlistu Radia Wave, protože většinou, když sedím tady ve studiu a vysílám, tak znám skladby, které tady budou a i třeba mám přehled o aktuálně nasazených novinkách. Tentokrát ale jsem velmi zvědavý, protože následující track jsem ještě neslyšel a vlastně tak trošku výříkově vidění koukám, kdože se to tady potkává, protože novinka v playlistu Radia Wave What's Wrong With Me je od autorského dua Olivia Rodrigo Robert Smith. Takže multigenerační neuvěřitelné propojení, které trošku se nabízí, protože Olivia Rodrigo evidentně ovlivněná kapelou The Cure, protože už si s nimi na Glastonbury zahrála a měla možnost právě s Robertem Smithem zpívat ty nejslavnější skladby. Tak teď tedy na nové desce přichází právě tady s tímhletím featuringem, který je velmi, velmi, velmi překvapující a zároveň asi určitě bude výborný. Ta nová deska, třetí v pořadí, se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. No a právě tedy tenhle ten featuring s Robertem Smithem je tam na pořadu dne. Zároveň je tam spousta také dalších jmen. Teď ale v tuhletu chvíli zmiňme právě kultovního zpěváka britské kapely The Cure. No a ten track, jak tedy vznikl, tak je to trošku o nějaké úzkostné spirále a neschopnost vstát z postele. Tohle to je věc, kterou by sám Smith ve svých textech určitě nezapřel. No a tak tady vlastně vzniká takový dojemný mezigenerační track o tom, že melancholie spojuje bez ohledu na věk i hudební éru. Tady vycházím z anotace, kterou nám připravil Filip Černý a Matěj Dvořák ke každé aktuální novince. Stále platí, že jsem ten track neslyšel a už jsem na něj velmi zvědavý, takže novinka v playlistu Radia Wave a nová deska Olivia Rodrigo společně tedy tentokrát na skladbě What's Wrong With Me s Robertem Smithem.
1: Novinka.

0: Big Boy Gleb na vlnách Rádia Wave. 13 hodin 20 minut posloucháte Odpolední on air. No a teď si dáme ukázku z nového dílu pořadu Nádech. Co dělat, když nás randění unavuje a frustruje? A co je to randící sabbatical nebo třeba termín slow dating? V novém Nádechu řeší autorka Lucie Zajda s psycholožkou Leonou Šímovou takzvaný dating burnout. Takže pokud něco takového na sobě pociťujete, tak si určitě tuhle epizodu pusťte, ale můžete to si poslechnout samozřejmě, i pokud to nepociťujete, jako třeba prevenci. Celý díl už teď na webu wave.cz, taky v podcastových aplikacích. My si z něj dáme teď ve vysílání Rádia Wave krátkou ukázku.
1: Jde nám vlastně o nějakou takovou dlouhodobou únavu, frustraci, vyčerpání, zrandění nebo ze seznamování, která je doprovázena nějakou apatií, cynismem, pocitem neefektivity, že ať dělám, co dělám, tak se mi tam nedaří. My dokonce i z čísel třeba víme, že až 75% uživatelů seznamek se s něčím takovým někdy setká. A z výzkumu taky víme, že se to častěji týká mladých lidí a častěji žen. V seznamování, když opakovaně zažíváme odmítnutí, tak to část lidí třeba i začne číst jako, že je se mnou něco špatně, že to říká něco o mé kvalitě jako člověka. Rozhodně pauza je dobrý způsob, který nám může pomoct z toho nějak získat jako odstup nebo nějaký nadhled. Často je to něco, k čemu právě s klienty a klientkami nakonec dospějeme, že si opravdu tu pauzu dají. Protože tam často na pozadí v hlavě běží ve chvíli, kdy nedělám nic pro to, abych se seznámila, a tak mi ujíždí vlak, ztrácím čas. A to myslím, že už opravdu není vůbec jako ku prospěchu věci. A že to vůbec nezvyšuje pravděpodobnost nějakého kvalitního seznámení. Za mě žít chvíli život, který není o seznamování a o vztazích, ale i o nějakých jiných hezkých věcech, může být taky moc fajn. Co se mi taky líbí, a je to takový trend v seznamování, takzvaný slow dating. Vlastně taková trošku kvalita versus kvantita, že jdeme po té kvalitě mnohem víc. Ty lidé si někdy zvolí, že v rámci daného měsíce budou mít třeba jenom jedno, dvě rande, ale zkusí to opravdu vzít jako kvalitně, pomalu, dát tomu všechno, zreflektovat si, co se o sobě díky třeba tomu danému rande, danému člověku dozvěděli. Pojďme si říct, že nějakou potřebu blízkosti a intimity v našich životech rozhodně nemusí naplňovat jenom partner, partnerka jako takový, ale je úplně v pořádku si tu potřebu blízkosti cítit i s někým dalším. Kamarádi, kolegové, rodina, známí. Jako pojďme být kreativní v tom, kdo všechno pro nás tu potřebu blízkosti a nějakého kvalitního kontaktu cítí. A ve chvíli, kdy to máme nasyceno různými způsoby, tak se stáváme i odolnějšími vůči tomu, když se nám zrovna s někým z těch všech nebude dařit.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

English Teacher a skladba R&B na vlnách Radia Wave ve 13 hodin a 33 minut posloucháte v pátek 19. června. Já už jsem to několikrát tady tak jako nenápadně zmínil, jak se tady dneska vyrovnávám s tímhletím šíleným vedrem, které tedy minimálně panuje v Praze na Vinohradech, ale zároveň panuje evidentně všude po České republice. No a zpravodajský server Českého rozhlasu iRozhlas.cz varuje tedy před tím, že budou velké taky přívalové deště, které souvisí právě s vedry, také hrozí kroupy a teploty zároveň přesáhnou 34 stupňů, což je tedy opravdu hodně. V Česku se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky, zejména v Čechách budou místy silné, doprovázet je bude přívalový déšť se srážkami kolem 40 mm, kroupami a nárazy větru kolem 75 km za hodinu. Vyplývá to teď z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, to je oblíbené slovo všech lidí, kteří se živí mluvením do mikrofonu, takže právě tento ústav varoval před velmi vysokými a velmi vysokými teplotami. To opravdu musím to zdůrazňovat skutečně mockrát, takže pokud by vás zajímalo, jakže to bude vypadat u vás konkrétně v regionu, protože díky aplikaci Můj rozhlas a digitálnímu vysílání nás teď můžete poslouchat skutečně odkudkoliv, tak se vypravte třeba právě na stránky Českého hydrometeorologického ústavu a podívejte se, jaké to konkrétní počasí se řítí na vaše končiny. Takový sumár a souhrn toho, co čeká celé Česko, najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz hnedka na hlavní stránce. Simi Livin' Life, taky Spinning Coin a nebo Kuku Chloe. To jsou tracky a interpreti pro příští minuty. I hope you know.

0: Zvedli. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.
1: Český rozhlas, rádio Wave.
0: Rádio Wave děláme.

13 hodin 43 minut dohrává nám na rádiu Wave Kuku Chloe a skladba Stamina. No a teď jedna pozvánka, taková malá domů trošku, protože v neděli ve 20 hodin bude mít premiéru nová epizoda pořadu Boys, který tedy pro rádio Wave připravuju. V té aktuální jsem si povídal s hercem, taky raperem, hudebníkem Danem Kranichem, kterého znáte třeba z dua Past. No a Past má venku novou desku, která se jmenuje Fotr, a ta deska, jak už název napovídá, hodně reflektuje zkušenosti právě Dana z poslední doby. Musel se vyrovnat bohužel se náhlou smrtí svého táty. Zároveň mu do života vstoupila dcera Františka. No a zároveň nějakým způsobem se rozhodl nebo dospěl do situace, kdy přichází v životě po všemožném hýření taky nějaké sklidnění. Takže opravdu velmi výživná epizoda. Doplňuji k tomu tedy právě a primárně zmiňuji i tu novou desku Pasti, kterou si určitě pustíte, protože je velmi dobrá a skutečně je to trošku najednou v jiné poloze a je vidět, že v tom má taky své prsty Idea z labelu Ty nikdy. Každopádně tedy těch nových věcí je teďka poměrně dost. Včera jsem poslouchal novou desku Izomandiase, který se vrátil s deskou nebo s albem Exit u palice a také si tam vyrovnává nebo vyřizuje účty s různými, ať už jmenovanými nebo nejmenovanými. No a novou deskou nebo novou tvorbou v tomto případě je taky třeba Smek, rapper ze Strašnic. No a toho my teď máme v playlistu Rádia Wave. Smek má také za sebou velké životní jubileum, protože v červnu oslavil 40. Do toho se taky brzo stane tátou. Uvidíme, do jaké míry se to projeví třeba v jeho tvorbě. Teď ale letní hit a skladba

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Y'all niggas know what's up. You say pandemic. Yo.

0: Luna, skladba Blind, dohrává krátce před 14. hodinou, kdy posloucháte Radio Wave. Ještě stihneme nabídnout třeba Curtains Please, anebo kapelu Dukla, skladbu Prší třetí den, což by se nám velmi líbilo, třeba i v souvislosti s aktuálním počasím. No a po 14. potom další zajímavosti a třeba další hudební novinky v playlistu.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave.
4: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
4: Každé pondělí o 9 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vítězové startéru domácí kapela Curtains Please a Hearts of Steel. Skladba dohrává ve 14 hodin přesně. Posloucháte Radio Wave. Příjemný poslech vám přeje Krištof Šimek.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Blair a taky Pink Panthers, teď dohrávající skladba Mosquito, dohrává tedy v čase 14 hodin a 7 minut. Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave, ve kterém už za chvilku zamíříme za chudáčky, tedy za Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem, dvěma herci, kteří spolu stvořili tenhle ten velmi vtipný pořad, ve kterém se baví tak nějak o životě, co spolu zažívají, ale zároveň se přiznávají k tomu, co jim třeba nejde, kde by potřebovali pomoct a tak dále. Takový hezký, příjemný mentalk dvou kluků, co si povídají o tom, co právě zažívají. No a tentokrát to bude na téma odpočinek a relaxace a zároveň to ale dopadlo všechno úplně jinak, jak už je právě u chudáčku zvykem. Takže tohle se všechno stane už za chvilku. Do té doby dohraje třeba Bauer, Channel 3 nebo Danny Brown na skladbě Ready to Go. Potom taky Tomora, moje teď velmi aktuální dvojice. No a teď novinka od americké hudebnice Fushay, která cestuje napříč hudebním spektrem. V loni vydala společný single s Young Leanem a taky Eliasem Runfeltem, frontmanem kapely Ice Age. No a s ním mimo jiné remixovala Smurfs a taky spolupracoval taky na novém singlu Drive. Fushay napsala společně s Ellie Logout ze Special Interest. No a na tracku se podílela spousta lidí. My si skladbu Drive, tedy od hudebnice Fushay, dáme právě teď.

0: Tom Rowlands z Chemical Brothers a taky Aurora, to je teď duo Tomora, jejich spolupráce na skladbě Ring the Alarm, samozřejmě si poslechněte taky jejich společnou desku, no a důležitou součástí Tomory je také režisér Adam Smith, který stojí za vizualitou, nebo za vizuální stránkou. Teď 14 hodin a 19 minut, slíbení chudáčci, tedy herec Petr Uhlík a Adam Ernest, dvojice, která chtěla rozvinout v aktuální epizodě téma odpočinku a relaxace, ale nakonec natočili půlhodinové dívení o tom, jak je jejich podcast vtipný a přínosný. Zase došlo na historky ze sauny, no a pak se Petr poměrně dlouho učil vyslovovat slovo popularizátor. U toho tedy rozhodně nemůžete chybět, poslechněte si aktuální epizodu v plném znění třeba na webu wave.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Ve vysílání Rádia Wave teď aktuálně ukázka.
1: Přijdu a tak si říkám, šmara, chlapská sauna, tady rozumíš, v chlapský pánský šatně, tak jako nebudu to řešit, tak jsem si tak prostě, jsem si jako sednul do té sauny,
2: na pitlouna,
1: na prostě radlo, no ne, tak jako nikdo tam nebyl, takže jsem se,
2: no jasně,
1: takže
2: to jsem tvoje, ovládl jsi to.
1: Rozcapil jsem se, jo, hezky jsem se vypohodil a najednou koukám skrz ty prosklený dveře, že přichází pán, který se omotal prostě radlem. Za to si jakoby zadělal, aby mu nespadla ta suknice vyrobená. Pak si sundal trenky pod sukenka tím prostěradlem. Sukenku i typy, ano. Sundal si trenky pod tím prostěradlem, což je něco, co jsem jako muže v pánský šatně ještě vlastně nikdy neviděl dělat. Působil, že je na to opravdu jako choulostivý na svůj nahotu.
2: První republika vlastně.
1: Což, ano, obrození, viď? Což úplně, což chápu. Choulostivý na nahotu, je to OK. Takže vlezl do té šatny, teda do té šatny, do té sauny takhle omotaný, z ty strenky si nechal venku a v ruce, kromě toho prostěradla, co měl kolem pasu, měl ještě v ruce ručník. A tak na mě koukal, já jsem si okamžitě samozřejmě hned začal připravit jak největší prostě burák. Nestáhnul, Petře, jsme se neznali, že jo, kdyby jak jsi to myslel, přetáhnul.
2: Já jsem myslel třeba, jako, že jsi udělal takový defenzivní manévr.
1: Ne, no právě,
2: se uzavřel,
1: on mě jako paralyzoval, protože
2: jsem v tom zůstal.
1: Jsem v tom zůstal.
2: To je moje sauna.
1: Ne, to ne, ale
2: pojď,
1: vlastně,
2: ale jsem tady.
1: Vlastně začal.
2: Takhle. To jsi udělal, tak to on vnímal.
1: No, tak to nejvíc, protože, počkej, on totiž...
2: Se stydíš, věď asi.
1: No, ty stydíš.
2: Že ho máš malinkýho. Ne, to je tvůj vnitřní monolog, co jsi dělal tomu pánovi.
1: No, ale to právě v tom spočívá ten fuck up, protože já jsem takhle seděl, ale tyhle všechny věci, co říkáš, jsem si vůbec neříkal, ale on si to musel 100% myslet. A já jsem si říkal naopak, Ježišmarja, tak není mu to nepříjemný. Asi, no, ale pak jsem si vlastně říkal, no, ne,
2: jsme vlastně, chlapi, ne.
1: Tohle všechno mělo tu hlavu, že? A on si lehnul omotanej tím prostěradlem, si lehnul, pak to prostěradlo...
2: Velký problém prostě.
1: Počkej, no to prostěradlo rozprostřel a vzal ten malej ručníček, který byl fakt velikosti, tím tak nechci nic naznačovat, ježišmarja, vzal si prostě normální ručník.
2: A ty řekl malej.
1: A ten ručníček, ano. Ručník, tu osušku klidně, to jedno, ležel na tom prostěradle.
2: 10 cm třeba?
1: A ten ručník si dal přes intimní partie, takže jako by ležel nahej, ale zakryl si to ohambí a tím mě úplně dodělal.
2: A ty jeho.
1: A já, ale jako on na mě...
2: Do sauny nikdy nepůjde.
1: Já na něj ještě samozřejmě tím, že mi tyhle všechny věci jeli hlavou, tak jsem na něj musel hrozně čumět, jo. On na mě nekoukal vůbec.
2: No to
1: mi
2: úplně
1: já
2: jasný.
1: Jako úplně jedno, takže já jsem na něj
2: byl
1: civil.
2: Objekt najednou, prostě, takže jsi hrozně byl sexuální predátor ještě.
1: Na opice.
2: Jdeš do toho,
1: úplně jsem to
2: sunej osušku a můžem.
1: Přesně, ale vůbec jsem tu situaci nezvládl, takže jsem, čím víc jsem o něm přemýšlel, tím víc jsem na něj koukal, paradoxně tím míň jsem si dával ty nohy k sobě, načež...
2: Jsem skončil v praku.
1: No. Ne, načež jsem řekl, tak ahoj, a odešel jsem.
3: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Taková vzpomínka taky na kapelu The Subways a její velký hit Be My Little Rock'n'Roll Queen, tedy skladba Rock'n'Roll Queen. Tohleto každopádně nebyly The Subways, byly to Jugendmord a taky Dominik Prok a jejich společná skladba Prok and Roll. To všechno se děje ve 14 hodin a 32 minut, kdy posloucháte Radio Wave. No a také pozvánka k poslechu dnes večer po 19. hodině, protože to je chvíli, kdy dostane prostor Casablanca a její hlavní protagonista, tedy Pavel Sladký, který si aktuálně pozval do své epizody zajímavé lidi, respektive konkrétně otce a syna Petrlíkovi, jejichž specialitou je skládková turistika. Velmi zajímavý termín. Cestování za odpadky, navštěvování skládek a ekoturistika, to je právě tedy to, co láká otce a syna paní Petrlíkovi, kteří jsou oba dva přírodovědci a cestují za těmi odpadky na různé kontinenty, což je skutečně už velice zajímavé. Zkoumají například vliv megaskládek a průmyslové oblasti na okolní životní prostředí, ten vliv a tak dále. No a to, co všechno zažili nebo nezažili na svých cestách a proč vlastně je tohleto začalo lákat, no tak logicky tohle všechno se vysvětlí dneska po 19. hodině v cestovatelském magazínu Pavla Sladkého Casablanca, tak určitě poslouchejte.
1: Casablanca.
2: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ve 14 hodin a 42 minut jsou tady kulturní tipy a pozvánky na dnešní akce, že jich je hodně. Já začnu v Praze několika koncerty. V Cargo Gallery se představí letní kapela Živé kvety, slovenský band potom zahraje v Malostranské besedě. No a třeba v Jazz Doku se dneska můžete stěšit na takovou rytmiku Blue Effectu. Bubeník Václav Zima, baskytarista Vojtěch Říha a zpěvák se sílovským hlasem Janik Tevi, pocházející z ostrova Vanuatu. To je právě uskupení Vanuatu. Dneska tedy v pražském Jazz Doku, tohle je pozvánka přesně tam. Pokračujeme a jdeme úplně přes celou republiku na druhou stranu, protože v Opavě začal krásný festival Slunovrat. Přímo na náměstí Osvoboditelů se představí opravdu plejáda lidí z české i zahraniční doma hudební scény. No a já můžu rozhodně zmínit třeba to, že po včerejších koncertech Mňagy a Žďorp, Arlety, Vypsané fixy, dnešní program nabídne Lenku Dusilovou, Ninu Kohout, Dorotu Bárovou trio, taky Jana Konvalinku, také je na místě Český rozhlas. Můžete vidět natáčení pořadu Osobnost Plus, no a taky se představí třeba Půlup, takže dneska zase bohatý program festivalu, který včera začal a ještě bude zítra pokračovat, Slunovrat v Opavě. Za další akcí míříme do Brna na amfiteátru Kraví hora se dneska představí se svojí kapelou zpěvák, taky multiinstrumentalista a vlastně i velmi dobrý bavič Vlasta Redl dnes od 19 hodin. A poslední, zejména repová pozvánka, to je do Plzně, protože tam začíná Summer City Fest, no a dneska se na něm představí hned několik výrazných hráčů domácí repové scény, například vlastně trojice, vám všem velmi dobře známá i z Rádia Wave a playlistu, tedy Smack One, taky Louds One, no a taky Dans Hun, nedávno také host nahrávání Rádia Wave, takže si můžete připomenout jeho Phono Session a taky rozhovor s kolegyní Terezou Havlínkovou. Dnes tedy začíná Summer City Fest v Plzni.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

AB, taky Igloo Ghost, Warpster nebo Follow na skladbě Scarface ve 14 hodin a 50 minut, to znamená jediné, takový předělový dopoledno odpolední on air, pomalu ale jistě končí, Krištof Šimek vám říká pápa lála, ale to neznamená, že by se tady něco snad dramaticky měnilo, protože přichází už osvědčený Bart Jarda Petřík, který tady bude s vámi od 15 až do 18 hodin a nabídne vám ukázky třeba ze studovny, z hotspotu nebo vás pozve k aktuální epizodě Beden. Takže poctivá dávka toho nového, co pro vás Radio Wave připravilo, abyste se v tom pořádně zorientovali, tak třeba klidně vyrážte na náš web wave.cz, kde to všechno jasně vidíte, třeba včetně nové rapové show Excalibur, která navazuje na scénu s Opakem Disu. Já se na vás budu těšit zase brzy v příštím týdnu, do té doby se mějte co možná nejlépe a ideálně poslouchejte Radio Wave. Ahoj.

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Yo, remember when we were kids? What?

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Hodně vyletněný, decentně psychedelický song, který si myslím, že se hodí k těm tropům, jež aktuálně ovládají Českou republiku. Jarda Petřík vás už tuhle chvíli zdraví 9 minut po třetí po Krištofovi Šimkovi ze studia a budeme samozřejmě pokračovat v dnešním pátečním on airu s datem 19. června, v rámci kterého pro vás budu mít třeba ještě ukázky z nejnovějšího hotspotu nebo studovny, taky dojde na nejnovější díl Beden. Určitě stihneme nějaké ty koncertní a klubové tipy a co se týče muziky v playlistu, tak hned teď pro vás mám novinkového Skrillexe. Ukázka s alba jménem Soma, které přichází v podstatě rok od vydání posledního Skrillexova počinu a za mě osobně stále relevantní záležitost. Vypalovačka pojmenovaná Tranky.
1: Tranky. Yeah.

0: Ten kytarový moment s Bohem, Pixel Grip a song pojmenovaný Moment with God. Od kytar teď za ukázkou z nového dílu podcastu Studovna. Prestižní ocenění Global Teacher Prize Czech Republic získala Lada Stuchlá ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno. O tom, jaká byla její cesta k učitelství i celou soutěží, se dozvíte právě v nejnovější Studovně. Poslouchejte ji na našem webu nebo v podcastových aplikacích. Teď vás určitě navnadí i ukázka.
1: Mám tu práci ráda a skutečně se mě to vrací. Na konci prvního pololetí žáky vyzývám k anonymní zpětné vazbě k naší společné výuce, co by bylo potřeba zlepšit nebo naopak, co jim vyhovuje. Protože si myslím, že my žáky hodnotíme celý školní rok a i oni by měli mít možnost zhodnotit práci ze strany toho učitele. A skutečně se dočítám samé hezké zprávy.
2: Co je pro vás to nejvíc, co můžete studujícím předat? Trošku jsme se bavili o těch měkkých dovednostech a tak dál, ale co je pro vás to, co chcete předávat dalším generacím?
1: No, je to skutečně ta laskavost, lidskost a empatie. Já vím, že ta odbornost je důležitá a neslevuji z ní ve svých předmětech, protože skutečně vyučuji předměty, které jsou maturitní a jsou stavebními kameny pro další odborné předměty. Nicméně stále je tady ta lidskost a empatie a já věřím, že tohle by mělo být budoucím zdravotníkům na prvním místě předáváno.
2: Ještě mě teď napadá taková častá věc vyučujících, jak si nastavit ten vztah mezi těmi studujícími, aby byl motivující, vřelý, řekněme v úzovkách kamarádský nebo přívětivý, ale zase mít nějaké ty svoje hranice. Mm-hmm. Tak jak to máte vy, jak vlastně pracujete s tím kolektivem, s tou třídou?
1: Já stále hledám tu vhodnou hranici, učím 9. rokem a doposud nevím, kde je ta vhodná hranice, ale musím říct, že tak jako já potřebuji, aby mě žáci pustili k sobě, tak i já jsem ochotná pustit je k sobě. Čili skutečně si myslím, že ten náš vztah, ač je založen na respektu a vykání a partnerství, tak je i hodně otevřený, lidský. Žáci a studenti mohou za mnou kdykoliv přijít s nějakými starostmi, osobními problémy a pro mě je důležité vědět, kam je mohu odkázat, na jakého odborníka se mohou obrátit.
2: Pro medailonek České Global Teacher Prize jste uvedla, že jen nadšený a spokojený učitel může být pro žáky inspirací a skutečnou oporou. S tím rozhodně souhlasím, to se mi moc líbilo. A čím vy si udržujete to nadšení?
1: Já si myslím, že mé nadšení je udržováno zejména tím, že neustále hledám, co bych mohla studovat, čemu bych se mohla věnovat. Třeba v tuhle chvíli mám před sebou závěrečné zkoušky na oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.
2: Ještě studujete do toho?
1: Ačkoliv je to vlastně předškolní a mimoškolní pedagogika, která není v tuhle chvíli pro mě aktuální, tak z mého pohledu je to další oblast pedagogiky, kterou jsem chtěla prozkoumat a ze které si snažím něco vzít pro svou práci na střední a vyšší odborné škole. Čili já bych řekla, že to nadšení u mě spočívá v tom, že neustále hledám další odvětví pedagogiky a nové informace a nové oblasti vzdělávání.
2: A co je to, co jste si z toho vzala?
1: Z té předškolní pedagogiky konkrétně intuitivní učení předškoláka, jeho opravdovost, otevřenou hlavu a právě využívání té pravé hemisféry, čili práce s emocemi, co je emočně podbarveno, to si zapamatuje.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: třetí a čtvrtou. A v pátečním On Airu na Waveu už za chvilinku půjdeme nakupovat díky projektu Shopping a vypalovačce Wild Child, ale ještě předtím pozvánka na dnešní šestovečerní a nejnovější quest. Tentokrát výjimečně bez Šárky, ale Jarda Mévald a Lukáš Grigar si celkem obstojně poradí určitě i ve dvou. Na rozdíl tedy od Jamese Bonda, který se dočkal své nejnovější hry v podobě titulu 007 First Light a nevypadá to, že by to byl úplně herní trhák. Jak se povedla první Gamesová Bondovka po mnoha letech, i to se dozvíte v dnešním questu a taky to, proč se sakra odehrává na Slovensku.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Letní festivalová sezóna je tady a jako důkaz pro vás v tuhle chvíli máme tři tipy. První pozvánka míří do Opavy. Na náměstí Osvoboditelů se koná tenhle víkend festival Slunovrat. Dnešní program zahrnuje třeba vystoupení Lenky Dusilové, Niny Kohout, Jana Konvalinky a nebo třeba Doroty Bárové s celým triem či jazzových Egnois. Opava, náměstí Osvoboditelů, festival Slunovrat. Mariánské lázně, tam si zase užijou všichni milovníci a milovnice knih, ale také muziky. Knižní lázně dneska zvou mimo jiné na koncert Zej od 7 hodin večer. V 8 to bude Adonis. V 9 si můžete užít promítání dokumentárního snímku Raději zešílet v divočině, ale dojde třeba i na společenský večer jazzových a knižních lázní v domě Chopin od 8:30. Knižní lázně v Mariánkách celý tenhle víkend. No a poslední festivalový tip míří do Letňan na výstaviště, kde se koná letošní ročník Metronom festivalu. Dneska například se jmény jako Likely, Anky, Mat 213 a Gufrau, Orville Peck, Kobrach, Tom Odell, Rose Grey a spousta dalších.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to put

0: Svého času pomáhal Beyoncé s její pátou studiovou deskou, to byl ale nějaký rok 2013. Od té doby urazil tenhle americký producent Boots i docela velkou solovou dráhu. Každopádně my jsme si hráli z jeho debutu Aquaria, stejnojmenný song, který jste teď poslouchali pár minut před páteční čtvrtou. No a do celé třeba ještě Gorillaz, Miss Patty a nebo Whitney.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Aries.

0: Fej.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: No z cukru rozhodně nejsme, na druhou stranu dneska taky rozhodně pršet nebude. Pokud, tak možná zítra odpoledne přijdou nějaké bouřky z těch obrovských veder, tak případně buďte opatrní, dost možná to budou i kroupy. Každopádně tohle byl Tadeusz Racety a jeho kapky deště v pátečním On Airu na Wave krátce po 16. kde už teď budeme pokračovat novinkou od britské zpěvačky Rose Grey. Ukázka z její debutové desky s názvem Louder Please se jmenuje Clap to Your Arms a je to jedna z našich aktuálních červnových novinek.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: londýnský rapper a producent Fake Mink a jeho věc Night Blooming Jasmine. A před námi ukázka z nejnovějšího dílu magazínu Hotspot, který já jsem si osobně překřtil na takový, řekněme, EZO speciál, protože Barbora Součková se v něm společně s novinářkou Magdalenou Duškovou zaměřili na to, jak fungují praktiky takzvané alternativní spirituality, a to hlavně na sítích, jakou roli v tom třeba hrají algoritmy a proč podobné obsahy ve výsledku můžou mít docela blízko třeba ke krajní pravici. To všechno v novém Hotspotu, který samozřejmě celý najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. No a teď si z toho EZO speciálu pustíme ve vysílání taky ukázku.
1: Mám pocit, že hodně těch příspěvků vlastně slouží i jako kritika vlastně toho systému, ve kterém žijeme, že už pro lidi třeba není tak jednoduché se potkávat, tak je jednodušší se snažit vymanifestovat si toho ideálního partnera. Nebo přesně hodně často si lidé manifestují třeba nové auto, nové bydlení, novou práci, a to všechno, já to třeba vnímám, že nám alternativní spiritualita a hlavně tyhle ty influencerky a influenceři nám ukazují vlastně, s čím dneska lidi bojují, a třeba velmi často se to fakt týká těch peněz, což mi přijde hodně důležitý, že hodně často ty manifestace jsou vyloženě zaměřené na peníze, jako teď si otevřeme bránu hojnosti tím, že tady uděláme tenhle rituál, nebo teď, když budeme na touhle konkrétní věcí přemýšlet, opakovat si tuhle jednu větu, jsem otevřená hojnosti, tak najednou k nám přijdou peníze, a hodně nám to říká o současném světě, málo to funguje, bych řekla.
2: Já mám vlastně jako z tohohle toho takový jako podobný pocit, protože když se koukám na ty obsahy jako takové, tak mě z nich fakt hodně vyplývá právě takový ten aspekt, který naléhá na takovou tu jako individualistickou, častokrát i třeba nějakou jako self-help kulturu, která často třeba ty manifestace nebo různé afirmace taky vnímám jako součást nějakých těch jako myšlenkových proudů zaměřených právě na nějaký jako seberozvoj a sebedisciplínu, ale právě v nějaké jako individualistické společnosti, která nám jako nedává úplně moc jako opor jako taková, takže co si nevymanifestuju, to jak kdybych prostě neměla.
1: Jo, přesně tak, a to mi přijde hodně důležité, protože ta alternativní spiritualita, jak vypadá dneska, tak se vlastně rodila s neoliberalismem, tím, že ona vlastně velmi často říká, že každý jsme tvůrce svého života, ale to vlastně není pravda, že jo, protože tvůrce mého života nejsem jen já, ale jsou to i třeba politici, je to legislativa, ve které žiju, je to to, kde se narodím, jestli se narodím prostě v zemi na západě nebo v zemi globálního jihu, kde je celá moje rodina vykořisťovaná. Opravdu to není tak, že by si každý mohl vlastně vymanifestovat nějaký skvělý život, ale mám pocit, že právě v momentě, kdy je ta společnost takhle hodně individualizovaná a vlastně nám říká, no, od našeho dětství, že můžeme dosáhnout všeho, čeho budeme chtít, tak v jednu chvíli, když se vám nedaří toho dosáhnout, třeba protože žijete přesně v nějakým chudším regionu, vaše rodina nemá sociální kulturní kapitál na to, aby vás poslala na vysokou školu, třeba by na to ani neměli peníze a tak dál, tak možná potom jediný, co se dá dělat, je fakt takhle manifestovat, ale bohužel je to vlastně takový protipol nějaké, podle mě, jako kolektivní akce pro změnu toho vlastně, v čem teda žijeme.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tohle byla Sara Rikas, před námi koncertní a klubové tipy mimo Prahu. Do hlavního města se podíváme za pár minut. Začneme na jihu Čech. Písek a Balzam Café dneska hostí VVčka Neurobeat a začíná se o 7:30. Do Hradce Králové můžete zajít v rámci divadelního festivalu Regiony dneska na Mutanty hledající východisko, a to ze šapito divadla Drak. Začíná se v 10 večer. Pokračujeme na Moravu. Olomouc a Jazz Tibet Club zve na rokový večírek v rámci festivalu Olomouc ožije. Vystoupí konkrétně The Amoralist, Zavíráme a Krize identity, a v Jazz Tibet Clubu se začíná v 6. A teď několik tipů do Brna. Kabinet Moons zve na pražskou nezávislou Gen Z ikonu Lil Folta, který osciluje na pomezí rapu, drum and bassu a popu, a vlastně vůbec poprvé vystoupí v Brně a celý večer otevřou Hobson Clark a Viva Sound System a představí se taky Stříbrný a Rafael. Kabinet Moons dneska od 7:00. Brno, Fléda a prostor Okno, další večer ze spolupráce Flédy, Spektra a Fraktálu na útulné zahrádce ve Vnitrobloku. Vystoupí jednak rapper z Kutné Hory Girl Shades a taky Ludvík Šavel, ústecký hudebník, který ve své tvorbě propojuje ambient, hypnagogický pop i vaporwave. Začátek je v 8:00. Kafara dneska tak nějak uzavírá letošní sezónu, a to rovnou se třemi kapelami. Jednak Cold Venus Revisited, kteří mísí prvky psychedelie, postpunku i krautroku. Vystoupí taky brněnská čtveřice Jack the Hipper, ta zase míchá postpunk se shoegazerem a syntezátory. No a do třetice Valentinian Dissonance, název spolupráce mezi ambientními a noizovými interprety Further Down a Skalpis Dřev. Kafara dneska a závěr sezóny od 8 hodin večer. Sibiř, tam to bude o sludge metalu, post-hardcoreu a taky screamu s kapelami Trizna, Vádům a Nicota. Začátek je v 6:00. No a pokud chcete tancovat až do rána na nějaké ty techno beaty a rytmy, tak zaměřte do Fraktálu od 11:00 večer, klubová noc Urna. Hrát budou Valentín Guinness z Německa a domácí Flejka, Má úcta Adamovia nebo Stoka.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skládaný.
5: Tak se rozvěd.
4: My se jako nechcem rozcházet.
6: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
4: Spíš jsem se tak trochu zdálela.
0: Okamžiky, které zažil asi každý.
7: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
0: Karel, já a ty. Premiéra zítra večer na ČT Art a v iVysílání.

0: mighty savages roaming the street.
1: I'm a savage.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V pátečním On Airu pokračujeme slibovanými koncertními a klubovými tipy pro Prahu. První pozvánka míří do Punkta. Tam dneska můžete zajít na experimentální ambient a minimalismus v podání finského projektu Šakali a francouzského projektu Lézal. V Punktu se začíná o 7:30. V Malostranské besedě dneska po 9:30 vystoupí slovenská kapela Živé kvety. Do Cargo Galerie můžete sestoupat na Jaromíra 99 a jeho letní kapelu, přičemž zazní písně z obou desek a taky nejnovější věci s klasickou atmosférou jeseníků. Od 7:30 Cargo Galerie. Stravská 07, od 7 večer britský projekt Cursor Miner jako support storyteller rovněž z britských ostrovů nebo Madcore, no a za domácí budou takzvaně kopat DJ Gandhi a Drama. Stravská 07 dneska od 7. V Kafé v lese se můžete těšit na dvě hlasité kytarovky, jmenovitě Dead Chicken Lottery a Even, začíná se o 7:30. Klubovna v 7 večer, kapela Hypnotic Floor z Rakouska, která hraje něco mezi progresivním rockem, folkem a psychedelií, a vystoupí taky Rocky and his Bootlegs, garážoví opičáci, kteří vás budou bavit, pokud máte rádi třeba Ty Segalla nebo Johna Dwyera. A ještě pár tanečních pozvánek. Ankali dneska od 11 večer, klubová noc Archiv Technologie s hlavním jménem v podobě producenta DJ Redheada, za domácí Jan, Siluet nebo Nina Farina, takže techno all night long. Fuchs 2 zve od 11 na klubovku X-Ray s Anou Morgan ze státu, taky Rasa z Indie a Snowy Like z Velké Británie. Z domácích potom Alias, Teresa Pro nebo Kaylum a žánru je to bude od bassu přes juke až po jungle. A poslední tip je do prostoru Bike Jesus. Tam si můžete dneska zatančit na Fast Trance, Bass a Organic Techno, DJs A++, Ashen Fowls, Edits, Adamatron a nebo Vnuk a začíná se o 7:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Za 10 minut 5. odpolední, za námi prázdniny se songem Heart Attack a před námi docela ještě Destroyer a taky The Oray, se kterými si budete moci zatančit jednu vesmírnou sambu.
1: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Rádio Wave.
2: Hergot.
3: Hergot.
4: Hergot.
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
5: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
5: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
5: na Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Děláme vlny.

Johnny Orlando a taky Benny Fanaudovit za námi v pátečním On Airu na Waveu, stejně tak jako Bass Victim se songem Forever Salty, což asi bude docela sedět na spoustu z nás, kteří se dneska venku v tom vedru potili a potili tu sůl samozřejmě ze svých těl. Vince Staples už před námi, tenhle rapper donedávna, teď už taky trošku rocker na nové desce Cry Baby, my si z ní hrajeme věc pojmenovanou Cotton. Do 18. třeba taky Matyášovi kamarádi, Media Service s novinkou Sleep Over a nebo Zdeněk Lichnovský. Taky pro vás budu mít ukázku z nejnovějších beden a myslím si, že ještě stihneme i jednu várku kulturních typů.

0: Aiko a alter ego za náma a před náma ukázka z nového dílu série Bedny, kde byl hostem český výzkumník v oboru AI Maty Boháček. O tom, jak se umělá inteligence liší od té lidské, je mimo jiné tenhle obsáhlý rozhovor, který můžete poslouchat na našem webu a v podcastech. Následuje ukázka.
1: Gary mi v rozhovoru řekl, že by mladým vědcům poradil soustředit se na takzvaný alignment, tedy hledání řešení, jak do umělé inteligence zabudovat lidské hodnoty, či alespoň jednání, která jsou s nimi v souladu. Souhlasíš s tím a vnímáš okolo sebe tohle jako téma? Pokud mají ti, kdo si myslí, že AI ve skutečnosti nevnímá svět tak jako my lidé pravdu, je vůbec možné, aby taková technologie sdílela naše hodnoty s námi? Je tohle něco, co vnímáš ty a tvoje okolí na Stanfordu jako téma?
2: Je to dobrá úloha jako alignment, ale určitě není jediná úloha, která je zajímavá. A myslím, že těch úloh naopak je právě velká řada, které se dnes jako schronilo nevěnuje. Možná teda začnu u toho alignmentu. Ten alignment jako takový, jako obor nebo jako nějaká disciplína v rámci AI, už se vlastně řeší jako další dobu a vlastně často byl jako skloňovaný předtím, než vlastně jsme tady měli ty dnes velmi mocné a vlastně schopné modely typu ChatGPT a to, co následovalo potom. Ta úloha jako taková je podle mě relevantní. Myslím, že to, že ty modely nemají stejnou zkušenost jako my, jako lidé, neznamená, že nemůžeme do nich nějak zabudovat nějaké preference nebo nějaké tendence, které my jakožto lidé chceme, aby ty modely měly. S tím, že to není jenom o tom, že můžeme zabudovat do nich ty hodnoty, co aktuálně máme, ale můžeme být trochu jako aspiračně. Není důvod si neříct si vlastně, OK, tady naše jako společnost, ať to je česká společnost nebo americká společnost nebo jakákoliv společnost nebo země nebo kontext, ať je naše realita jakákoliv, tak vlastně můžeme mít nějaké jako aspirační hodnoty a nějaké principy, pro které bychom chtěli se řídit a to můžeme té AI vlastně dát jako nějaký kompas a může být vlastně trochu jako lepší, než by v nějakých ohledech. Tím jako nechci říct, jako, že bude nutně, naopak vlastně je to o tom, kdo bude mít tu kontrolu nad tím alignmentem nebo na tu definicí vlastně těch priorit pro tu AI. Pár věcí k tomu. První je ta, že dneska, jak v akademii, jak ve výzkumu na univerzitách, tak vlastně jako v těch firmách, ať to je OpenAI, Google, Anthropic, tak všude je dnes alignment vnímaný jako nějaká bezpečnostní disciplína. Že alignment dneska znamená primárně vyhnout se těm negativním typům chování. Je to třeba vytváření dětského porna nebo třeba nějaké jako hate speech, takovéhle jako typy věcí, které ty modely sami od sebe defaultně by dělaly, tak my nechceme, aby dělali, nebo ty firmy si řeknou, OK, to je špatný využívání toho modelu, to nechceme. Ten model vlastně alignují, nebo ten model vlastně přinějí, aby tady ty typy úloh nedělal. A kromě tady očividně prostě jako negativních use caseů, to může být třeba i nějaká více subtilní tendence, nějak preferovat třeba jisté profese, jisté etnicity, jistá pohlaví, tak podobně, že tady to všechny jakoby tendence toho modelu jako nějak se snaží ti lidé vlastně jako nějak jako nadefinovat nebo nějak korigovat. Ale co chybí za mě, nebo co vlastně dnes ten výzkum ani vlastně jako praxe neřeší, je nejenom definovat si, co nechceme a vlastně o toho jít dál, ale vlastně co chceme, co vlastně jsou to jakoby aspirační hodnoty. To dneska se neřeší moc a ani vlastně jako technicky proto nemáme tu infrastrukturu. A za mě ten primární důvod pro to je asi to, že to je těžší než ten bezpečnostní alignment. S tím, že říci, že tvorba dětského porna nebo tvorba nějakých jako deepfakeů nebo třeba skemů, že to je negativní, tak to se shodneme na tom asi jako, ať jsme jakékoliv jako přesvědčení politického nebo jsme z jiných kultur, z jiných zemí, ale podobně to jako jsou věci, co jako většina lidí sdílí napříč různými kontexty. Ale to, jak třeba odpovědět na otázku, OK, teď jsem ve velmi složité jako životní situaci, třeba prostě můj partnerka prostě mě třeba jako povedla, co mám dělat? Mám se rozvíst, mám jít zpátky k rodičům, co mám dělat? Tak pokud jsi prostě jako křesťan, tak máš jako nějaký vlastně jako typ odpovědi na ty věci. Jsou lidi, co jsou ateisti, jsou lidi, co mají jako nějaké jako jiné přesvědčení úplně jako z jiného důvodu. A těch jako typů odpovědí na tady ty otázky je velká řada a je daleko těžší říci, co vlastně je ta správná odpověď. A ono vlastně jako není asi jedna správná, nebo skoro určitě není jedna správná a bude jich mnoho a schopnost toho modelu vlastně nějak jako komplexně pracovat s tím kontextem a pluralitou bude klíčová, a to dneska vůbec jako nikdo neřeší, nebo to vlastně jako je tam jako velmi jako opomíjeno. Takže to za mě jsou jako zajímavá témata v rámci alignmentu, a to určitě myslím, že jako je super téma řešit jako malý vědec na vědkyně, ale těch témat je daleko víc, to, že dneska tady prostě máme problémy s alignmentem, je určitě jako velký challenge, ale je spousta oborů, které byly úplně jako nedotčeny zatím AI, a kde je hodně low hanging fruit, že vlastně jako hodně potenciálu AI využít velmi produktivně, velmi eticky a opovědně a zároveň vlastně jako hrozně jako mocně a vlastně jako efektivně. A příkladem toho, kdy už vlastně se to jako podařilo, může být medicína nebo třeba jako biologie, kde vlastně všechno prostě od jako AlphaFold po hledání nových léků a vakcína tak se vlastně dělá už vlastně za pomocí AI, je to daleko rychlejší a je to super. Tak tady ten typ vlastně jako zefektivnění různých vědních disciplín A nejenom jako technických a vědeckých, ale třeba jako humanitních, podle mě jako čeká na objevení. Takže jako já, pokud bych ho jako dneska mladý vědec vědkyně nebo prostě profesionál nebo vlastně jako aspirující student, co chce dělat něco nového, tak bych přemýšlel spíš jako nad tím, ne že kam jít v rámci AI, kde vlastně jako v rámci AI se uplatním, ale spíš jako OK, co mě baví, co je vlastně jako můj nějaký jako hlavní jako cíl nebo nějaký jako směřování do posud a jak s AI pracovat produktivně, odpovědně a nechat se vlastně jako akcelerovat jako tu AI. Takže to je nějaký můj hlavní pohled na věc.
3: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

nechci plítvat jako sídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít rost, ne všichni můžeme mít bands, tak kluci, klidně si to nechte, ne všichni můžeme.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O půl šesté pár filmových tipů, které začneme pozvánkou do ostravského kina Luna. Tam můžete dneska vidět snímek Šedá zóna, o kterém mimo jiné byly i včerejší Čelisti. Promítá se od 8. Kino Sokolský dům ve Vyškově promítá horor Backrooms, a to v 19:30. Písek a kino Portage, tam můžete vybírat ze Zatmění v 18:15 nebo ze snímku Přísahám, že za to nemůžu, ve 20:00. A ještě tady mám pozvánku do francouzského institutu vlastně, kde se nachází kino 35 v Praze. Dneska v 6 snímek Srdcovka a v 8 večer Michael. A my pokračujeme s US Girls, jsou Typically Now a taky Bad Karma Boy. Komunity.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na Rádiu Wave.

Slovenští Betkar Maboy a jejich song Community a my budeme pokračovat zase chvíli s českým projektem, a to elektropopovým duem Media Service, který má venku novou singlovku pojmenovanou Sleepover. Podíleli se na ní taky hudební producent Artemy Biryukov aka Arty. Ten stojí za pomocnou produkcí a hlavně mixem a masterem. No a ta novinka je jednou z našich červnových fresh věcí v playlistu. Po Media Service taky ještě další domácí jméno Beata A nebo Virval. Enough.

0: Šimona Kukače můžete znát třeba z kapely Role, kterou si taky na rádiu Wave hrajeme. Tohle je jeho solový projekt Virval. Ukázka z desky, která se jmenuje Delivery Monsters. Skladba pojmenovaná Endeavour a zase trošku jiný zvuk, který byste samozřejmě od Role tak úplně nečekali. Řekněme elektropopovější přístup k produkci. Ve 17:45 zpátečním on airu na Waveu se s vámi Jarda Petřík pomalu, ale jistě pro dnešek loučí. Těšit se na vás budu zase zítra odpoledne. Do té doby se mějte krásně a přežijte ta vedra. No a před námi do 18:00 ještě Zdeněk Lichnovský, taky MGMT nebo LEX. No a potom už v programu jako každý pátek po 6:00 nejnovější quest. Dneska mimo jiné o nové hře s Jamesem Bondem. Tak si užijte i další čas strávený s Wavem a já se na vás těším zase zítra odpoledne.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Quest.
0: Quest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave.
2: Lukáši, napadlo tě, že za posledních, dejme tomu, 50 let existuje opravdu málo hudebních témat, které jsou univerzálně rozpoznatelné napříč skoro celým světem?
3: Asi napadlo.
2: Jo?
3: Ale takhle, když si to teď vytáhl, tuto otázku, kterou evidentně, která tě trápí, tak jsem se hned automaticky zamyslel, že kolik bych jich dal dohromady takových univerzálně rozpoznatelných, by tě to trošku, nebo ne pofiderní, ale dalo by se spekulovat, která jsou opravdu rozpoznatelná, ale myslím si, že jich pár, kde ta spekulace by byla velmi krátká.
2: V rámci her si myslím, že to bude hodně málo. V rámci filmů
3: Mario
2: si myslím,
3: možná.
2: Mario. Tetris možná.
3: Tetris asi, ale tak jakože spíš...
2: Tam spíš jako doufáš, než jako to víš.
3: Podle mě člověk řekne to znám a neví odkud.
2: No. Ale v rámci filmů tam je na čem se shodnout, i když já jsem nedávno slyšel takový jako zajímavý názor, že poslední skutečně jako poslední jako motiv, u kterého si všichni jako dovedou přesně představit, z čeho to je, tak je z Harryho Pottera, což už je přes 25 let. Možná Piráti z Karibiku jsem argumentoval, že by mohli
3: tak,
2: být.
3: Tak jako... to je podobná doba, že jo, vlastně. Já si říkám, jestli se, no já jsem obecně velký příznivec. Včera jsem poslouchal po nějakém čase soundtrack Barbara Conana. A obecně hudba Marcela Paula Durise.
2: Tak to je si třeba taková... myslím, že je úplně jako nerozpoznatelný.
3: To ne, ale jako že kdyby vyšla takhle, kdyby vyšly takhle silné melodie v nějakém novém blockbusteru, tak si je sakra lidi zapamatují.
2: To asi jo. Vítejte v podcastu Quest, který se na vlnách Rádia Wave věnuje herní kultuře a hrám obecně.
3: Takže herní hudbě tentokrát?
2: Aha, to možná tak trochu, ale spíš jsem chtěl směřovat k tomu, že když jako někdo falešně, klidně, zabrouká tada, tada, tada, tada.
3: Počkej, Monkey Island, ne. Počkej, Hitman, ne. Já samozřejmě vím, já dělám hloupého, abych byl zábavný, samozřejmě jsme všichni poznali Mission Impossible, ale...
2: Já jsem vždycky vyrostl na Jasonu Bournovi a jeho mýtu. Ne, dneska se budeme bavit o Jamesi Bondovi.
3: Ok. Chtěl jsi o Bondovi, Jamesi Bondovi.
2: Který má to Martiny rád protřepané, nemíchané. A dneska to bude o Bondovi z jednoho prostého důvodu. Konečně totiž vyšla hra, která se jmenuje 007 First Light. Já jsem jí hrál a mám na ní názor.
3: Já jsem tak nějak pochopil, protože jsem zaznamenal, že tato hra se chystá, dokonce zaznamenal, že vyšla, tak jsem ji zaznamenal, že, a myslel jsem, že řekneš, konečně vyšla po dlouhé době dobrá bondovská hra.
2: K tomu se dostaneme. Já
3: nechci spoilerovat samozřejmě.
2: Já taky ne.
3: Dneska budeme ji recenzovat.
2: Budeme ji recenzovat.
3: Tak to znamená, že se nám dneska ale v Questu a dosejdou hned dvě recenze.
2: Ježišmarja.
3: Ale jedna tam nebude vůbec bondovská.
2: Ale kdo se tady nesejde, tak je Šárka.
3: No vidíš, Šárka tady vlastně není.
2: Šárka pravděpodobně je na nějaké tajné misi. Ona je teďko agent 008, ta, co přišla o týden později.
3: Aha.
2: No.
3: To je nějaká narážka.
2: Ne 007, 008, 009, 010.
3: Jako to po týdnech, aha, to no. Číslo. Já nejsem moc znalý bondovského lóru. Jako no. Bondovky jsem mýval rád, když mi bylo 8.
2: A to já jsem znalý. Já jsem dokonce považuji za fanouška Jamesa Bonda, za to, celý ten lór, Jameso Bondovský. Takže rozhodně můžu jako tady vystupovat z pozice, já jsem ten, kdo to má rád, tyhle ty věci. Hmm. A dokonce jsem viděl...
3: Ty máš na Jamesa Bonda a jmenuji dva oblíbené filmy z Bonda.
2: Já dokonce série. Můžu ti jmenovat filmy, který jsem viděl v posledních 24 hodinách.
3: Šmarja, panu, kolik bylo víc?
2: Já jsem viděl jeden a rozkoukal jsem druhý.
3: A to?
2: Viděl jsem Zítřek nikdy neumírá, Tomorrow Never Dies, což je druhý film s Piercem Brosnanem, hned po Zlatém oku. A rozkoukal jsem i to Zlaté oko.
3: No vidíš, já mám obří díry, já jsem býval takový ten fanoušek, co vlastně nejvíc viděl Bonda, nebo můj nejčastější Bond byl Roger Moore. A ne proto, že bych ho nějak obdivoval, protože v té době prostě to byl ten, tak mě se, ale v 8 letech, když James Bond vleze do raketoplánu, tak to je prostě samozřejmě nejlepší věc na světě.
2: No samozřejmě.
3: Tam tu laťku máš trošku nastavenou jinak, ale pak jsem ještě měl rád,
2: Že tam byl Timothy Dalton.
3: To jsem
2: byl
3: viděl.
2: Byl tam Sean Connery.
3: No to taky tuším, ale vlastně asi jsem měl nejradši, Čověč, já jsem asi fakt měl nejradši ten díl s tím raketoplánem, a který to byl, nevím.
2: Moonraker.
3: To dává smysl. Jo, tak tam byl navíc ještě měsíc, tak to je taky super, že?
2: Já jsem úplně prvního Bonda viděl Goldfingera a tam teda ten pán, který hází tím ostrým kloboukem, tak to mě jako hodně poznamenalo.
3: Pantau.
2: Ano, tenhle ten. A pak až jsem na to naskočil samozřejmě, protože toho Goldfingera jsem viděl jako ve strašně, strašně útlým věku. A pak už jako nastupoval Pierce Brosnan a Zlaté oko a tak dál, takže jsem jako naskočil hnedka v podstatě, jako jak to bylo nový. A hltal jsem to společně jako s tím, jak to vycházelo. A hltal jsem samozřejmě ty hry, které vycházely společně s tím.
3: Takže bych bylo zas tak moc, že jo?
2: Ono jich bylo překvapivě hodně, ale nebyly na platformách, na kterých ty se spohyboval.
3: To za prvé a za druhé já si prostě vybavuji, že jediná taková ceněná bondovská hra z těch dávných časů nebo starších časů je samozřejmě GoldenEye. Jakožto asi bral jsem jí, že pro svoji platformu, a jestli se pamatuju správně, tak to bylo Nintendo 64, tak to byla prostě ta online střívačka.
2: Online?
3: Nebo
2: online.
3: Ne, multiplayer, jako dala se hrát v
2: více hráčích, ano, chci říct. Dala se hrát.
3: Ale taky jsem bral dost, protože nic moc jiného tohohle typu tam nebylo, takže vlastně do dneška nevím, jestli GoldenEye je zasloužená klasika, nebo na to vzpomínají prostě majitelé té platformy, majitelstvo.
2: To je vlastně zajímavý pohled na to, protože prozrazuje to, že jako si v tom nováčkem, protože ono to nebylo jako jedno z málo, ono to bylo první. První jako střílečka, která skutečně jako nabídla to ovládání, který jako šlo ovládat na gamepadu a bylo logický. Než by předtím nebyly střílečky na gamepadu, než by potom nebyly s ovládáním, který bylo naprosto tragický, ale ta GoldenEye vlastně ustanovila, takhle se to má ovládat, takhle se to má hrát hlavně, jako ty střílečky na konzoli.
3: A proto i dneška teda všichni, kdo ji tehdy hráli, asi uctívají, ale jestli to teda byla i zároveň skvělá bondovka?
2: Byla to i skvělá bondovská hra, protože to využívalo všechny ty propriety bondovské, mělo to skvělou hudbu, mělo to skvělé zvukové efekty, mělo to i toho Brosnana ve finále.
3: Mělo to skvělé zvukové efekty na podob 2.
2: Takový ten odražení ty kulky z toho železného.
3: Já jsem se chtěl teďka skrčit, aby se neodrazilo.
2: A ve chvíli, kdy se podíváš na hodinky, které hodinky simulují tvůj inventář.
3: Tak samozřejmě, Game of the Year, naprosto jasná. Ne, já myslím, že dobré to si trošku nastínit obecně, jak to spektrum filmového Bonda, tím, že prostě filmový Bond může mít mnoho různých podob, nemyslím jenom těch tváří, ale jak jsou ty filmy stylizované od právě toho hodně Kempy, Moonrakera a dalších podobných, až po Craigovského, dejme tomu víc dolů k zemi, jak se říká. A byť se tam taky hodně skáče nad zemí různě všelijak, ale je to víc prostě viscerální, kinetické. A
2: jako kdyby se to mohlo teoreticky stát.
3: Jako by nemohlo, ale mohlo.
2: No.
3: A tím pádem by mě hodně samozřejmě zajímalo a už se pojďme asi pustit do First Light, do nové hry. Kam toho Bonda, který ve First Light vystupuje, předpokládám, že za něj totiž hraješ. Že to není simulátor kanceláře za Moneypenny.
2: No, hraješ za něj, ano.
3: Tak který Bond to vlastně je?
2: Je to Bond, který začíná. Je to Bond, který vlastně se stává na začátku té hry agentem 007.
3: To teprve čeká ten bonding, jo?
2: Čeká ho ten bonding a čeká ho i věc, která vlastně je taková asi možná standardní, ale tady se hodí, že vlastně na začátku nemáš vůbec nic společného s MI6, nemáš nic společného s tím programem Bondu, nebo spíš agentu 00 něco. Tak tady...
3: Takže jsi prostě kdo jsi? No, jsi týpek z ulice?
2: Jsi příslušník armády, který se vydává na nějakou misi, ale je úplně jako jeden z řadový pěšák prostě.
3: Ale má talent.
2: A má talent a má jako hlavně takzvaný fištron, protože jako se dovede vypořádat s nepříjemnýma situacema, který jsou mu házený tak trochu pod nohy, protože jeden z těch, co přežije pád vrtulníku na zakázané místo, nebudu prozrazovat, co to je, a musí se vypořádat nejen s těmi, kteří sestřelili ten vrtulník, ale i s těmi, kteří tam zůstali a nechtějí tam zůstávat.
3: Tak to rozhodně potřebuješ fištron. No možná potřebuješ i Efima fištrona.
2: A pak samozřejmě, Fištejn, dobrý den. Tak samozřejmě se tam jako v nějaký moment MI6 objeví. Objeví se i jako to, že ti někdo začne mluvit do sluchátka a říkat ti, tohle udělej, tamhle jako se, tamhle nechoď, tam prostě na tebe čeká jenom smrt a ty tam stejně jdeš, protože prostě seš ten agent.
3: Jseš smrt.
2: Ještě nejseš ten agent, ale prostě seš ten, kdo se nebojí. A i když máš šanci 0-0 nic, tak přece to znamená, že tam nějaká přece je, když máš jako 0-0 nic.
3: Ale pak tam dostaneš teda tu sedmičku a to znamená, že máš hodně štěstí.
2: Dá se říct. Ono v podstatě jako celý ten Příběh je takovým hodně o učení toho Bonda, vlastně zžívání se s tou rolí, zžívání se s tím, že není v té roli sám, že vlastně tam společně s ním jsou další agenti, že to není takový ten příběh, který známe právě z těch filmů, kdy ten agent je jedinej sám, kdo vlastně jde do té akce a jestli ho někdo podporuje, tak to je nějaká prostě slečna ve sluchátku jeho a nadálku, nebo v posteli, která mu nadálku říká Bonde, tady vás čeká prostě před váma kancelář plná nepřátel, měl byste tam vlíz ventilací třeba. Tak to tady je samozřejmě taky, ale k tomu tam jsou ještě ty agenti další, kteří s vámi třeba i občas jdou do té akce.
3: Takže kamarádi, nebo teda parťáci.
2: Parťáci a zároveň je to hodně klišoidní a schematický, ale vůbec to nevadí, protože to sleduje přesně ty správná kliše, která člověk tak nějak od toho Bonda chce. Mm-hmm. Pokud vyrostl třeba na tom Bondovi právě s Piercem Brosnanem, anebo hodně i na tom Bondovi s Danielem Craigem, ze kterého to taky hodně vychází.
3: Takže je to modernější Bond rozhodně.
2: Je to rozhodně mladý, moderní. Ano, mladý moderní Bond, který já si vůbec jako nestydím říct, že kdyby tohle to převedli do filmové Bondovky, tak by to velmi dobře fungovalo. Mm-hmm. A že to, co na tom je, ale úplně to nejlepší, tak je fakt, kdo to dělal. To totiž dělali lidi z IO Interactive, což jsou tvůrci série Hitman. A mimo jiné třeba Freedom Fighters a nebo Kane a Lynche. A v rámci toho, že mají hodně zkušeností právě s Hitmanem, tak se hodně říkalo předtím, než to vyšlo, že to bude takový jako Bond, ale Hitman, ale Bond, protože přece nemůže to být Hitman, protože by Hitman opravdu jakoby jeho cílem je zabít někoho, zatímco u toho Bonda je cílem splnit misi a ne nutně u toho někoho zabít. Ale je tam hodně vidět to jejich DNA, ale zároveň to, co já jsem vlastně k tomu si vymyslel za přirovnání, je to, že to je Hitman, kdyby to bylo pro maximálně široký publikum. Hitman jako taková, jako ta série, je hodně taková tuhá. Ve chvíli, kdy to chceš hrát a chceš to hrát dobře, tak se to musíš fakt naučit, že to není jako to, že to začneš hrát a nějak to prostě projedeš. To je jako, to můžeš taky, ale nebudeš z toho mít vůbec žádný prožitek. Tady u toho Bonda vlastně hraješ a aniž by si to uvědomoval, tak vlastně oni ti dávají přesně v takovém jako dávkování ty akční momenty, ty klidné pasáže, ty rozhovorové pasáže, které tam jsou taky. Dávat je přesně v takový moment, ve kterým jako mají přicházet v rámci toho dobrýho akčního filmu. To znamená, není tam jenom non-stop akce a není tam jenom non-stop jako plížení. A to je na tom hrozně dobrý.
3: Je teda vidět, že to dělá zároveň velice zkušené studio, protože ono ten Hitman má vlastně k tomu Bondovi hrozně blízko ve smyslu, snažíš se proniknout někam, kde nemáš co dělat, protože tam pak teda ideálně dostaneš za úkol někoho zabít, to je druhá věc, ale přijde mi, že kdybych si říkal, jaké hry, které nejsou James Bond, tak mají nějaké bondovské zkušenosti nejblíž, tak by mě ten Hitman asi napadnul taky. Ano. No.
2: Je to podle mě strašně dobrý snětek z rozumu, že oni jako opravdu k tomu přistupovali s úctou, přistupovali k tomu i v rámci toho, jak je psaný ten příběh s nějakým jako maximálním pochopením toho, jakým způsobem stavět toho Bonda, protože ty na začátku opravdu seš ten floutek, který jako jenom se prsí tím, že všechno zvládne, byť jako třeba něco zvládne, ale je to za cenu velmi vysokých obětí. A vlastně v tom úplném počátku se cítíš jako ten hráč, zároveň ta postava, že se učíš společně s tou postavou. Učíš se jednak jako používat jeho gadgety, protože tam pochopitelně je Q, který mu předá různý jako věci, takový jako hodinky, který vystřelují laser třeba.
3: Tak, bez těch bych vůbec nevyrazil do akce.
2: Je tam i spousta jezdících pasáží, ve kterých jedeš nějakým autem, který umí jako tohle, umí lecos.
3: A je to předpokládám autolicencované, stejně jako spousta dalších věcí?
2: Je to taky autolicencované, ale to k tomu Bondovi tak nějak taky patří.
3: No to jsem myslel, jako, že bys právě čekal, že tam bude spousta zahrnutých, my tady samozřejmě nemůžeme, nebo vyjmenovat, neměli bychom tady jmenovat ani naznačovat, ale s Bondem funguje s tím filmovým velmi jako úzce provázaná, jak skoro řekl, jako jak se tomu říká, ne ekologie, ale takový ten vesmír ekosystém. Toho ekosystém, děkuju, to je to správné slovo, ekosystém značek, které usilují o to, aby Bond jejich výrobky, vozidla a tak podobně používal, tak předpokládám, že a lidé to hlavně, nebo fanoušci Bonda, to dost očekávají. A tady já, když jsem viděl nějaké obrázky, kde si ráno vybíráš z x různých hodinek, nebo ráno prostě, že máš možnost vybrat si z různých hodinek, tak tady ty product placementy, které ale dělají radost bondovským fanouškům, ty tady najdeš teda taky.
2: Je to tak, je to tak. To, co tam najdeš taky a co mě taky potěšilo, tak jsou střílecí pasáže, protože on samozřejmě agent 007 ani v těch filmech, ani v těch knižních povídkách, které od Jana Fleminga, tak ani tam to není prostě jako non-stop akční hrdina, který prostě 2 hodiny střílí a pak na konci odjedou závěrečné titulky. Taky tam má spoustu pasáží, ve kterých buď jenom mluví, nebo jenom používá nějaký gadgety, anebo se prostě z nějaký situace musí vysekat jenom tím, že má ten fištron, jak jsem říkal.
3: Třeba z té postele, no.
2: Třeba. Ale tady Lens je to vlastně velmi podobný. Tady se střílí jenom, když se musí.
3: Mm-hmm.
2: A sice máš jako celou dobu u sebe pistoli, ale ta hra ti dovoluje ji použít jenom v některých momentech. Není to tak, že bys jako mohl prostě někam přijít a vystřílet to tam všechno. Což je na jednu stranu jako, někdo to může vnímat jako zápor,
3: ne,
2: protože si člověk řekne, tak ale přece já chcem ten bond, já chci udělat všechno, co je v mých silách, musím jako přece využít všechny možnosti.
3: Mám krochnu, chci z ní střílet, že?
2: Přesně, já chci střílet, já chci skákat. Ale tadyhle vlastně autoři udělali podle mě velmi dobrý rozhodnutí, že ti tu pistoli sice dají, ale můžeš ji používat jenom ve chvíli, kdy jako skutečně...
3: Kdy máš povolení zabíjet.
2: Ano, kdy máš povolení zabíjet. A je to za mě dobrý rozhodnutí, že jsou tam jako samozřejmě i pasáže, ve kterých třeba ta zprofanovaná věc, která byla tuším i v jednom z trailerů, že se nacházíš na nějakém letišti, kdy jako někde vzadu ti odlítá pomalu jako letadlo a ty přes haldu nepřátel se musíš v podstatě prostřílet jako k tomu letadlu. A tam skutečně jako zase vyvstává druhý prvek, který může být hodně polarizační, protože oni ti opět servírujou ty nepřátele v přesně daném sledu střihu. Není to úplně tunel, můžeš si jako tam trochu dělat, co chceš, ale zároveň, když neděláš to, co chce, to, co ty autoři jako trochu chtějí, abys dělal, tak si to hodně rozbíjíš. A to je škoda, protože jako asi to nešlo vyřešit jinak, protože opravdu ti to servírujou tak, aby z toho měl ten akční zážitek, ten akční film vlastně. V tom nejlepším možném sledu ti to prostě dávají za sebou ty jednotlivý jako... dá se říct překážky, ty nepřátelé, nebo jako případně přijede nějaký auto, který tě skoro přejede, tak musíš trochu uhnout, jako, ale vlastně to, jak ti to dáváš za sebe, dává strašný smysl a když trochu na to najedeš, na tu vlnu, když jako se necháš tím trochu vést, tak si to užiješ opravdu, jak kdyby skoukal na nějaký akční film, že celá ta akce je hrozně fluidní. Ty jako tam se různě opíráš o nějaký překážky, ty jako ve chvíli, kdy přijdeš k nějaký jako překážce, kterou můžeš jako takovým tím ladným přejetím, jako třeba známe z Maxe Payna nebo Strangleholdu, přejedeš prostě po zadku nějakou překážku, to ještě vystřelíš, zpomalí se čas.
3: Přijedeš po zadku hlou skálu, spoustu nápadů tam.
2: Spoustu nápadů a občas můžeš i hodit ty klíče do kanálu, ale celá ta vlastně akce je dělaná hrozně na efekt. A když samozřejmě nehraješ podle jejich not, tak ten efekt si rozbíjíš.
3: To je dobré ale varování minimálně pro fanouškovstvo série Hitman, že přece jenom tady teda ten, je tu aplikovaná jistá svěrací kazajka na možnosti, ano, jak se popasovat s těmi překážkami.
2: Na rozdíl od toho Hitmanu. Quest.
3: Na rádiu Wave. Jardo, než se v dnešním questu odvážíme zhodnotit, nebo ty se odvážíš zhodnotit nového herního Jamese Bonda, First Light je ten podtitul, tak mě by ještě zajímalo přece jedna věc, ty jsi zmiňoval, že je to takový ten mladý, zaučující se Bond a přece jenom, já jsem tady sice několikrát řekl slovo postel, ale nechci jako tě tahat za každou cenu do postele, to si nechávám přece jenom až po vysílání, ale pojďme si přiznat, že silným aspektem veškerých Bondovek jsou jeho pestré, bych řekl, vztahy se ženami. Hmm. Ale teď se neptám na to, kolik je tam nějakých trapných erotických miniher, nebo jestli sbíráš nějaké nevkusné kartičky. Můžeš se k tomu samozřejmě vyjádřit taky, ale mě by spíš zajímalo, má vůbec tady ten mladý cucák nějaké charisma, ze kterého, jako díky kterému tě za něj extra baví hrát? Protože já musím říct, že z obrázků a z nějakých videí, co jsem z First Light viděl, tak na mě ten virtuální herec moc nějak jako nezapůsobil. Ani pozitivně, ani negativně. Přišel mi jako takový trochu zaměnitelný, což bych úplně si od Bonda nepřál. Tak jak působil na tebe, když jsi s ním strávil nějaký intimní čas?
2: Nedovedu samozřejmě posoudit, jak to bude působit, když si to třeba někdy zahraješ na tebe, ale na mě hnedka od začátku působil i díky jeho zvukovýmu, jako dubbingovýmu výkonu, tak na mě působil velmi dobře. A samozřejmě tam není úplně důležitý to, jako jestli ty sám se dovedeš vcítit do toho, co děláš, spíš jako jestli se dovedeš vcítit do toho, že před tebou je ten Bond, ta no, postava toho Bonda.
3: Jestli mě baví, tak jako mě baví Dalton trochu jinak než Brosnan, no, ty se trošku překrývají, ale rozhodně Connery jinak než Daniel Craig, tak jestli ten má něco svého.
2: Má, protože on nemá ani jednu z těch věcí, kterou by vykrádal z těch předchozích. On jako část, jestli ho chceš k někomu strašně moc přirovnat.
3: Strašně chci.
2: Tak ho strašně můžeš přirovnat k Piercy Brosnanovi, když začínal, ne v těch pozdějších dílech, třeba jako když byl
3: Pierce Brosnan v Trávníkářovi. Kdo vzpomíná?
2: Pierce Brosnan v Mamma Mia, ne, Pierce Brosnan v tom GoldenEye, kdy jako ještě byl takový jako úplně nevyhraněný, takový jako trochu floutek, nevěděl si úplně ty jako divák, co od něj čekat, tak tady je to docela podobný. Není, rozhodně to není takovej ten jako přímočará mlátička, což se na začátku třeba zdálo, že je ten Daniel Craig. Mm-hmm. Rozhodně to není takovej ten super šarmantní, super Celadon, který byl ten Roger Moore. Mm-hmm. A rozhodně to asi není jako moc ten, ten profesionální agent, který vypadá jako kdyby stělesňoval ideál britského muže v tom Seanu Connerym.
3: Skotského tady.
2: No, ale britský znovu rovná se skotský.
3: Já myslím, že tohle je důležité zdůraznit. Takže to v podstatě George Lazenby, abychom ho zmínili, že taky existoval.
2: Taky ne.
3: Ježíš byl vlastně docela dobrý, on bych rád podotknul pod čarou. Dobře, dobře. Ne,
2: právě super, že on může stát vedle nich. Samozřejmě, že jako má za sebou jednu hru a nemůžem asi jako ho dávat jako na roveň těch ostatních Bondů, který samozřejmě mají za sebou úplně jinou mašinérii jako v tomhle tom.
3: Jo, tak to
2: ale ani. On si jako tam tu svoji dlaždici v tom bondovském panteonu si jako zaslouží. A to je pro mě jako vlastně hrozně jako příjemný zjištění.
3: Mně to přijde jako dost zásadní v kontextu celé téhle hry, tak mu možná dám někdy šanci, ale zatímco...
2: A mimochodem erotická minihra tam není ani jedna. Je tam takový jemný jiskření a to je no, to úplně stačí.
3: To stačí bohatě, protože jmenujme hry, které zvládají nějaké erotické, nechci říct minihry, ale vůbec scény. Já znám jednu a to se jmenuje Saboteur, ale tak možná znáte nějaké další, napište samozřejmě na mail
2: erotické scény zavináč
3: quest.rozhlas/ Jaromír Mewald. To určitě někam dojde takový mail. Ne, ale napište nám, je to quest?
2: quest@rozhlas.cz.
3: Ale zatímco já tady budu, nebo já tady celou tu dobu, co vyprávíš, podivuji nad synergií vesmíru, protože držím v ruce tušku, na které jméno nějaké firmy, to nemůžu jmenovat celé to jméno, protože to by taky byla skrytá nebo teda odkrytá neplacená reklama ve veřejnoprávním médiu, to nechcete. Ale podívej, část toho jména je Bond.
2: Mm.
3: To mě přijde zajímavé, že se tady bavíme o Bondovi a mám v ruce tušku, která je z části Bond. Každopádně, zatímco já se nad tím budu ještě dál chvíli podívat, tak ty, Jardo, už můžeš v podstatě to rozseknout, protože nedokážu, takhle, odvozuji si, že se ti First Light líbilo, že tě tahle nová iterace Bonda baví, ale vůbec si netroufnu říct, kolik železných čelistí zpěti tomu dáváš. Zakouslých ideálně do lana, po kterém jede lanovka někde v Alpách.
2: Ještě předtím, než teda řeknu ten svůj verdikt, tak ještě řeknu jednu věc. Ta DNA těch tvůrců je na tom znát i z toho úhlu pohledu, že ty vlastně dostaneš v hodně misích, tam jsou mise a ta hra má 20 hodin, což jako je poměrně solidní. Tak tam jsou jako mise, ve kterých dostaneš jako maličký hřiště. Jo, je to mnohem menší hřiště než v Hitmanovi a je mnohem menší než ve všech jako dílech toho Hitmana. Ale prostě v každém z těch dílů Hitmana si dostal jako hřiště a tady si hraj a tady máš jako ty možnosti všechny. Tady to je taky, ale je to jako takový skondenzovaný, je to jako mnohem menší, ale zároveň jako úplně chápu, pro koho to je dělaný. To je dělaný prostě pro jako běžného hráče. To není dělaný pro toho fajnšmekra, který si vyhledá toho Hitmana a který samozřejmě taky pár milionů na světě jich je. Ale prostě tohle je hra, která musí zaujmout jako širší herní publikum. Hmm. Takže vlastně jako k tomu přistupuji i v tom ohledu, že se jim povedlo i mě, jakožto toho fajnšmekra, neurazit tím, že vlastně to hřiště je takový jako omezenější, menší a těch možností, co tam můžeš dělat, je míň, ale zároveň jako hrozně tam z toho na mě probleskovávalo to jako to hitmanovský DNA.
3: Tak to je dobrá zpráva, že se nepronevěřili tomu, co umí nejlíp studio IO.
2: A je tam Bratislava.
3: A je tam Bratislava. Tak to mě zajímalo, jestli tam probíhá ta stejná...
2: Takové, ne, Bratislava, Slovensko.
3: No pozor, Jardo, Bratislava, Slovensko, to by nás někdo mohl...
2: Slovenské hory.
3: ...opravit, a dokonce hory, myslíš Tatry, nebo Malou Fatru?
2: To tam není takhle úplně řečený.
3: Podle mě to si tam musíš odemknout speciálně, aby ses dozvěděl, v jaké Fatře nebo Tatře seš. Ale mě to připomenulo, to je můj oblíbený fun fact trivia, který jsem si nikdy neodvažil ověřit. takže berte to s nějakými ždipci soli. To, co teď řeknu, ale právě v té daltonovské bondovce, kde se utíká z Bratislavy, nebo respektive tam nějaká honička a někdo tam prchá, tak tam prý vystupují nějací dva komparzisté, nebo tam jich asi víc, slovenští, bratislavští, kteří měli za úkol v rolích SMBáků československých, tak volat něco za tím odjíždějícím bondem a prý tam volají a prý to v té zvukové stopě někde hodně v pozadí, když si to pustíte na kvalitních sluchátkách, je slyšet, že volají zastavme ich bratia a ten druhý volá, věc a oni ztratí a ale nikdy jsem si nevěřil, jestli tam opravdu tak je. Ta scéna tam je, ale scéna co volají, nevím. Dobře, Jardo, teď už jsi měl dostatek indicí i dostatek času vymyslet, nebo respektive teda rozhodnout se, jak vlastně teda First Light hodnotíš, protože já i přes tu ještě extra DNA pochvalu, kterou si přidal, tak si netroufám odhadnout. Respektive mám svůj odhad, kolik dáš z těch 5 zubů zakouslých.
2: Tak řekni svůj odhad.
3: 4.
2: Není správný ten odhad.
3: Tak mě oprav.
2: Opravím tě na 4,5.
3: Á, takové chytáky.
2: 4,5 světů, které nestačí z 5.
3: To by 4 nestačily, takže si musel přidat ještě polovinu.
2: Právě. Protože na úplně maximální hodnocení to není. Z jednoho prostého důvodu. Ta hra nedovede nikdy v žádný moment jako strašně kousnout a nepustit. Ona se hraje strašně dobře, strašně pěkně vypadá, jsou hrozně hezký ty lokace, ve kterých se to odehrává, jsou zajímavý napsaný, je tam Lenny Kravitz jako jeden ze záporáků, který nehraje Lennyho Kravitze teda, ale jako ten Lenny Kravitz skutečný hraje postavu v tom herním.
3: To mě hned zajímalo víc, kdyby Lenny Kravitz skutečný tam byl jako skutečný záporák, že prostě zjistil, že nevím co přesně, že chce být větší hvězda, no. A musí prostě si zotročit lidstvo.
2: Všem říkal, are you gonna go my way? A oni říkali, ne, ne.
3: Přesně tak. Dobře, 4,5.
2: 4,5 z 5, ale je to velmi příjemných 4,5 z 5.
3: No tak ještě aby nebylo.
2: Protože
3: nepříjemných 4,5 si nedovedu úplně představit.
2: Mám fakt jako, zařadím si to hnedka vedle těch hitmenů, ale vždycky to bude trochu za nima. A je to možná i můj problém v tomhletom, že jako jsem příliš namlsaný z těch hitmenů a strašně rád je mám na to, abych jako byl úplně totálně lapený. Ale je pravda, že když jsem to na chviličku odložil v průběhu toho hraní, tak jsem jako ne, že musel se nutit, to vůbec ne. Ale neměl jsem takový to, tak zítra zase zapnu. Ale když jsem to zapnul, tak jsem se královsky bavil.
3: Takže solidní 4,5.
2: Solidní.
3: A pro First Light, i když se neumí zakousnout, tak jako Jaws.
1: Quest. Quest. Na rádiu Wave.
2: Ještě předtím, než přejdeme k další části tohoto questu, tak bychom vás chtěli pozvat do Prahy 23.7. do letní podcastové scény, která je v pražské Troji. Budeme tam natáčet živou epizodu questu 23.7. v 19.00 začínáme, ale vy přijďte o chviličku dřív, ať si ukradnete pro sebe nejlepší místa, protože i když si koupíte lístek, tak to neznamená, že budete mít místečko na nějakým číslíčku, třeba 007 nebo tak nějak.
3: To asi ne.
2: Ale čím blíž nám budete, tím líp.
3: Pro koho?
2: No, to je právě otázka.
3: To je otázka, no.
2: To je velká otázka.
3: Hlavně taky někdo může chtít být třeba blíž tobě, někdo Šárce. Mm. To prostě, když přijete včas, tak si můžete zajistit svoji sonickou preferenci. Ne, my budeme mít i profesionální ozvučení, ale samozřejmě je. Když můžu soudit podle minulé podcastové scény, kde už jsme byli takhle v loni, kde nejdřív celý den byly obří slejváky a pak se to nádherně vyčistil ten vzduch a bylo to fakt velmi příjemný a i docela početně naplněný večer, tak. Ano, doporučuji přijít a doporučuji přijít včas.
2: Zkusíme stejně jako loni přijít s velmi zajímavým programem, který postupně budeme odhalovat v průběhu těch questů, který se nacházejí před 23.7. Přijďte za náma, strašně nás to loni bavilo. Doufám, že vás, kteří jste tam byli taky, to bavilo taky a že si to společně ještě jednou užijeme.
3: A vás, co to loni nebavilo, tak přijďte stejně, protože to bude ještě lepší.
2: Přesně. Dokonce, já si pamatuju, že tam jeden člověk odešel, jako v průběhu našeho,
3: ne,
2: jako našeho apolitického.
3: Máme jméno?
2: Ne, člověka? Nemáme.
3: To teda nechápu, jak jste mohli nechat takhle ho odejít. Podle mě se měl zvednout, měl se rozsvítit reflektor a měl nám vysvětlit, proč odchází.
2: Tak to uděláme teď konc.
3: Ano, takhle to přesně bude.
2: Doufám, že vás přijde hrozně moc a jo, že všichni odejdete.
3: Určitě všechny hrozně nalákalo teď.
2: 23.7. 19.00 Pražská Troja. Kdybyste nevěděli, jak se tam dostat, tak si to najděte na nějakých mapách nebo něco. Jako.
3: Jede tam autobus z nádraží Holešovice. Můžete jít předtím do zoo a pak jít na nás. Ono to nebude zase takový rozdíl.
2: Ano, můžete, protože je to jako opravdu vedle pražský zoologický. Je to jako ne, jakože když říkáme vedle, takže to je třeba jako 30 kilometrů vedle.
3: V podstatě se tam překřikujeme s tučňáky.
2: My skutečně jako podíváte se doleva, tam jsme my, děláme se doprava, tam je Pražská zoologická.
3: Tam je Lachtan.
2: Tam je Lachtan. A to nechcete. To nechcete si splést, jako kam půjdete v tomhletom ohledu. Pojďme na, ještě předtím, než si tady zaběhneme nějaký maraton, nebo jako někam ještě poběžíme, tak pojďme si říct něco o těch bondovských hrách, protože ono jich bylo hodně, opravdu za poslední roky. I když teda takhle, za poslední roky úplně ne, ale za těch 20 let, který jako uplynuli v rámci vydání GoldenEye 007, tak jich bylo docela dost.
3: Je zajímavé, že asi vybavu jedinou.
2: Fakt? Hmm. A to je ten GoldenEye?
3: Ne, to kromě GoldenEye teda, a to byla, a teď nevím, jestli to bylo Quantum of Solace, vím, že to byla Craigovská adaptace nějaká, pamatuju si, že to byla taková prostě neurážící akční záležitost, která mě ani nenadchla, ani jako nějak neskazila mi den, ale nepamatuju si z ní skoro nic jiného. A když se řekne bondovská hra, tak mě spíš napadne No One Lives Forever, anebo hlavně Invisible Incorporated, ale ty se chceš teda pobavit o těch bondovských hrách, tak mi je pojď hlavně připomenout, protože...
2: Já bych připomněl...
3: Já jsem tu James Bond Robocop.
2: Tak to není ono, ale připomenu hlavně dvě. Ono částečně se dá říct, že když ta hra nevycházela z žádného konkrétního filmu, tak byla mnohem lepší. Ale měli jsme tady hry jako From Russia with Love, měli jsme tady i právě ty podle Quantum of Solace, byla tady dokonce i hra podle Tomorrow Never Dies, byla tady hra podle The World is Not Enough, byly to střílečky ve všech případech, ale já bych chtěl upozornit na dvě. Jedna je 007 Everything or Nothing, což je konzolová střílečka, která skutečně jako je skvěle hratelná i dneska, velmi dobře se na ní dívá, ale je to z doby PS2, takže vlastně už musíte překousnout trochu ten grafický nedostatek, protože to je opravdu 20 let stará hra. A druhá hra, kterou bych chtěl vypíhnout, je to teda FPSko, konzolový, ale vzhledem k tomu, jak dneska pokročila emulace, a teď nebudu nikoho k ničemu navádět, ale prostě můžete se třeba podívat na průchod na YouTube a pak se jako podívat na jiný části internetu a tam něco najít třeba a tak.
3: Ale na vlastní nebezpečí.
2: Na vlastní nebezpečí. Ale druhá hra, kterou bych vám chtěl poručit, tak je James Bond Bloodstone, což je hra, která vyšla někdy na sklonku generace Xboxu 360 a je to něco jako ten First Light. Akorát, že to je s Danielem Craigem, je to samostatný příběh, který jako vychází úplně mimo ty bondovky. A je to taková ta sedmičková věc, která ale v průběhu let, tím jak nevycházejí moc ty sedmičkové věci a vlastně jako nejsou jako takový ty hry toho středního proudu, tak tohle může pro někoho, třeba pro mě, být jako vlastně časem vyzdvíženo do té vyšší kategorie, kdy jako vlastně si jen tak jako zahrajete za dvě odpoledne tuhle tu velmi příjemně ubíhající věc, která kombinuje tu third person střílečku, FPS i závodní části, nebo spíš jezdecký části než závodní části, ve velmi příjemné grafice. A jestli vám tohle ta hra taky utekla, tak si rozhodně doplňte.
3: Já doplním, jako je to už trošku odbočka víc od Bonda do světa, jak on se jmenuje, ten pan spisovatel John le Carré, myslím, který napsal spoustu fenomenálních špionážních románů, z nich jsem žádný nečetl, takže jenom tlumočím názory na ně, ale viděl jsem například adaptaci Tinker Tailor Soldier Spy, což byl velice pozoruhodný špionážní thriller, tak pokud chcete z toho Bonda tu špionáž, ale chcete, aby to bylo víc takové syrové a realistické, tak já chci dát jenom zpětně props hře, která nezbírala příliš dobrá hodnocení, protože ona vyšla v takovém všelijakém jako technickém stavu a je to trochu takový herní studený čumák chvílemi, víc než by asi bylo pro to dané téma nezbytně nutné, ale je to Phantom Doctrine. Vlastně variace na XCOM, akorát se špiony, ukotvená v reálném světě,

0: To je pravda, že ten má k tomu Bondovi blíž, minimálně v tom, že je tam trochu takový, jak se to řekne, že on je trochu takový, víš co chci říct jedno?
1: Sukničkář.
0: A to vlastně taky může být, z části si může užít tímto způsobem.
1: Žoviální.
0: Ale, žoviální možná, no má prostě, je to trošku ten Hollywood, byť to u Bonda úplně nedává smysl, protože Bond je jako Velká Británie a služba královně. Tak tohle je vlastně taková, to vlastně sedí, je to takový americký Bond. A je to taky super špionážní záležitost a taky byla hodně rozbitá a taky je dobré ji pořídit v akci, což dneska asi, ono to vlastně už nejde koupit.
1: Už to zase jde.
0: Už to zase jde.
1: Už to zase.
0: Tak už to zase kupte.
1: Ale Lukáši, ty jsi mě chtěl vzít, půjdem běhat?
0: Pojďme si znovu zaběhat, protože já nevím, jak je to vlastně dlouho, 2 měsíce? Co jsme točili quest, kde jsem se vám svěřil, ještě tady byla i Šárka, když zrovna nebyla na své špionážní misi, tak jsem se vám svěřil, že se mi stalo něco dost jako nevídaného v mém světě. A to je, že jsem začal hrát online hru, online střívečku, extrakční střívečku, a ta se jmenuje Maraton, a hraju ji pořád. A tehdy jsem si říkal, že si netroufnu ji zrecenzovat, a teď už si na to troufnu, člověče. Co chceš slyšet o Maratonu? Kromě toho, že to, proč to hraju pořád?
1: No vlastně, proč to hraješ pořád? Jako, co tě na tom baví jako kontinuálně? Že já jsem s tebou hrál chvilku Maraton.
0: Tebe to, vím, že to na vás nějaký extra den neudělalo, že to bylo takové jako...
1: Ne, že by to nezaujalo jako moc, ale ono to vyžaduje jistou míru jako komitmentu, aby ses vůbec jako každý večer, nebo aspoň jako jednou za 3 večery vracel do toho Maratonu, což já velmi dobře znám třeba z PUBG nebo z Call of Duty z těch dob, kdy jsem jako se skutečně vracel. Tak teďkonc jako jednak do toho vlezl jako skutečný život, jednak do toho vlezl prostě nějaká nechuť v rámci jako trávení času u některých her, které prostě nemám třeba úplně jako v lásce. Tak co tebe na tom vlastně jako doteď baví?
0: Já vlastně jsem si nejdřív říkal, že si musím poslechnout ten předchozí díl, kde jsem o Maratonu mluvil, pak jsem řekl, že bude naopak zajímavější jít do toho úplně jakoby nadovo, ne ve smyslu, že vám teď znovu odvykládám úplně všechno, co je Maraton, ale spíš, že by mě i zajímalo, jestli se třeba někde budu protiřečit, nebo co jsem tomu tehdy, co jsem chválil, co jsem vytýkal, protože, hele, já jsem pak měl skoro měsíc pauzu, takže a dost jsem vlastně se nejakoby musel přemáhat, ale viděl jsem, že až do toho asi naskočím, tak to bude vyžadovat přesně nějaké to odhodlání, lomeno odevzdání se. Ale za mě, vím, že jsme tady hodně řešili, naprosto logicky, že jakožto člověk, který extrakční střívečky vůbec nehrál, nehrál jsem Ark Raiders, nehrál jsem, chraň Bůh, abych někdy dával peníze někomu takovému, jako je autor Escape from Tarkov, ale nehrál jsem ani vlastně, a to vím, že není extrakční střívečka, ale prostě nemám ani srovnání s těmi příbuznými nebo předchozími trendy, žánry, ty jsi zmiňoval PUBG, Fortnite, všechny tyhle věci, ježišmarja, Overwatch, všechno mě to míjí, takže tohle musíte samozřejmě brát opět v potaz jako disclaimer před tím, co tady začnu teďka chrlit ohledně Maratonu, ale za mě mám v té hře teďka přes 70 hodin, nenabažil jsem se toho světa pořád ještě, který mi přijde naprosto unikátní a fakt jako, jakože unikátní s velkým U, možná I, T a i to druhé I.
1: Unikátní.
0: Unijní.
1: Unik.
0: Unikinní, nevím.
1: Jakože extraction jo. Jako unikátní.
0: Jo, tak no to, velmi dobře ty. A nějak dramaticky jsem se, nebo trošku jsem se zlepšil, že už neumírám při jakémkoliv jako delším kontaktu s protivníky, živými myslím, když teda ti robotičtí taky dávají člověku dost zabrat. A začátkem června odstartovala druhá sezóna, což znamená, že došlo nejdřív k takzvanému vipu. Všichni přišli o všechno, kromě nějakých už odemčených věcí, ale víceméně veškerý váš inventář, a tak prostě začínáte, jakoby všichni začínáme znova od nové startovní čáry. Přibyla jedna mapa, která je variací už na existující mapu, je úplně ohromně atmosférická, strašně mě baví, je to vlastně ta stejná mapa ponořená do noci a je tam tma. musíte si svítit baterkou nebo nemusíte, protože pak tak jako dost odhavíte svoji pozici. Úplně to proměňuje, jak tu mapu hrajete. Taky se na ní nachází spousta nových divočáren a v noci opravdu tam vylézají různé děsi, které tam přes den nejsou. A já pořád většinu z těch 70 hodin v Maratonu jsem strávil a zatím v dohledné době plánuji trávit vyloženě solo. To znamená, že hraju sám na mapách s dalšími solo hráči. Nehraju takové to solo, že si nechám nahodile se propojit s jinými solo hráči do toho tříčleného nebo dvoučleného týmu. A protože pro mě je to fakt vlastně nějaká esence, amalgám je to slovo, to je lepší slovo, amalgám toho, co mám rád na některých

0: singleplayerových jako kultech mého života, to znamená, a řeknu třeba System Shock 1 a 2, Deus Ex, Thief, vlastně tam taková ta moje svatá
1: trojčlenka. Lukášova trojčlenka.
0: Je to tak, je to moje svatá trojčlenka. A tohle se mi v tom solovém hraní maratonu potkává s tím jedním zásadním rozdílem, že proti mě nestojí jenom umělá inteligence, která, jak už jsem řekl, umí zatopit, ale stojí proti mě další jako živá inteligence. A to nahánění vzájemné, vyhýbání se, nebo i potom ty jako střety a snaha přechytračit jeden, použít ten fištrón i toho fištejna jeden druhého, to mě v kombinaci s tím, jak už ty mapy zároveň znám, vlastně, když jsem tady o tom mluvil tehdy, tak pro mě, že jsem opravdu objevoval ty mapy, že jsem fakt nevěděl, kde co přesně, co tak jako se ukrývá, jak fungují některé mechanismy, tak to už, jako bych řekl, tak z 80% teďka vím, takže to už mě nemá tolik čím překvapit a stejně mě pořád baví se v tom světě pohybovat. Fakt si myslím, že Bungie se podařilo vytvořit hrozně unikátní vesmír a teď nemyslím jenom ten samotný level design těch map, který je jako fenomenální a to není jenom můj názor, to na tom se dost shodují i lidi, kterým jinak maraton vlastně nesedne, ale říkají, že ty mapy jsou navržené fakt dobře pro to nějaké multiplayerové klání, tak se to potkává i s tím, já to slovo tak strašně nemám rád a pořád si s ním budu pomáhat, s tím lorem, s tím prostě příběhem, který je tam vetknutý do osudu nešťastného tak lidské kolonie na planetě Tau Ceti 4. Tak zároveň je to propojeno s tím a s tou nějakou specifickou estetikou nejenom na těch mapách, ale i v těch menu, i v tom, jak zní tohle, jak zní tlačítka, jak zní hudba, jak zní no, obecně jako zvukový design, který jsem tady určitě chválil už tehdy, tak ho docenuji víc a víc a víc, protože jsem prostě strávil víc času na všech těch různých mapách a opravdu je úplně něco jiného. A když, nevím, zažijete bouřku v nějaké části téhle mapy, a pak se jdete schovat tamhle, a pak na jiné mapě je sice taky bouřka, ale do toho tam nad vámi visí obří raketová loď, která bombarduje všechno, jako co vidí, a vy se před ní zase schováváte jinak. A tím vlastně, když říkám slovo, nebo používám sloveso schovávám, tak ano, já se tam hodně schovávám. Nějakých pár přímých střetů jsem si samozřejmě odbil, ve spoustě z nich jsem umřel, protože prostě nejsem příliš zkušený hráč jako toho moderního deathmatchového typu. Zároveň mi párkrát vyšly úplně perfektní buď přepady, nebo třeba, že mě někdo přepadl, já jsem mu utekl a nějak jsem ho právě svým fištronem obešel, nebo na něj někde počíhal, nebo ho nalákal právě to, jak vlastně vy tam pracujete s tím prostředím kolem sebe, ne ve smyslu, že můžeš všechno ovlivňovat a že je všechno interaktivní, ale že se potkává spoustu pohyblivých částí, živí hráči, AIčko, nad vámi něco, drony, počasí, různé dynamické cíle, co se tam objeví, tak vy se v tomhle, čím více v tom orientujete, tím více to naučíte používat ve svůj prospěch, což si užívám taky hrozně moc. A pořád ještě zdaleka to nemám jakoby vytěžené, teď zrovna jsem ve fázi, kdy opravdu se to zapínám dost často, na jednu, dvě, tři hry, když se mi daří, tak navíc, když se mi nedaří, tak to naštvaně, tak to trochu zklamaně vypnu a jdu si raději odpočinout někam jinam. Ale už teď vím, že to prostě bude jedna z nejhranějších mých her letošního roku 100%. A klidně ti ji zrecenzuji, Jardu, jestli chceš.
1: No tak pojď.
0: Nebo respektive chceš, jsem tady avizoval, že budeme recenzovat dvě hry dneska, ale víš, co k tomu potřebuji? Potřebuji k tomu nějakou hodnotící stupnici.
1: Na stupnici potřebuješ. Už rovnou stupnici, ne, už nechci žádné otázky.
0: No ne, máš doplňující otázky, rád ti na ně odpovím. Zeptej se mě, na co chceš, já na co chci odpovím.
1: Mě zajímá, jestli to, že Bungie jako tým se nachází teďko v nějaké tranzici v rámci toho, jestli jaká je vlastně jejich budoucnost, tak jestli se nějak projevuje na tom, jestli to vidíš v té hře.
0: Hele, velmi dobrá otázka v tom kontextu, co je si myslím zásadní trouble kolem maratonu, je, že pořád ještě byť řada lidí a řada různých prostě youtuberů a takových těch dalších influencerů už jako vydala nějaká videa, komentáře, tak je, my se spletli, my jak jsme tehdy naskočili na tu obří vlnu hejtu, která byla z části živená tím jako zhrzenými, a teď to nemyslím nutně jako negativně, ale prostě objektivně zhrzenými hráči nebo publikem z druhého Destiny, co právě Bungie trošku, jako jsem pochopil, dost jako, nebo ne, trošku právě dost povoralo ty finální roky té hry, tak to dávali sežrat maratonu dost nefér, ale dávali to sežrat a vytvořili vlastně už během vydání maratonu, kolem to byl vytvořený obří takový oblak, jako tohle je přece totální průšvih a vůbec to nehrajete, ta hra je mrtvá, dead on arrival, jak se říká, tak tohle pořád nějakým způsobem trvá, byť už je to hodně nahlodáváno tím, že opravdu uvnitř toho všeho, ať k tomu přistupujete z jakékoliv pozice, jako zhrzený hráč Destiny, nebo jako někdo jako já, absolutně neposkvrněný online hraním posledních dekád, tak uvnitř je opravdu povedená a velmi jako bungeeovsky vycizelovaná online střívačka. A ta pointa, které ale svojí tradiční oklikou mířím, je, že se to pochopitelně ten veškerý ten jako negativní ta negativní šuškanda se podepsala na tom, že ty čísla hráčů, kteří aktivně maraton hrají, tak určitě nejsou tam, kde by si to přálo Sony, jakožto vlastně distributor nebo
1: vydavatel,
0: majitel Bungie, ale a určitě to není tam, kde by si přáli Bungie, tím pádem logicky, ale pořád jsou to nějaká jako docela normální čísla, to znamená 20-30 tisíc hráčů aktivních a zároveň to ale nejsou čísla, která by zajistila, že třeba nečekáte na hru. Vlastně ve chvíli, kdy si vyberete mapu, jdete do toho tak nebo onak, solo nebo v tom triu, v du, whatever, tak než vás to nějakým způsobem napáruje s někým, kdo je na podobné úrovni, jako jste vy, a na podobném prostě připojení, aby vám to nalagovalo, tak můžeš čekat na hru, v mém případě to teďka bývá 30 sekund minuta, což já vlastně nevím, jaké jsou industry standards, ale vím, že v těch extra hraných hrách je to prostě kratší. No a ve chvíli, kdy třeba minutu čekáš, než se ti jakoby připraví ta hra, skočíš do ní a pak uděláš nějakou buď botu, nebo máš fakt nějakou smůlu a jsi jako za minutu, za dvě minuty mrtvý, což se mi třeba nestává často v tom solo hraní. To fakt je, že někam naběhnu nebo mám opravdu velkou smůlu, že zrovna tam někde někdo na sebe narazíme a je to někdo, kdo prostě má výrazně lepší vybavení, byť má jinak stejný level jako já. Ne, většinou si zahraji jako velmi dobře těch prostě 15-20 minut, co trvají ty zápasy, ne vždycky se mi podaří uniknout, ale prostě dostanu jakoby tu porci zábavy za to čekání. Nicméně to čekání je otravné a hlavně pořád to tak jako visí na tom vlásku, tak kam se to bude se to opravdu někam překlápět do čísel. Ta hra podle mě neumře sama od sebe, to není tak, že by ty hráči odešli. Ono to zase v rámci klasických křivek, to jsem se právě díval na to, jak to vypadá u Arcade a tak podobně, tak je, a samozřejmě Arcade jsou ne úplně řádově teďka někde jinde, ale prostě ten pík měli řádově jinde, takže teďka se pohybují někde kolem 50-60 tisíc aktivních hráčů. Tak vždycky to v rámci těch sezon prostě postupně klesá každé takovéhle hře, ale tady to prostě potom se to dostane na konci té první sezóny, jsme byli někde na 10 tisíc aktivních a to už se ti opravdu, v Evropě pořád máme výhodu, že většinou opravdu, jako nestalo se mi, že bych se nepřipojil do hry a nestalo se mi, že bych čekal 5 minut. Ale prostě to čekání v kontrastu s tím, jak potom rychle může být po všem, tak může být pro spoustu lidí blok, nebo ten důvod, proč to vůbec jakoby nevyzkoušet. Teď jsme, kdyby jsme točili pár týdnů zpátky, tak byl jako týden, kdy byla hra volně dostupná k vyzkoušení. Podle mě takovýhle další týden už přijde s třetí sezónou. A obecně ty plány Bungie, co oni mají, tak pokud opravdu se někdo v Sony nezvencne a neřekne OK, kašlám na to, a tak oni už vlastně tam ty peníze navili, teď jenom o to, jak se jim ta investice jako bude nebo nebude vracet. Tak já si myslím, že ta hra má budoucnost, jenom bude víc, než by si určitě přáli v nějakých těch správných radách u pana vydavatele.
1: No tak v tom případě, kolik čarodějníků, kteří přišli z měsíce, tomu dáváš?
0: Předpomínám, že to je narážka na Destiny. Mm-hmm. A vidíš, jak se orientuji, když jsem vlastně Destiny nikdy nehrál, ani jedničku, ani dvojku. Já bych řekl, že tomu už jenom proto, že se to bude hezky rýmovat, ale ve skutečnosti podle mě perfektně sedí za mě, z mé subjektivní pozice. Tomu dávám 4,5 Binguse z 5. Bingus je skvělá kočka, taková mysticko-mystická, na kterou můžeš maratonu narazit. Já jsem na ně ještě nenarazil, nebo na ní, nevím vlastně, jakého je pohlaví u těch koček, je to vždycky složité. A myslím, že dokud na Bingu se narazím, tak to budu hrát prostě, kdyby měli, nevím co, padat z nebe, nejenom raketové patroly. A kdyby se podařilo Bungie, a jako z části to je na nich, a oni se snaží, rozhodně reagují daleko pružněji, než co jsem to teďka tlumočím právě lidi se zkušeností z Destiny, než se dělo v případě Destiny 1 a 2. Ta hra maraton je fakt jako dobře navržena na dobrých základech, aby se dalo do nich zapracovat jako rychle nějaké adjustace různých parametrů a tak. Tak myslím si, že pokud se jim podaří, tak nějak teďka ještě pořád se trošku jako klepe, ale když to vybalancují a ve třetí sezóně dodají silnou třetí sezónu, což ta druhá je podle mě náznak, že na to jako mají materiál a nějaké jako nápady, tak si myslím, že to může na tu pětku snadno dotáhnout, ale teď to tam ještě není.
1: No tak dobře, tak uvidíme. Snad to dobře dopadne, jak si říkám.
0: Já doufám, že já dobře dopadnu, teď mě čekají nějaké drsné mise, ale těším se na ně.
1: Ještě jednou připomínám, že kdybyste nás chtěli vidět naživo, ať už jste z Plzně nebo z Ivanovic na Hané, tak prostě přijeďte. Budeme v červenci v pražské podcastové scéně v Troji a budeme tam společně všichni tři, možná i víc.
0: Možná i víc. A já to mi připomenul, že já chci ještě připomenout, že nám se ozýval nějaký posluchač, který taky hraje maraton a přál si zahrát si maraton se mnou, což je pro mě velkou ctí a pro něj teda předem říkám, že bude jako asi velmi zklamaný, jestli to povede. Já jsem si ho přidal dokonce, ale vlastně nevím, jestli, respektive jsem poslal tu žádost a vlastně jsem se ani potom nedíval, jestli ji přijal nebo ne, tak když tak...
1: Když tak pozvi, tak
0: když tak se ozvi znova a jak říkám, hraju to hlavně solo, ale rád si zaběhám pár runů i třeba ve dvojici.
1: Tak co teď?
0: No tak jsme řekli ve dvojici, tak někam půjdeme, Jardo, ne spolu.
1: Tak půjdem?
0: Jo?
1: Jo.
0: Ke
1: mně? Nebo?
0: Tobě? Dobře, to my si tady vyřešíme už po záznamu.
1: To my si půjdeme hrát, kluci si musí hrát.
0: Je to tak, kluci chtějí skákat a někteří si taky chtějí hrát, tak jsme rádi, že vy si ale taky chcete hrát, ať už jste kluci, holky nebo bingusové.
1: Kluci, holky a stodulky, jak se říká v názvu jedné mojí oblíbené dětské knížky. Tak to je všechno z tohoto questu, příště snad i se Šárkou. Projedeme se po Japonsku, co ty na to?
0: Po Japonsku?
1: Co, mohli bychom se projet po Japonsku.
0: Ale já jsem teď nedávno udělal další pásek v rámci své karate cesty, takže se rád projedu po Japonsku.
1: Konnichiwa, arigato. Hirohoto Kurili, Tora.
2: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu Casablanca.
1: Casablanca.
0: Cestovatelský a outdoorový magazín
1: Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
3: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit o hodně specifickém typu cestování, já bych řekl, protože Jindřich a Ondřej Petrlíkovi jsou mý dnešní hosti. Dobrý den vám oběma.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Otcovsko-synovská dvojice dneska v Casablance, ale co je podstatnější možná, že vy jste takový skládkový turisti? Můžu to tak říct?
5: Návštěvníci, ano.
4: Nejenom na skládky, jezdíme v podstatě do míst, kam normální turista asi moc nemíří, takže dá se říct, že z takových zemí jako třeba Thajsko si nevybíráme nějaký
3: Nádherný pláže,
4: ale spíš spalovny odpadů, skládky, začouzený hutě, obrovský areál s chemičkama a podobně. Takže dá se říct, že se většinou jezdíme dívat a nejenom dívat, spíš tam sbírat vzorky do míst, kam normální turista nemíří.
3: A proč to děláte?
4: My jsme ze spolku Arnika a Arnika je součástí celosvětové sítě nevládních organizací, která se věnuje znečištění životního prostředí toxickými látkami a děláme to v podstatě proto, že dost často v těch rozvojových zemích nemají nevládní organizace možnost zjistit, jaká je míra znečištění v nějakých lokalitách. Takže Arnika slouží tadyhle té mezinárodní síti jako výzkumné centrum, nás oficiálně nazývají, ale v zásadě sbíráme vzorky a necháváme analyzovat většinou teda v laboratořích tady v České republice nebo jinde v Evropě.
3: A když máte nějakou takovouhle cestu, nějaký takovýhle projekt před sebou, těšíte se na ní teda, Ondřej?
5: No, jako určitě. Dost často jsou to ty pocity takový smíšený, protože nejde jenom o to, že samozřejmě vždycky je to strašně zajímavá cesta, ale někdy si nejsem jako jistý tím, jaká ta situace bude na místě a jak třeba budou ty lidi na nás potom taky reagovat. Protože občas ty místa mají jako svoje jako specifika v tom, že třeba se pohybujeme v oblasti, kde žije jako etnická menšina, která se třeba právě zabývá jako recyklací železa v oblasti, která je kde ta většina na ně pohlíží trošku jako z vrchu. A občas, když tam prostě pak přijede takováhle delegace, protože většinou to nejsme jenom my, ale tam probíhá spolupráce vždycky i s místní neziskovkou, takže tam jsou zástupci místní neziskovky. Dost často je tam právě i někdo, třeba z místní vládních organizací, tak je to jako složitý, že vlastně není jistý, jaká ta reakce bude.
3: Uh-huh. A to jak ze strany místních lidí nebo těch vztahů majorita, minorita, úplných laiků nebo třeba zástupců nějakých oficiálních institucí nebo tak?
5: Přesně tak, no, že člověk jako nikdy neví, kde, která ta reakce, jaká ta reakce tam bude. Nicméně to, že tam vždycky spolupracujeme vlastně s místní neziskovkou, která dělá i ten jako vlastně průzkum dopředu těch lokalit a dělá tam kontakty, tak vlastně díky tomu je to trošku jasné, že to tam nějak ozorkujeme, ale třeba docela často se i stává to, že vlastně my vymyslíme, kde se mají brát vzorky, ale dělají to pak místní, protože když se tam ukáže jako bílá tvář, tak to vzbuzuje daleko větší otázky.
4: No hlavně jako některé ty místa jsou paradoxně ovládány jako lokální strukturou, my bychom to nazvali mafie, protože byť ty lidi nevydělávají nějak moc, tak přece jenom je to o výdělku a o zpeněžení třeba vytříděných PET lahví a oni někdy cítí tak trošku vlastně ohrožení od toho, že tam přijedeme my a myslí si, že jsme nevím, buď kontrola nebo něco takového. A proto nám ty místní nebo ty lidi, kteří znají to místo, v podstatě zakážou vylejzat z auta z bezpečnostních důvodů. Na jednom tom místě oni pak dodatečně odebírali vzorky a to bylo v Indonésii a nemohli to několik měsíců dělat, protože tam v té komunitě došlo k nějaký vraždě nebo něco podobného. Takže jsou to vlastně lokality, kde jednak žijou lidi hodně chudí a současně jsou to lokality, kde je poměrně vysoká kriminalita. Kolorit těch míst je pokaždý jiný. Například v Africe je to hodně daný tím, že tam většina věcí pořád funguje vlastně na kmenové bázi, takže tadyhle ty místa obsluhují lidi z nějakého kmene, který třeba do hlavního města přijde ze severu, mluví úplně jiným jazykem než zbytek populace. Teď jsme byli u Lagosu v Nigérii, takže tam zase prostě ty lidi, kteří na tom místě žijou a třídějí elektroodpad, ze kterého dostávají nebo vypalují dráty, který pak prodávají, tak ty jsou vlastně, mluví úplně jinak. A i pro ty místní bylo složitý s tou komunitou navázat nějaký kontakt. Ale je dobrý, když s náma jde i někdo přímo z té komunity a pomáhá komunikovat s těma lidma a dokáže daleko z nás pozorovat, kdy na tom místě dojde k nějakému napětí a kdy se to může blížit k tomu, že by na nás někdo třeba zaútočil nebo něco podobného, takže nás dokážou varovat, což my bychom nedokázali odhadnout.
3: Takže to zní, že už jste se párkrát museli od někud narychlo zdekovat.
4: Ano. Já jsem zažil situaci právě v té Indonésii, kdy ta místní mafie, která ovládala vlastně tu recyklaci nebo ten třídění toho odpadu, tak velice ošklivě vyhnala štáb BBC, který tam s náma natáčel a museli jsme v podstatě okamžitě odejít, nebo v Tajsku se nám stalo, že jsme byli v takové zóně, kde bylo hodně malých hutí a jeden z vlastníků se moc dobře nesnášel to, že Ondra tu jeho továrničku fotografoval. A takže jsme tam pocit museli taky docela jako rychle ujíždět. A teďka v Africe se nám stalo zase, že jsme fotili, já myslím, že tam nakládali solární panely nebo něco takového.
5: No, elektroodpad z větší části solární panely, starý mikrovlnky a tak. A v momentě, kdy mě uviděli s foťákem, tak jsme museli rychle zmizet za roh a schovat foťákem. Potom při cestě zpátky jsme museli vlastně procházet stejnou oblastí, tak na to jsem musel foťák úplně schovat a vůbec jako ignorovat, i když z mýho pohledu jako fotografa by to bylo zrovna jako ideální pro dokumentaci, ale zase za ten stres to nestojí, protože potom by z toho mohly být vážnější problémy.
3: Znamená to, Ondřej, že se třeba, když někam jdete a váš úkol je fotit, podle toho i nějak jako oblíkáte? Počítáte s tím, že tam může být nějaký úprk, že někdo může poslat psy a tak, takže jako nebudu jenom v tričku a v kraťasech nebo tak? A v žabkách?
5: Já myslím, no v žabkách bych tam v žádným případě nebyl, protože tam na zemi je jako spousta věcí, do kterých, když člověk by člápnul v žabkách, tak by to nemuselo skončit dobře, ale jinak s oblečením vlastně to nemá smysl nějak moc řešit. Jako samozřejmě snažím se být v něčem, čem bych byl, budu pohotový, ale nicméně vzhledem k tomu, že já jak fotím, tak natáčím, tak jako mám v jedné ruce foťák, v druhé malou kameru, tak já stejně nejsem zase nějak moc extra pohyblivý, že bych byl schopen nějaké rychle zmizet. No. Nějaký maskování taky moc nepřipadá v úvahu, protože na většině míst tam vlastně jsme prostě nejvýraznější atrakce široko daleko, protože přesně tam jako obzvlášť v Africe a v Asii jsou to místa, kde prostě bílý turista nebo cestovatel tam nikdy vlastně skoro ani nebyl předtím, mám pocit. Jo,
4: že, no tak v Africe.
5: Velmi výjimečně.
4: V Africe si přizpůsobil tomu místu velikost fotoaparátu.
5: No, to ano. To je pravda, že jsem nebral svoji velkou profesionální kameru, ale vzal jsem menší foťák, který vypadá tak, že jsem spíš někdo, kdo si tak jako dělá pro sebe dokumentaci toho, jak sbíráme vzorky, než něco, co by bylo jako vidět, jako, že je vidět, že jsem prostě profesionální fotograf.
0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Casablanca na rádiu Wave.

0: Ondřej a Jindřich Petrlíkovi jsou hosti dnešní Casablanky a bavíme se o tom, co jsem na začátku nazval skládkovým cestováním. Kam vedla ta vaše poslední cesta? Zmínili jste, že tam byl Lagos, nigerijský, tak co všechno bylo součástí té africké výpravy?
1: Byli jsme, kromě Nigérie a kromě Lagosu, tak v Nigérii jsme byli ještě v místě, který se jmenuje Ogidjo, a to nebylo v původním plánu. To byla spíš taková improvizace, ale bylo to velice zajímavé místo, protože tam je několik hutí, které zpracovávají právě i odpad z toho elektrošrotu dodaný a vlastně to přetavují zpátky na ty kovy, kvůli kterým to většinou ty lidi třídějí. To místo je docela zatížený tadyhle těma provozama. Tam jsme vyloženě cítili takový chemický zápach v ovzduší. A kromě Nigérie jsme byli v Ghaně. Tam jsme naopak museli ten pobyt zkrátit, protože se nám nepodařilo se dostat dlouhou dobu z Nigérie do Ghany. Takže jsme tam byli jenom v podstatě jeden den. A pak jsme z Ghany ještě cestovali do Kamerunu, konkrétně do Doualy, která je takovým průmyslovým mega centrem Kamerunu.
0: A co je váš takový největší, jestli to tak můžu pojmenovat, cestovatelský zážitek nad rámec té mise související s životním prostředím? Na co jste narazili, co vás třeba překvapilo?
2: No, za mě, i když se to stalo právě v Ogidžu, v průběhu té mise, tak to bylo, že jsme měli za jeden den dvě audience u místního krále. Uh-huh. Jeho královská výsost Olugidžo of Ogidžo, a dokonce jsme dostali na část té výpravy od něj část jeho královské stráže jako ochranku.
0: A což si mám představit jako chlapíky v oblecích, chlapíky v tradičním oblečení nebo někoho úplně nevýrazného, kdo ale tvořil váš doprovod, jak to vypadalo?
2: No, představte si něco, mám pocit, že jejich, jako, že ta stráž funguje spíš něco jako místní důchodový systém, takže dva postarší pánové v různých variantách jako polovojenského oblečení. Uhum. Ale jako zafungovalo to, no, protože místní s námi prostě díky tomu relativně jako spolupracovali a právě, že i na základě toho, že ta jedna místní nezisková organizace s námi poslala někoho, tak ty měli už také kontakty na místě, takže to proběhlo dobře, nicméně místní král měl jako svůj palác, měl auta s poznávacími značkami, na kterých bylo napsané jeho jméno a no, velmi zajímavý.
0: Jasně, to člověk nevidí každý den. Ano. A samotná ta audience probíhala jak teda? My jsme se tady totiž nedávno bavili o nějakých audiencích v Beninu, v takových jako low cost podmínkách, ne úplně velikých palácích, ale to možná vytvoří nějaké zajímavé srovnání. Tak jak to probíhalo v Nigérii?
2: No, bylo to vlastně, ten palác byl něco, já bych to přirovnal takové McMansion, že vlastně byl tam vlastně královský sál, ale my jsme měli audienci jako v soukromých prostorech, což byl takový větší obývák, plný jako takového těžkého nábytku dřevěného. Vtipný bylo, že pak jsme zjistili, že místní král dlouho stejně jako já žil v Londýně, takže jsme si pak jim povídali o našich zkušenostech z Londýna a bylo to relativně neformální z naší strany, nicméně, když tam přišel někdo místní, tak se k němu klonili na kolenou normálně. Uh-huh. Což pro mě bylo něco jako absolutně nečekané.
1: A ten palác byl taky hodně low cost. No. V podstatě byl palác asi, protože to byl jeden ze starších domů v té komunitě. U nás by to bylo na úrovni nějakého třeba klasicistního měšťanského domu, ale takového trošku před skoro rozpadem. Jo. Tak aby si každý představil, co znamená místní palác. To je trošku něco jiného než u nás.
0: Ten Londýn jste společně pomlouvali nebo si ho společně pochvalovali?
2: Já myslím, že spíš pochvalovali. Jako, protože já myslím, že moje zkušenost byla dobrá a pro něj také. Myslím, že Londýn vzpomínal dobře.
1: A když jsem se díval na historii toho krále, já jsem si myslel, že tam vlastně mají krále po generace, ale on se stal tak nějak přirozeně králem v roce 2017. A vlastně je to spíš takový jako z té komunity přirozeně vyrostlej vůdčí člověk nebo vůdčí osobnost a snaží se docela dost jako těm lidem nějak pomáhat a proto ho i zajímá, nebo zajímalo to, jaký vliv na životní prostředí má třeba popel z těch místních hutí, což my jsme tam jeli zkoumat. A pak nás teda hostil ještě přeslazenými nigerijskými nápoji.
0: Čaj?
1: V plechovkách. Aha. Jako nějaký nealko. A já jsem pak dodatečně zjistil, proč. Protože on dostal grant na nějaký svoje aktivity v té komunitě od nadace Coca-Coly. Takže jeho vlastně klasický dar návštěvám jsou nealko nápoje v plechovkách a je nutno říct, že jsou opravdu hodně přeslazený ve srovnání s ostatníma.
0: No a když jste potom vyrazili do terénu, tak vysvětlete nám, co vlastně jsou ty vzorky, které nejvíc odvážíte. Je to ten popel zmíněný, nebo je to vzorek půdy někde poblíž, nebo voda, a teď se zkoumá, jaká kontaminace, jak daleko od nějakého toho zdroje znečištění tam je. Co vlastně do nějakých pytlíků, nebo krabiček, nebo do čeho dáváte?
1: My sbíráme ty vzorky, co jste říkal, ale hlavně nás zajímá, jaký vliv má ten provoz nebo třeba ta skládka opravdu na lidské zdraví. Takže nejzajímavější z tohohle toho pohledu jsou na místě vypěstované potraviny. A nejlíp k tomuhle tomu účelu slouží vejce od slepic z domácích chovů. To znamená od slepic, který tam můžou volně pobíhat a tím pádem vlastně slouží trošku jako takový přirozený sběrač prachu a dost často vlastně i půdy nebo půdních organismů a tím pádem ty slepice v sobě nakumulují hodně z toho znečištění a protože sledujeme látky, které přetrvávají dlouho v prostředí a kumulují se v tucích, tak právě ty vajíčka jsou velice vhodná matrice. Současně se ku podivu převážejí docela dobře, protože pro ty látky, co sledujeme, tak se ty vajíčka můžou uvařit, takže vlastně sbíráme vařený vejce. Okay. Respektive ne ty už uvařený, ale sbíráme jako čerstvý.
0: Ty, co si sami uvaříte.
1: A uvaříme jenom. U těchto zemích je občas trošku risk ty vajíčka vařit, protože někde vlastně ty vejce nemají ani tak na to, že by jedli ty vejce samotný, ale že z toho pak vlastně mají nový slepice anebo bojový kohouty. A tím pádem ty vajíčka dost rychle vlastně se zkazejí, takže občas vám při tom vaření explodujou a vymalujou kuchyni nebo to místo, kde to vaříte.
0: Viděl jste někde kohoutí zápasy v Africe nebo teda případně jinde?
1: Neviděl jsem je. Bohužel, ne.
0: Vlastně přemýšlím, jak bych sám reagoval, kdybych sledoval kohoutí zápas, asi by to byly dost ambivalentní pocity totiž.
1: Jsou dost často velký fandové, zvláště v jihovýchodní Asii, velký fandové tadyhle těch zápasů a v zásadě se tím jako chovem těch kohoutů pro to zabývá kde kdo. Mm-hmm.
0: Lagos se považuje za jedno z nejnebezpečnějších měst, možná nejenom svého kontinentu. Tak jak jste se cítili v Lagosu?
2: No, je moc bezpečně. Vůbec ta atmosféra tam je taková, že ta sociální nerovnost je tam viditelná na první dobrou vlastně, protože všechny jako bytové komplexy, restaurace, všechno mají třímetrové ploty na vrchu buď s ostnatým drátem nebo elektrickým oplocením a každý podnik, hotel, všechno má svoji ochranku. A vždycky vás jako musí pouštět do zavřené brány, takže jako všude je to v podstatě jako permanentně zavřené a v okamžiku, kdy třeba aspoň jako z mých zkušeností jako bylo, jsem si zajel podívat se na jejich národní muzeum, který má který je dost teda na úrovni nějakého okresního muzea z 90. let v České republice. Je zhruba tak ta expozice. A potom jsem šel na 15-minutovou procházku v centru za bílýho dne a čtyřikrát mě někdo poprosil o peníze a z toho dvakrát to byli policajti.
0: Aha, jo, okay.
2: Takže ta nerovno a přitom jako Nigérie je vidět, že tam nějaké peníze jsou, protože mají tam ten ropný průmysl a jedno z nejvíce opevněných míst, které jsem kdy viděl tam, tak byla centrála jedné ropné společnosti. No, že jsem si říkal, tak co to je tohle, to bude, jestli to je vězení nebo vládní instituce. Ne, byla to centrála právě jedné z firem, která tam těží ropu.
1: V zásadě ta korupce vás potká hned na letišti. My jsme o tom četli a v podstatě asi druhý celník, kterýho jsme potkali na letišti, tak si řekl tak trošku o úplatek, protože říkal, že nás protáhne nějakou jako tu rychlou
0: fast trackem,
1: ale za peníze.
0: No a jaký vy k tomu máte postoj? Když to třeba, dejme tomu, nejde jinak, tady to možná šlo jinak, ale když to nejde jinak, úplatek zaplatíte nebo chcete být striktní a tyhle praktiky nechcete podporovat, takže úplně nula?
1: Nula. My jsme tam neplatili nikomu tadyhle z těch celníků a když jsme už skončili ten docela šílený proces toho odbavení při vstupu do Nigérie, tak jeden z těch celníků, který tam byl takový jako vstřícný a pomáhal nám, tak si nakonec taky říkal, že chce něco na pití, ukazoval a tak jsem dělal hloupýho a ukázal jsem mu, že na pití mám tadyhle tu kovovou láhev a on pak jasně řekl, že chci teda jako peníze na alkohol, tak já jsem mu řekl, že je placený státem a tím to končilo, jo, protože tam byla spousta lidí, takže si nic jiného nedovolil a šli jsme.
3: Casablanca. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Casablanca na Rádiu Wave.

0: Jindřich a Ondřej Petrlíkovi jsou hosti dnešní Casablanky. Bavím se s nimi o skládkovém cestování, o odebírání environmentálních vzorků na různých částech planety, ale my se teď bavíme o jejich nejnovější cestě, která proběhla přednedávnem a vedla do afrických států. Čím to bylo, že se vám nedařilo opustit Nigérii? Si vás tam chtěli nechat?
1: To já doufám, že ne. Spíš kvůli tomu, že to byl náš problém, že jsme si správně neskontrolovali podmínky pro získání víst při příletu do Nigérie, do Ghany tedy. A na základě toho nás nechtěli v Lagosu na letišti pustit do letadla. Takže následně jsme si právě protáhli pobyt v Nigérii o týden, kdy jsme pak dělali další vzorkování v Nigérii místo Ghany. A poté jsme našli, že existují víza, transitní víza, kdy je možné dostat víza na 48 hodin, což by nám stačilo na to, aby jsme udělali aspoň nějaké vzorkování právě v Akře, v Ghaně. A nicméně, tak jsme potom přijeli na letiště s tím, že to je takhle to možné. Nicméně na prvního letadla se nám zase nepovedlo nasednout, protože vlastně letištní ochranka fungovala na velmi zvláštním principu, že měli jako pocit, že když člověk dostane transitní víza, tak nemůže opustit letiště. Což, nebo aspoň jako jenom ten prostě prostor, kde člověk nemusí podstoupit pasovou kontrolu, což je teda absolutní nesmysl, ale nebylo to tak.

0: S byrokratem.
1: S místním byrokratem, který jako vůbec nevěděl nic. Všecko si jako všechny jeho odpovědi byly na základě AI z vyhledávače. A nebyl se schopný podívat na jako stránky Ghanského imigračního servisu. Jako a
0: navíc jako byl tak podezíravý, že si myslel, že máme falešný pasy, takže na ně koukal ze všech stran, prosvěcoval je. A tohle všechno mu trvalo prostě zhruba ty, já myslím, že to byly skoro 2 hodiny a pak nám ani neřekl jako výsledek. Prostě se vzal, teda sebral a odešel. A nic. Tam právě jako 2 paní z té letecké společnosti, která nás de facto odmítla, tak ty viděli, že jsme na tom opravdu, nebo že prostě to bylo opravdu nervní, tak nám pomohli najít jinou, která byla vstřícnější a dokázala akceptovat to, že v Ghaně dostaneme visa on arrival. Což byl i můj předpoklad, ze kterého jsem vycházel, protože jsem byl v Ghaně předtím už byl a ty víza na příletu tam normálně fungovaly. No.
2: Jaká byla ta kamerunská část vaší výpravy? Jak moc se to lišilo třeba oproti té Nigérii, nebo na co jste tam nejvíc naráželi?
1: No tak z mého pohledu to bylo daleko lepší jídelně. Aby jsme se nebavili jenom o skládkách.
2: Okay.
1: Protože Nigerijci milují své sušené ryby a cpou je úplně do všeho. A já nejsem zase tak velký fanoušek. A tím, že Kamerun byla převážně francouzská kolonie, tak tam zůstalo dost, jakože Francouz, jsou pořád celkem frankofilové. Takže byl tam docela vliv francouzské kuchyně, takže jídlo bylo z mého pohledu nesrovnatelně lepší. Teda.
0: Umějí třeba pečivo.
1: Ano.
0: Jo. Zatímco v těch předchozích 2 zemích to třeba s pečivem k snídani nebylo moc slavný, tak v Kamerunu vlastně dostanete k snídani normální, já vím, něco jako šáteček nebo něco podobného a chutná to opravdu jako to pečivo, na který jsme zvyklí. Asi jsme trošku rozmazlený, no, ale a ty sušené rybičky v Nigérii, to je opravdu šílený specifikum. To nejsou nějaký velký ryby, ale jsou to malý rybičky, prostě takový ty těrný, který usušej a pak je nějak nadrtěj a dávají opravdu úplně do všeho, včetně věcí k snídani a podobně. Takže jako když si člověk nadá nějakou věc a očekává, že bude nějak chutnat podle té barvy, tak to tak vůbec není. To prostě nechutná.
2: Chutná to jako sušená rybička.
0: Víceméně. Víceméně, no.
2: V Ghaně zase umějí celkem pivo, ne? To byla bývalá britská kolonie, to není součást té francouzské západní Afriky a jsou tam pivovary, které zase docela umí pivo, ne? Stihli jste v Ghaně ochutnat?
0: Ani moc ne, protože jsme tam byli vlastně opravdu jenom
2: na skok. Jenom na jedno.
0: Jeden den, jedno, nějaký pivo jsme si tam dali, no. A já mám zkušenost jako s africkým pivem i z Keni a tam mají taky celkem přijatelný pivo. No. A nejhorší pivo, který jsem takhle na těch cestách měl, tak bylo v Číně.
2: Aha.
0: Jako v té komunistické Číně. Ne na Tajvanu, tam umějí vařit pivo, ale v Číně je hrozný.
2: Co jste teďka, myslím, souhrně v rámci všech těch 3 států a té nejaktuálnější cesty zažili za nějakou nejvýraznější nebo nejmarkantnější reakci od místních na tu vaši misi tam. A teď nemyslím neziskovky, zástupce nějakých oficiálů, ale někoho, kdo, na koho jste jenom třeba náhodou narazili.
0: Myslím, že nejdrsnější to bylo opravdu v tom Lagosu, kde jsme byli v lokalitě, kde oni zpracovávají ten elektroodpad a další odpad a hlavně ten elektroodpad, ze kterého vypalují hlavně měděný dráty a podobně. A jsou tam evidentně hákliví.

0: na lidi přicházející z vnějšku, takže tam to bylo takový jako asi nejnapjatější. Když jsme tam odebírali vzorky, tak nás vždycky obklopil dav, protože to bylo spíš ze zvědavosti, ale pak jako ty reakce na fotografování byly, myslím, tak jako
1: smíšený.
0: Na hraně, no. Hmm.
2: Kolik těch vařených vajíček jste teda přivezli do Česka?
0: Asi 30.
2: 30 vajíček?
0: No, a ty měli ještě zajímavou dohru na konci cesty, protože jsme museli do Kamerunu letět přes Nairobi. Cestování mezi africkými státy letecky je vůbec taky dobrodružství, protože málo kdy se vám podaří, byť jsou ty státy sousední, najít přímou linku, takže musíte letět úplně nelogicky.
2: Ze západní Afriky do východní a potom zpátky do západní.
0: Ano, přesně tak. A paradoxně, přestože v tom Nairobi jsme měli celý den, tak se jim nepodařilo přeložit naše zavazadla včas, takže zůstali trčet v Nairobi na letišti.
2: I svajíčky
0: a to několik dní. A takže nakonec jsme museli volit variantu, že Ondra zůstal na místě, aby mohl ty zavazadla převzít do Duale, protože už jsme měli zabukovaný let v podstatě na den předtím, než tam mělo to spožděné zavazadlo dorazit z Nairobi. No. Takže ty vajíčka, když pak dorazily konečně do Česka, tak samozřejmě měli příslušný odér.
2: Což je ale pořád použitelné teda pro vás?
0: Naštěstí ano, protože ty látky, co nás zajímají, tak jsou stálí a i když máte potravinu jakkoliv smradlavou, tak je pořád i svým způsobem jedovatá, když tam ty látky jsou.
2: Takže bych to mohl zjednodušeně přeložit, že Ondřej zůstal sedět na vajíčkách v Nairobi, aby se transakce podařila?
1: Zůstal jsem sedět v Duale v Kamerunu na vajíčkách a takhle na dálku bych se chtěl omluvit hotelu za to, jak smrděla ta lednička poté, co jsem je musel znova zamrazovat. No, že prostě to bylo bohužel to bylo hodně výživné, takže...
2: Někdy máte hodně vysvětlování kolem účelu své cesty, to je nám, myslím, všem evidentní, co vás dneska posloucháme, ale mě by zajímala na závěr dnešního rozhovoru ještě jedna věc a to, jak přistupujete k nějakému jako udržitelnému rozvoji jakéhokoliv svého cestování, nejenom na misi, jako byla tahle africká, o které jsme mluvili, ale celkově. Jedete tam sbírat vzorky, jednou jde o elektroodpad, jindy jde o prostě jiný dopad na životní prostředí. Předpokládám, že nejste úplně ti cestovatelé, co všude berou jednorázové obaly a petflašky, ale v Africe to možná zrovna není úplně jako snadné se vším dobře naložit, nebo jo?
0: No je to problém, protože vlastně člověk nemůže riskovat to, že by pil vodu z kohoutku.
2: To se nedá v Africe skoro nikde?
0: V podstatě ano, není záhodno to riskovat. Takže jediná možnost je kupovat prostě vodu v co největších baleních, aby člověk snížil to množství odpadu, který tam vytvoří a nenechat si dávat pytlíky na všechno. To jsou asi tak jako základní rady. No. V některých lokalitách se dá udělat to, že si člověk tu vodu převařuje a buď to pije teda čaj, nebo pije pak tu převařenou vodu, ale to taky nejde úplně všude.
2: A ten odpad, co už vyprodukujete, tak co s ním? I to třídění ve spoustě těch států je dost jako velký problém a někde to vypadá, aspoň teda z pohledu laika, cestovatele, že jet někam nějaký větší kus přes město, kde to vypadá, že se třídí, jako nemusí být řešení, protože to třeba nepůsobí úplně důvěryhodně, co s tím i vytříděným odpadem potom vůbec bude a tak?
0: Většinou možnost třídit odpad neexistuje.
2: Takže často, ano,
0: že jediná možnost je spoléhat na to, že PET lahve jsou cenná komodita a v podstatě ve všech těch státech, co jsme viděli, tak PET lahve tam celkem poctivě někdo vybere a zpeněží je na konci. Ale horší je to s jinými plasty.
2: Nakonec voda se v některých afrických zemích i na tom západě Afriky nebo kolem Guinejského zálivu nedávala jen do PET lahví, ale taky do pytlíků, ne? Takový jako do sáčku.
0: Ano, ano.
2: Něco jako dřív v Česku byly pytlíky na mlíko, to už je to teda jako dlouho, co je vystřídal tetrapak, ale taky to tady vlastně v nějaké podobě bylo.
0: To tam ještě existuje, ale ne v takové míře, jaký jsem to viděl třeba před necelými 10 lety v Ghaně. Je dobrý se tomu vyhnout. No, pořád. Je tam možnost koupit větší balení té vody, než kupovat tady v těch pytlících.
2: A je něco ještě, a teď myslím i nad rámec téhle cesty, co děláte nebo naopak neděláte, když cestujete, když jenom jedete, nevím, do jižních Čech na dovolenou, něco, co se do vás propisuje jako v uvozovkách profesionální deformace ekologů, ochránců přírody, přírodovědců pro vaše vlastní cestování?
0: Tak já se snažím upozorňovat na to, že nechci brčko do pití.
2: Okay.
0: A ne vždycky se to podaří včas, popravdě řečeno. Pak se snažím důsledně sebou vozit tukovou lahev na vodu a současně taky termohrnek, do kterého si nechávám dát kafe místo jednorázových kelímků. A je fakt, že je to vlastně trošku spojený s tím zaměřením na oblast odpadů a toxických látek. A co se týče cestování, tak po Evropě, když to jde, tak snažím jezdit vlakem. No. Ale stejně si myslím, že z hlediska množství nalétaných kilometrů se stejně dostanu do ekologického pekla.
2: No, a vy, Ondřej, si k tomu chcete něco přihodit?
1: No, za mě, bohužel s těmi nalítanými kilometry, to bude asi taky pravda, ale když pak plánuju nějaké vlastní cestování, tak se snažím to dělat spíše po Evropě, když to jde vlakem. A co mám poslední dobou v oblibě, je odšlapat si to sám na kole.
2: A co se týče vajíček, zpátky k ním, tak rozbory proběhly nebo probíhají a vy předpokládáte, že potom pošlete do Afriky nějaké spíš smutné zprávy o tom, co všechno jste našli nebo případně dobré zprávy nenašli v těch vzorcích?
0: Ty rozbory teprve probíhají. V podstatě ty nejkritičtější látky, jako jsou dioxiny, tak u těch ty analýzy trvají delší dobu. Takže ty výsledky pro tyhle látky zatím nemáme. Nicméně pro nějaký jiný, jako jsou bromovaný zpomalovače hoření, tak tam už jsou a tam některé vajíčka dopadly opravdu špatně a patří mezi nejkontaminovanější globálně. A my z toho pak budeme společně s místníma lidma a odborníkama třeba z univerzit v Nigérii zpracovávat nějakou studii, která by měla sloužit i k nějakému zpřísnění globálních limitů nebo globálních pravidel pro nakládání s odpadem. Afrika je bohužel cílová destinace pro elektroodpad i z evropských zemí. A hodně se vede diskuze o tom, jak by se měla nastavit ta mezinárodní definice pro to, co už je a co ještě není odpad. právě, aby se zamezilo takovýmu jako pláštíku, že se tam posílá vysloužila elektrotechnika nebo elektronika, kterou
2: jako lze, second hand.
0: Ano, kterou lze ještě spravit, ale ona v podstatě skončí na některý tadyhle z těch skládek nebo elektrošrotišť.
2: Jindřich a Ondřej Petrlíkovi byli hosti dnešní Kasablanky. Pánové, díky moc za rozhovor.
1: Díky.
0: Děkujeme za pozvání.
2: Z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody, kterou už pro vás chystáme. Mějte se krásně. Ahoj.
3: Kasablanka.
4: Kasablanka.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
5: Jdem se prekázat do ulic a budem náhodně okolo idoucích lidí v růžinovitej hlavu.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: AI nám může pomoci dosáhnout významného pokroku v různých vědeckých disciplínách. Má ale i svá rizika. Dnes se snažíme zjistit, co je fake. V budoucnu se budeme snažit rozlišit, co je realita. Věda je důkazem toho, že lidé z odlišných kultur a různých politických přesvědčení mohou spolupracovat. I to říká mladý český vědec ze Stanfordu Maty Boháček, jehož modely dnes používají lidé po celém světě. Ať už k detekci deepfakeů nebo překladu znakového jazyka.
5: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct.
6: Ta neuronová síť vlastně vůbec nedefinuje, jak ten problém vyřešit. Vidíme vstupy a výstupy, ale úplně jako nevidíme to, co je uvnitř. Je spousta oborů, které byly úplně jako nedotčeny zatím AI a kde je hodně potenciálu AI využít velmi produktivně, velmi eticky. Ten framing do budoucna podle mě obrácený, že vlastně budeme jako hledat to, co je vlastně verifikovatelné, to, co vlastně jako je reálné. Lidé dnes hodně offloadují svoje kognitivní procesy AI, dost jako živě vlastně testujeme, co vlastně to s námi udělá. Skoro jako nejčastější use case pro chatboty je terapie. Kdokoliv, kdo má laptop a má internet, je schopný dělat pokrok. Takže bych se to opustil střemhlav, které jsou lidi prostě z celého světa a všichni vlastně máme jako stejný a podobný pursuit a v tom je věda hrozně krásná.
4: Maty Boháček je talentovaný vědec a student. Na Stanfordu se zabývá umělou inteligencí. Už ve 14 napsal vědcům ze Západočeské univerzity v Plzni a vyvinul s nimi model, který překládá znakovou řeč do věd. Před několika lety Maty spolu s renomovaným vědcem Hanem Faridem vytvořili deepfake slavného moderátora Andersona Coopera. Že šlo o fake, nepoznali ani jeho blízcí spolupracovníci. Deepfakem CNN uvedla pořad The Whole Story, aby upozornila na rizika umělé inteligence. Mimo mnoha médií Matyho práce zaujala i v OSN. Co je vlastně AI zač? Kde vnímá mladý český odborník největší rizika? A jak bychom se jako lidé z generace Z měli k téhle technologii stavět? Mám radost, že tyhle otázky dneska můžu probrat právě s Matým Boháčkem. Maty, vítej v podcastu Bedny.
6: Děkuji za pozvání.
4: Začněme tím, co AI vlastně je. Držitel Nobelovy ceny Geoffrey Hinton nedávno řekl, že prostřednictvím umělé inteligence tvoříme bytosti, a to takové, že by se jednou mohli obrátit proti nám. Gary Marcus, s ním jsem dělal rozhovor před tebou, popírá, že by AI měla jakékoliv záměry a že se počítačové simulace neuronových sítí zásadně liší od těch, které máme v mozku. AI podle Marcuse jako lidská bytost nepřemýšlí. Jak se k tomuhle stavíš ty? Co vlastně AI je?
6: To je super dotaz na úvod. Umělá inteligence dnes referuje k souboru různých metod a nástrojů, které nějak snaží řešit úlohy nebo nějak pracovat s daty. A těch konkrétních podob je spousta, takže to je všechno od konkrétních nějakých jazykových modelů, co dneska jsou schopny četovat nebo dokonce už třeba i psát kód a nějak exekuovat různé úkoly na počítači, v prohlížeči a i třeba na mobilu. Tak to ale jsou také třeba roboti a nejenom roboti jako humanoidní, kteří nějak operují ve světě a pohybují s krabicemi a tak podobně, ale i velmi jako malí roboti, kteří na různých industriálních pásech roznávají vadné výrobky a prvky, nebo třeba v rámci aut je spousta malých robotických rozšířeních, co kontrolují, zda se díváte na provoz, zda držíte prostě na volantu a tak podobně. Takže ty podoby, co dnes AI má, jsou velmi různorodé a nějaký sdílený faktor nebo prvek za mě je nějaká snaha řešit nějaké problémy a řešit efektivně a inteligentně. A ta inteligence podle mě se nějak manifestuje nebo z něj měřit a nějaký porozumět skrze schopnost ty problémy řešit efektivně a také třeba kompresovat data a pracovat s daty. Takže možná bych trochu si dovolil nesouhlasit s tou jistou, řekněme, skepsí nebo apatí Garyho Marcuse, který byť má jako dlouhou za sebou kariéru, která se věnuje nějak AI, tak podle mě trochu zbytečně vlastně opomíjí tu diverzní podobu toho celého vlastně odvětví. Takže AI dneska jako nemá jednotnou definici, a je podobě spousta. Asi většinou posluchači znají právě ty chatboty nebo ty jazykové modely, ale těch podob je mnoho.
4: Když se bavíme o té inteligenci, tak to souvisí do nějaké míry s takzvaným Turingovým testem. V jedné z tradičních debat ve filozofii mysli a kognitivních věd se lidé přeli o to, zda tento test určitým způsobem prokazoval inteligenci nějakého stroje, anebo zda se za skutečně inteligentní dá považovat pouze subjekt, který si sám sebe nebo svou činnost uvědomuje. Dodnes se k tomu, jestli tento test o něčem vypovídá, někteří lidé vyjadřují, tak jak se stavíš k podobným debatám ty?
6: Já myslím, že ten test byl velmi produktivní pro tu dobu, ve které vznikl. Kdy ta myšlenka, že tu jednou budou stroje, které my jako lidé nebudeme schopni rozpoznat od jiných lidí, což vlastně je ta podstata toho testu, kdy ten test má trochu jako jiné podoby, ale ta primární jako podstata je taková, že ten robot nebo ta AI projde, pokud je schopná vlastně interagovat s člověkem a ten nerozpozná, že se jedná o AI, ne o člověka. V ten moment to byl velmi produktivní test, nicméně ta podoba AI a ta podoba těch našich možností, jak výpočetních, tak i třeba jako společenských vlastně, jako se týče těch technologických rozhraní, se tak změnila, že vlastně ten test už není napomocný a to, že lidé se tu hádají o to, zda to je nebo není dobrý test, protože dnešní AI vlastně už jako tím testem prochází bez nějakých potíží, tak podle mě to je trochu nepochopení toho, k čemu ten test byl a ten test vlastně dnes už nemá úplně tu stejnou úlohu. Takže těch testů dneska je zase jako velká řada jiných a podle mě zase jako náročnější, které jsou zajímavé pro nás jako pro vědce nebo lidi, co se té oblasti pohybují. Nicméně myslím, že nějak tady se hádat o Turingově testu není úplně produktivní.
4: No, já u tohoto tématu ještě chvíli zůstanu, tak snad ta další otázka bude produktivní. My jsme biologické systémy, máme vědomí, uvědomujeme si svoji existenci. Nejsme pouze systémem neuronů. Ty jsi před rozhovorem mluvil o takzvané embodied cognition, tedy stělesněném poznávání či vnímání, které mohou do určité míry simulovat roboti, kteří se tak jako my ve světě pohybují. Přeci jen toto vnímání, které my navíc zažíváme kontinuálně a ne jako soubor diskrétních dat, to přeci AI nemá, nebo ano?
6: To je dobrá otázka. Záleží, co vnímáme jako AI dnes. Klíčové slovo dnes, co hodně lidí používá, jsou agenti, nějací jazykoví agenti nebo jiní agenti. A to znamená, že ten systém vlastně operuje nějak sám, nejenom, že odpovídá na konkrétní otázku, ale vlastně je schopen hodin nebo třeba i vlastně dny pracovat nezávisle za nějakým svým úkolem nebo větším cílem. A v ten moment záleží, zda budeme velmi pedantičtí a budeme se dívat čistě na to vlastně jádro toho systému, což bude nějaký zase jazykový model nebo nějaký optimalizovaný model nebo neuronová síť pro konkrétně čistě jako jednotlivé vstupy, výstupy. A nebo zda budeme trochu více flexibilnější v naší definici a budeme v pořádku s tím, že si ten systém okolo toho jádra, který pomáhá tomu jádru exekuovat příkazy na počítači, pomáhá mu nějak třeba ukládat data v nějaké databáze, pomáhá mu validovat, zda vlastně ten jako cíl je dosažen. A tady ty věci okolo toho, zda to vlastně taky máme jako součást toho systému, ty přirovnání k lidem a k naší inteligenci jsou někdy trochu zavádějící, tak je to asi trochu podobné, jako zeptat se, zda vlastně jako náš mozek sám bez našeho těla, jako nějakého vehiklu, s kterým vlastně ten jako mozek operuje vlastně skrz něj, vlastně je schopen reálně těch cílů, to ten mozek si jako vytyčí dostávat, tak zase jsme jakoby ochotní vlastně říct, že celý ten člověk je vlastně inteligentní, ten mozek, který vlastně jako vysílá ty signály. Takže já si myslím, že ti dnešní agenti, kteří vlastně jsou dnes komplexními systémy, nějak zabalujícími ty jádra, ty konkrétní jazykové modely nebo ty konkrétní post-trained, to je to klíčové slovo post-trained, vlastně optimalizované modely, tak zde jsme schopni nebo zde jsme ochotní i říkat AI, já ano, a v ten moment vlastně jako ty AI systémy jsou schopny udržovat dlouhodobější cíle a jsou schopny pracovat nezávisle na nás a vlastně klidně jako i třeba týden, dva týdny, měsíc vlastně pracovat bez zastavení. Takže ta definice toho, čemu vlastně říkáme AI, se mění nám pod rukama všem v tom oboru a vlastně máme ten obor a myslím si, že velká kombinace a vlastně trochu odlišnost od jiných oborů je taková, že dnes stavět nebo dnes vyvíjet velmi schopné systémy AI vyžaduje nejenom hluboké chápání nebo praxi s tím kódem a tou matematikou toho jádra, ale vlastně i řekněme citem pro inženýrství okolo toho vlastně jako konvenčním systémovým uvažováním. Takže k té tvojí otázce, za mě bych jako nebyl tak nutně si jistý tím, že ty systémy jako nejsou schopny mít dlouhodobější cíle, už dnes vlastně nějaké podobě.
4: Ale tak možná pořád dlouhodobější cíle jsou něco jiného než nějaké vědomí.
6: Vědomí to naprosto. Jako s vědomím jako si rozhodně netroufám, kolem zvažuje, že by jako dneska ty systémy vědomí měly, asi ani jako do budoucna si nemyslím, že je nutné mít vědomí pro dosáhnutí inteligence, pokud ji definujeme jako nějakou schopnost řešit ty problémy vlastně na velmi komplexní úrovni po dlouhou dobu a nezávisle, tak vlastně to vědomí jako není úplně předpoklad a je vlastně jako naše schopnost testování vědomí, jako to, že ty máš vědomí, jako já vlastně jako dedukuju z toho, že mám jako nějakou moji lidskou zkušenost a vlastně jako věřím v to, že ta tvoje bytí a odlišná, tak vlastně bude v nějakých ohledech velmi podobná. A vlastně jako tím musím věřit trochu. Nemám jako dneska objektivní způsob, jak vlastně to otestovat, že vlastně teď konkrétně věřím přes ten videohovor. Takže jak tvoje otázka vlastně jako naprosto, to vědomí dnes za mě nemají a vlastně si nemyslím, že ani jako budou mít v té podobě, jak je dneska trénujeme, a nebo je do budoucna, ale myslím, že to není nutnost pro komplexní inteligenci.
4: S neuronovými sítěmi, na nich jsou postaveny velké jazykové modely, souvisí takzvané váhy. Jak bys vysvětlil, co neuronové sítě vlastně jsou?
6: Ten koncept hlavní tady je optimalizace, kdy dnes systémy jsou schopné fungovat tak dobře díky tomu, že jsme schopni nějak definovat precizně matematicky nějakou úlohu nebo nějakou hodnotu, kterou vlastně ty modely optimalizují. A to může být v kontextu třeba právě jako jazyka, nějaká koherence jazyka nebo v kodování nějaká jako úspěšnost toho kódu, co vlastně potom ve finále bude spuštěn a tak podobně. Ale jakmile ten model má tady tu schopnost mít tu odměnu nebo vlastně jako nějakou tu hodnotu, když jsem říká vlastně ztrátová funkce, ale to je jako velmi technický pojem, tak v ten moment ta neuronová síť je úplně jako skvělý vehikl, který je velmi flexibilní a vlastně vůbec nedefinuje, jak ten problém vyřešit, ale umožňuje té AI sama si vlastně jako najít tu cestu skrz optimalizaci a skrz hledání optimálních konfigurací. Ta neuronová síť je vlastně nějaká jako sena matic a matice je takový jako fancy matematický pojem pro tabulku, no vlastně nějakou sadu čísel na řadkách a stoupcích a ty se prostě násobí. Velmi prakticky ty neuronové sítě dneska jsou jenom jako sady násobení nějakých matic, co se prostě za sebou se násobí a něco tam jako sčítá a pak ve finále prostě mám nějaký výsledek. A pokud se díváme čistě jenom jako na nějakou jednotlivou část té neuronové sítě, tak z toho moc jako nevyvodíme, ale pokud jsme schopni těm vstupům a tím vstupním datům té neuronové sítě vlastně dát my jako lidé nějakou hodnotu, nějaký smysl, a to můžou být prostě obrázky, může to být text, to vše jsme schopni jako reprezentovat precizně a velmi efektivně pomocí čísel matic, tak potom vlastně ten model, ta neuronová síť, tak vlastně je schopná s těmi maticemi a skrze vlastně tu optimalizaci té úlohy finální se naučit tu optimální sadu těch operací, kterou má aplikovat potom, aby ten problém vlastně vyřešila. Takže pokud to shrnu, tak ty neuronové sítě dneska jsou nějaké matematické modely, které nám umožňují operovat s daty a ty způsoby řešení my vlastně vůbec jako nedefinujeme. Prostě říkáme, tady jsou nějaká data, tady jsou nějaké ukázky, které my dáme ty neuronové sítě vlastně jako správné příklady toho, jak to vlastně dělat a kde vlastně se ona může učit pomocí správných a špatných ukázek. My vůbec neříkáme, jak to vyřešit, ale jenom my říkáme vlastně, co jsou nějaké ukázky dobré praxe a pak to nadefinuje, nakonfiguruje sama a skrze vlastně tu schopnost té definice. Že to je za mě jako, jako hrozně jako elegantní a vlastně skvělý způsob, ale co zmíním je to, že tím, že to vlastně jako jsou jenom v vozovkách tady ty matice a ty jednotlivé vrstvy, ty jednotlivé části jako nemají nějakou předem definovanou hodnotu nebo úlohu nebo nějaký smysl, tak potom interpretovat nebo vlastně jako by chápat, jak ta síť ty problémy řeší, je pro nás jako pro lidi, jako my dneska vlastně jako jsme schopni říct, že OK, ta síť, ten model vlastně je schopný tu úlohu vyřešit vlastně velmi dobře, jako jsme schopni jako měřit vlastně ty vstupy a ty výstupy a vlastně říkat, jestli to jako je správně nebo není to správně, ale jak k tomu ta síť došla nebo jak k tomu ten model došel, to je velmi otevřený problém v rámci výzkumu.
4: Je tohle to, čemu se říká black box?
6: Přesně, to je ta myšlenka, vlastně, že to je black box, že my vidíme vstupy a výstupy, ale úplně jako nevidíme to, co je uvnitř a už jsou nějaké poměrně důležité výsledky v tady té úloze té interpretace a pochopení toho black boxu, co je uvnitř, ale to je jako velmi minimální. Jako jsme schopni říct, že OK, tak nějaký částech toho modelu asi se děje nějaká specifická operace, nebo třeba tady v té části asi se děje třeba matematika, a tady v té části se děje třeba překlad nebo nějaká prostě gramatika, tak to jsme schopni už jako dělat, protože se děláme na aktivace, vlastně je to trochu podobné jako mozek. Byť nechci dělat nějaké velkosáhlé přirovnání, tak taky když vlastně studujeme mozek, tak vlastně se díváme na to, jaké části mozku aktivují se, když se mozek dělá nějaké vlastně jako typy úkolů, no to stejně vlastně děláme tady s těmi modely, takže víme, kde cirka se dějí, jaké jako operace nebo jaké typy úloh, ale je to právě velmi minimální.
4: Dokázal bys tohle vysvětlit na příkladu fotek psů a koček? Jak se taková neuronová síť naučí a posléze pozná, zda vidí psa nebo kočku?
6: Dobrá otázka. Záleží, jaký typ sítě to bude, ale pokud chceme mít nějakou jako velmi jednoduchou síť na čistě jako rozlišování jako pes kočka, takže vlastně na vstupu budeme mít obrázek a na výstupu budeme mít prostě jako buď pes nebo buď kočka, jako co je v tom obrázku, tak ta síť se postupně vlastně učí z těch vstupních dat, což budou ve finále vlastně jako pixely, protože dneska obrázek digitální, to je vlastně jako sada pixelu. A tam vlastně jako to, jak ten vlastně soubor té fotky se převede do té matice, do té vlastně tabulky, je dost přímočaré, kde každý vlastně pixel, každá část toho obrázku, jsou nějaké tři čísla. Je to červená, zelená, modrá, to jako vytváří ten pixel dohromady. A ty tři čísla potom jsou to všechno, co vlastně ten pixel má v sobě jako nějaký vstupní kanál. A ta síť se potom učí postupně nejprve nějak odlišovat vůbec jako, kde jsou nějaké hranice různých objektů, banální základní vlastnosti toho obrázku, třeba že vzadu nebo jako v pozadí je obloha, nebo že vpředí jako jsou nějaké jako důležité vlastně rysy, nebo třeba že tam jsou nějaké geometrické vlastnosti a tak podobně. Takže první nějaká podúloha nebo vlastně první předpoklad pro to úspěšné rozpoznání budou asi nějaké jako velmi základní vlastnosti toho vizuálního prostoru a potom čím vlastně dále nebo čím hlouběji jdeme do té sítě, tím více se ta síť zaměřuje na spíše takové high level, takové víc globální semantické vlastnosti typu, jaké objekty jsou v tom obrázku a ve finále, pro ten tady náš příklad, tak to budou primárně asi nějaké jako odlišující rysy nebo odlišující vlastnosti, co ty kočky mají a ty psy nemají a naopak, co vlastně ve finále potom pomohou tomu modelu se naučit, co je odlišuje, ale co je potřeba říct je to, že ten model fundamentálně byť bude schopný rozlišovat i fotky, jak jsme vlastně jako jedna definovali, jak jsme vlastně ukázali v těch příkladech, tomu se někdy říká jako trénovací data, tak ten model sám vlastně jako neví, co to je pes, nebo co to je kočka. Proto model to je vlastně jako nějaká soustava pixelů a čísel a přes těch vah, ty váhy, to je klíčové slovo, které nějak řekněme definuje to, co se ten model naučil ve finále po tom trénování, tak ty váhy vlastně nemají vůbec žádnou větší hodnotu než jenom ty soubory nebo nějaké vlastně typy vlastnosti a podobnosti, co ty obrázky mají a nemají. Takže to ve finále ten model se naučí, ale schopnost to potom aplikovat do slov nebo tak tam nebude. To je jako nějaké dalšího dotrénování nebo další nějaké augmentace toho modelu.
4: To by už potom musel být asi o něco složitější model. Gary mi v rozhovoru řekl, že by mladým vědcům poradil soustředit se na takzvaný alignment, tedy hledání řešení, jak do umělé inteligence zabudovat lidské hodnoty či alespoň jednání, která jsou s nimi v souladu. Souhlasíš s tím a vnímáš okolo sebe tohle jako téma? Pokud mají ti, kdo si myslí, že AI ve skutečnosti nevnímá svět tak jako my lidé pravdu, je vůbec možné, aby taková technologie sdílela naše hodnoty s námi? Je tohle něco, co vnímáš ty a tvoje okolí na Stanfordu jako téma?
6: Je to dobrá úloha, jako alignment, ale určitě to není jediná úloha, která je zajímavá. A myslím, že těch úloh naopak je právě velká řada, které se dnes jako schodnilo nevěnuje. Možná teda začnu u toho alignmentu. Ten alignment jako takový, jako obor nebo jako nějaká disciplína v rámci AI už se vlastně řeší jako další dobu a vlastně často byl nějak jako skloňovaný předtím, než vlastně jsme tady měli ty dnes velmi mocné a vlastně schopné modely typu ChatGPT a to, co následovalo potom. Ta úloha jako taková je podle mě relevantní. Myslím, že to, že ty modely nemají stejnou zkušenost jako my, jako lidé, neznamená, že nemůžeme do nich nějak zabudovat nějaké preference nebo nějaké tendence, které my jakožto lidé chceme, aby ty modely měly. S tím, že to není jenom o tom, že můžeme zabudovat do nich ty hodnoty, co aktuálně máme, ale můžeme být trochu jako aspirační. Není důvod si neříct si vlastně, OK, tady naše jako společnost, ať to je česká společnost nebo americká společnost nebo jakákoliv společnost nebo země nebo kontext, ať je naše realita jakákoliv, tak vlastně můžeme mít nějaké jako aspirační hodnoty a nějaké principy, pro které bychom chtěli se řídit a to můžeme té AI vlastně dát jako nějaký kompas a může být vlastně trochu jako lepší, než mít nějaký ohledek. Tím jako nechci říct, jako, že bude nutně, naopak vlastně je to o tom, kdo bude mít tu kontrolu nad tím alignmentem nebo na tu definicí vlastně těch priorit pro tu AI. Pár věcí k tomu. První je ta, že dneska, jak v akademii, jak ve výzkumu na univerzitách, tak vlastně jako v těch firmách, ať to je OpenAI, Google, Anthropic, tak všude je dnes alignment vnímaný jako nějaká bezpečnostní disciplína. Že alignment dneska znamená primárně vyhnout se těm negativním typům chování. Je to třeba vytváření dětského porna nebo třeba nějaké jako hate speech, takovéhle jako typy věcí, které ty modely sami od sebe defaultně by dělali, tak my nechceme, aby dělali, nebo ty firmy si řeknou, OK, to je špatný využívání toho modelu, to nechceme. Ten model vlastně alignují, nebo ten model vlastně přinějí, aby tady ty typy úloh nedělal. A kromě tady těch očividně prostě jako negativních use caseů, to může být třeba i nějaká více subtilní tendence, nějak preferovat třeba jisté profese, jisté etnicity, jistá pohlaví, tak podobně, takže tady to všechny jakoby tendence toho modelu jako nějak se snaží ti lidé vlastně jako nějak jako nadefinovat nebo nějak korigovat. Ale co chybí za mě, nebo co vlastně dnes ten výzkum ani vlastně jako praxe neřeší, je nejenom definovat si, co nechceme a vlastně od toho jít dál, ale vlastně co chceme, co vlastně jsou to jakoby aspirační hodnoty. To dneska se neřeší moc a ani vlastně jako technicky proto nemáme tu infrastrukturu. A za mě ten primární důvod pro to je asi to, že to je těžší než ten bezpečnostní alignment. S tím, že říci, že tvorba dětského porna nebo tvorba nějakých jako deepfakeů nebo třeba skemů, že to je negativní, tak to se shodneme na tom asi jako, ať jsme jakéhokoliv jako přesvědčení politického nebo ať jsme z jiných kultur, z jiných zemí a tak podobně. To jako jsou věci, co jako většina lidí sdílí napříč různými kontexty. Ale to, jak třeba odpovědět na otázku, OK, teď jsem ve velmi složité jako životní situaci, třeba prostě můj partnerka prostě mě třeba jako povedla, co mám dělat, mám se rozvíst, mám jít zpátky k rodičům, co mám dělat, tak pokud jsi prostě jako křesťan, tak máš jako nějaký vlastně jako typ odpovědi na ty věci, jsou lidi, co jsou ateisti, jsou lidi, co mají jako nějaké jako jiné přesvědčení úplně jako z jiného důvodu a těch jako typů odpovědí na tady ty otázky je velká řada a je daleko těžší říci, co vlastně je ta správná odpověď a ono vlastně jako není asi jedna správná, nebo skoro určitě není jedna správná a bude jich mnoho a schopnost toho modelu vlastně nějak jako komplexně pracovat s tím kontextem a pluralitou bude klíčová. A to dneska vůbec jako nikdo neřeší, nebo to vlastně jako je tam jako velmi jako opomíjeno. Takže to za mě jsou jako zajímavá témata v rámci alignmentu a to určitě myslím, že jako je super téma řešit jako malý vědec na pětkyně. Ale těch témat je daleko víc. To, že dneska tady prostě máme problémy s alignmentem, je určitě jako velký challenge, ale je spousta oborů, které byly úplně jako nedotčeny zatím AI a kde je hodně low hanging fruit, že vlastně jako hodně potenciálu AI využít velmi produktivně, velmi eticky a odpovědně a zároveň vlastně jako hrozně jako mocně a vlastně jako efektivně. A příkladem toho, kdy už vlastně se to jako podařilo, může být medicína nebo třeba jako biologie, kde vlastně všechno prostě od jako AlphaFold, po hledání nových léků a vakcín a tak, se vlastně dělá už vlastně za pomocí AI, je to daleko rychlejší a je to super. Tak tady ten typ vlastně jako zefektivnění různých vědních disciplín a nejenom jako technických a vědeckých, ale třeba i jako humanitních, podle mě jako čeká na objevení. Takže jako já pokud bych ho jako dneska mladý vědec vědkyně nebo prostě profesionál nebo vlastně jako aspirující student, co chce dělat něco nového, tak bych přemýšlel spíš jako nad tím, ne že kam jít v rámci AI, kde vlastně jako v rámci AI se uplatním, ale spíš jako OK, co mě baví, co je vlastně jako můj nějaký jako hlavní jako jako cíl nebo nějaký jako směřování do posud a jak s AI pracovat produktivně, odpovědně a nechat se vlastně jako akcelerovat jako tu AI. Takže to je nějaký můj aktuální pohled na věc.
4: Ty jsi zmínil ten systém AlphaFold, ty jsi o něm mluvil i v rozhovoru s Danem Stachem. Aha. Tahle technologie se často uvádí jako úspěšný příklad AI, čímž bezesporu je dokáže předpovědět 3D strukturu proteinů na základě jejich aminokyselinové sekvence. Už teď se tenhle systém používá k výzkumu nových léčiv. AlphaFold odborníci často zmiňují jako typický příklad alternativy k nespecializovaným AI algoritmům. Umělá inteligence zaměřená na konkrétní vědecké problémy je to, co podle nich skutečně potřebujeme, spíš než velké jazykové modely, do kterých se dnes investuje nejvíce. Je to ale tak jednoduché. V případě AlphaFold byla ta tréninková data velmi dobře přístupná. Oni použili databázi Protein Data Bank. Tak dá se tohle očekávat i při řešení jiných vědeckých problémů, nebo by to mohlo být těžší?
6: Tady jsou dva faktory, co to ovlivňují primárně. Ta data jsou určitě jedním z nich a jsou velmi důležitá, ale zároveň je potřeba vypíchnout ten hype okolo AI a vlastně hype i v rámci AI, který dost definuje to, co děláme jako vědci a profesionálové v rámci AI, s tím, že ten hype, který vytvořilo pár firm v rámci San Francisco a Bay Area, to je prostě jako OpenAI nebo Anthropic, nebo jako potažmo DeepMind, s tím, že vlastně všichni staví jako LLMs, tak to většinu toho oboru přimělo se věnovat stejnému typu AI a dost opomíjet ty jiné typy těch modelů, jako si třeba zmínil právě ten jako AlphaFold a vlastně jako další. A kdyby ti lidé, ti výzkumníci, ty firmy, ty startupy se rozhodli řešit jiné problémy, tak myslím, že by i přes jako nějaká třeba úskalí z daty vlastně byli schopni dělat jako dost velký progres. Naopak třeba vlastně možná jako více unikátní, než třeba jako v tom velmi plném prostoru těch jazykových modelů. Takže s tím jako souhlasím, že tady ten potenciál je a myslím, že ta data jsou určitě důležitá, jsou kritická, ale vždycky se dá jako nazbírat nová data nebo někde už existují nějaké jiné formě, dají se jako digitalizovat a tak podobně. Takže to si myslím, že vlastně jako není úplně ten jako hlavní problém. To je spíše pro mě jako ten fokus. Příkladem toho může být třeba jako Jan LeCun, což vlastně byl donedávna ředitel divize Mety, vlastně jako Facebooku pro AI, který sice nějakou dobu tam vedl i tu jako část té divize, co se věnovala jazykovým modelům. Nicméně jeho pozice je taková, že daleko třeba jako zajímavějším jako typem modelů jsou, čemu on říká, světové modely nebo world models, které predikují nejenom, že další slova vlastně jako text, ale vlastně predikují akce ve světě nebo akce v nějakých prostředích, ať to prostě jsou virtuální nebo reálná prostředí. A to vlastně je daleko více jako generalizovatelné na jiné problémy, taky to je těžší teda mimochodem. Takže tak on vlastně jako odešel z Mety, má vlastní startup nebo vlastní firmu teď na ten problém. Takže tady vlastně jako nějaké odlišné trajektorie podle mě budou daleko více populární teď jako do budoucna, protože lidé se uvědomí, že vlastně jako ty LLMs jako byť jsou a velmi schopné, tak tím, že s tomu posvěnuje spousta firm, tak vlastně jako dělat něco nového, unikátního, co ještě neexistuje na škále, je vlastně hrozně těžké dneska.
5: Bedny na rádiu Wave.
4: Ty jsi zmínil ty světové modely. Gary je přesvědčený o tom, že budoucnost právě vězí ve vbudování těchto světových modelů do AI. Krom toho volá po neurosymbolické umělé inteligenci, tedy takové, která používá mimo neuronových sítí i klasické logické struktury, které známe z programování. Souhlasíš s tím, že umělá inteligence, která je teda více neurosymbolická a zapojuje ty světové modely, by mohla být pravdomluvnější a je to vlastně i krok k nějakému tomu alignmentu, pokud si řekneme, že pravda a pravdomluvnost je určitá lidská hodnota?
6: To je dobrá otázka. Já si předtím, než ji zodpovím napřímo, tak chci podotknout to, že byť sám vidím v AI spoustu problémů a rizik a byť co já bych sám chtěl zlepšit, tak jenom bych chtěl podotknout to, že vlastně jsou tu lidé, kteří si vlastně postavili svůj image na tom, že vlastně jsou jakoby antagonističtí vůči AI schopnostem. Asi, co se děje. A vlastně potom ty argumenty jsou za mě, je těžké jim vlastně jakoby věřit prostě jako on their face. Takže to k tomu půdorysu tady toho argumentu a k tomu samotnému argumentu myslím, že jako ty světové modely jako takové budou určitě legitimní a budou nápomocné, ale myslím, že těch cest bude více a myslím, že nějaká jako neurosymbolika jako to nespasí nutně sama o sobě a zároveň jako podotknu, že to byl způsob, kterým vlastně před jako čistými neuronovými sítěmi vlastně se jako hodně lidí zabývalo v rámci AI, prostě v 80. a 90. vlastně jako o tom moc nefungovalo tady, takže asi tolik k tomu.
4: Možná bych teď konverzaci trošku namířil směrem k těm rizikům AI. V dubnu řada médií, včetně týdeníku The Economist, varovala před riziky nového modelu od firmy Anthropic s názvem Mythos. Proč by tento model mohl být rizikový?
6: Ten narrativ tehdy byl takový, že Mythos je určený pro detekci a finálně potom jako řešení vlastně nějakých rizik nebo nějakých bezpečnostních děr v softwaru. Takže jako tady use case je takový, že firma nebo uživatel vlastně použije Mythos, aby našel nějaké vlastně jako slepé uličky, nějaké vlastně jako díry, nějaká rizika v softwaru, to prostě jsou nějaké jako přístupy prostě do databází, no prostě přístupy do zdravého kódu a vlastně všechno možná, co vlastně dneska dělají hackři. Vlastně to je takový jako trochu jako AI hacker, který ale má jako sloužit vlastně jako pro dobro, řekněme, má vlastně jako pomáhat jako ty problémy jako detekovat předtím, než to odhalí ty bad guys, ty hackři. No nicméně ten narrativ se dost podle mě vlastně jako zhypoval, že vlastně tam potom jako byl trochu jako maximalistický pohled, že vlastně veškerý software vlastně bude naprosto zničen tady jako AI detektory nebo AI hackery. A to se určitě jako děje z části. Vlastně z části určitě jako hackři jsou rychlejší pomocí AI a vlastně taky ty ochrany jsou rychlejší pomocí AI. Ale myslím, že to nutně není jen jako něco, co by tady uměl Mythos. Mimochodem vlastně český startup Isle, ty založil jednak Ondra Vlček a jednak Stanislav Ford, dělal vlastně podobnou věc, nebo defektoval vlastně stejnou věc a dělal to vlastně dřív než Mythos, už vlastně třeba jako rok předtím, než jako Mythos byl vydaný a mají lepší výsledky. Jako na benchmarks má vlastně lepší výsledky než Mythos a zatím teda jsem neviděl nikoho, kdo by tady psal, že vlastně český startup jako Isle jako zničí svět pomocí tady AI hackera. Co jim chci říct je to, že vlastně ten koncept a ta myšlenka toho, že AI bude používaná pro hackování a pro naopak zabezpečování softwaru, je určitě velmi reálná a děje se, ale to, že to bude jako Mythos, že ten jako jediný model vlastně bude jako ten vlastně jako primární jako nějaký asset na úrovni jako třeba úrovni rizika jaderné bomby, není úplně podle mě realistický. A no, pak bych se třeba díval právě třeba na ten jako AI v Česku, který vlastně podle mě dělá jako super práci s tím velmi pragmatickým a zároveň jako velmi efektivně, velmi jako schopným odhalováním těch chyb a těch potenciálních rizik. Takže to riziko tady je, ale ten hype okolo toho to podle mě moc umocnil.
4: Já jsem v úvodu zmiňoval ten deepfake, který jste vytvořili, deepfake Andersona Coopera. Nebezpečný deepfake se objevil například v období voleb na Slovensku v roce 2023, kdy se šíření toho deepfakeu podařilo Slovensku zpomalit. Virální potenciál ale rozhodně měl, což bylo jasné z počtu interakcí v prvních minutách. Ty se zabýval i deepfakey ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jaké další příklady deepfakeů už dnes napáchaly velkou škodu? A můžeme očekávat, že to bude ještě horší?
6: Naprosto, naprosto. Ty deepfakey se už velmi běžně používají přesně pro typy útoků na politiky, významné jednotlivce, na celebrity a tak podobně. A to se děje ve velkém a taky velký průvod vlastně bude do budoucna i více v Česku, ale vlastně jako i ve světě a primárně vlastně asi ve Spojených státech aktuálně ten nejvíce vidět. Ten první bod, co bych tady zmínil, je to, že naše obavy nebo naše motivace původní pro studium tady těch deepfakeů a zároveň pro tvorbu ochrany vůči nim, pro tvorbu detektorů a jiných systémů, třeba zabezpečení kryptografickému toho obsahu, tak bylo právě motivováno tady těmi typy jako velmi jako prominentních, viditelných, veřejných deepfakeů, které tu jsou a ty nějak jako řešíme. Co nás trochu překvapilo vlastně před těmi, řekněme třeba pěti, šesti lety, kdy jsme to začínali řešit, bylo to, že ty deepfakes, které vlastně se nejvíc šířily, nebyly paradoxně tady ty jako velmi prominentní celebrity, politici a tak podobně, a spíše jednotlivci a spíše takové uzavřené nebo vlastně méně viditelné deepfakes, a primárně třeba v audio nebo vlastně jako na hovorech telefonních, kdy minimálně v Americe už dneska jsou jako miliony dolarů, co se vlastně daří podvodníkům získávat skrze fakey na telefonních číslech. Zavolá prostě fake číslo, fake hlas a třeba nabízí půjčku nebo nějakou nabídku, tak to je velmi populární, nebo to může být jako naopak třeba je velmi jako personalizovaný vlastně útok, kde ten fake hlas je schopen napodobit vašeho příbuzného nebo partnerku nebo třeba rodiče a vlastně velmi emocionálně přimět toho konkrétního recipienta, aby poslal někam peníze, aby něco si koupil, aby něco někam převedl. A tak vlastně ty skemeři vlastně dostávají z lidí spoustu peněz. A tady ty deepfakey jsou velmi nápomocné pro ty podvodníky z dvou důvodů. Jednak to, že to je ta škála, vlastně jakoby to, že tady je nějaký jako deepfake, tak ty podvodníky nestojí skoro nic. To dneska je jako hrozně jednoduché a hrozně levné na tvorbu a je možné to naškalovat. Takže jako na místo manuální práce prostě toho podvodníka, který by se volal tomu jeden jako sám jednotlivě hodinu co hodinu, vydal třeba 10 lidí, tady ten jako fake nespí, on nepotřebuje pauzy, takže vlastně může pracovat permanentně, vlastně na kolik lidí vlastně ten daný podvodník má číslo. To je jedna věc, že vlastně jako ta rychlost ta škála je vlastně úplně jiná. A druhý důvod je to, že právě je schopen personalizovat ty fakey vašim příbuzným a vlastně lidem, co znáte. A pak jako ten emoční tak je úplně jiný, když se zavolá někdo blízký nebo vlastně úplně jako náhodný hlas. Takže to jsou nějaké trendy, co vidíme tady v Americe, a co už jako dostávají i do Česka nebo i do jako jiných zemí. Takže to je jako jeden nějaký aspekt, co nás překvapil, a už jako máme vlastně jako nějaké obrany. Druhá věc, co zmíníme, ta, že nástrojů překvapilo to, jak moc se fakey, jak v audiu, tak ve videu, tak vlastně třeba v obrázcích, budou šířit v konvenčních a velmi jako seriózních médiích nebo třeba jako seriózními jako lidmi, kdy hodně obrázku nebo videí se v rámci jako americké politiky šíří vlastně ze všech stran. A ta normalizace toho obsahu potom činí ten úkol toho rozpoznávání daleko těžší, protože pokud vlastně jako jsme zvyklí na to, že politici běžně postují fakey svých oponentů a máte být satira, tak potom ty kritické momenty vlastně jsou daleko těžší na rozpoznání pro koncového uživatele, zvlášť v momentě, kdy ta schopnost lidí rozpoznávat ten obsah bez tréninku, bez schopnosti mít tady ty nástroje, tady ty vlastně detektory nebo nějaké způsoby šifrování, tak vlastně je skoro nulová dneska už.
4: Ty jsi v Hyde Parku civilizace mluvil třeba o tom, že spodní rty, gestikulace nebo svaly v obličeji jsou znaky, které nám pomáhají poznat, jestli je nějaké video deepfake nebo není. Chápu to teda správně, že tak už to není, že prostě už jsou deepfakey tak věrné, že pouhým okem prostě často poznat nedokážeme. A nastane moment, nebo už nastal, kdy už ani software to nepozná?
6: Je naprosto jasné, že ty nejlepší generátory, co existují, jak na video, tak na audio, tak na obrázky, se už dostaly do momentu, kdy vlastně velká část obsahu, který tvoří, je lidským okem velmi, velmi, velmi těžko nebo skoro nerozpoznatelná. A to i třeba pro nás, jako pro lidi, co se tomu věnují jako na denní bázi a vlastně dívají se na to obsahu jako hafo, tak i pro nás je vlastně velmi jako náročné to u těch nejlepších systémů rozpoznat. Je potřeba říci, že jsou stále systémy, které nejsou tak dobré, které jsou třeba populárnější, nebo protože jsou třeba levnější, nebo jsou jednodušší na získání, které nejsou tak kvalitní, a tam stále nějaké tady ty vlastně jako artefakty nebo nějaké jako nepřesnosti existují, takže tam jako je možné tady ty znaky deepfakeů pořád vlastně hledat, ale už to není tak silný a tak spolehlivý signál. A rozhodně bych nedoporučoval, nebo bych nechtěl říct to, že pokud nenaleznete v tom videu nebo v tom obrázku tady ty znaky, tak vlastně to je jako reálné, to už jako neplatí. To je jedna věc. Těm detektorům za mě je velmi pravděpodobné, že nastane den, kdy ty detektory vlastně ne, že nebudou funkční, ale vlastně už nebudou jako tím správným řešením. Tím, že vlastně už nebudou jako dostatečně přesné, ale ten den ještě jako nenastal. Dneska tam jsou ještě jako velmi jasné a zřetelné signály, které jsou viditelné jak nižších frekvencích, co my jako lidé nevidíme, nebo naopak v nějakých systémech, které využívají znalost toho, jak ty generátory fungují vlastně jako na vnitřku vlastním. To my jako lidé nejsme schopni dělat, ale vlastně ty detektory jsou a tam to funguje. Ale myslím, že to je primárně nějaké dočasné řešení třeba na další jako 5-6 let. A za těch 5 nebo 6 let bych byl rád, kdybychom měli daleko silnější systémy a standardy na nějakou verifikaci šifrovanou nebo kryptografickou toho obsahu a naší identity vlastně na internetu a prostě digitálně obecně. A k tomu vlastně už takhle bychom měli směřovat. Takže za mě detektory jsou jako dobrý nástroj pro aktuální moment a jsou naprosto potřeba. Nicméně dlouhodobě je potřeba taky přemýšlet nad tím, jak budeme chránit tu identitu vlastně více šifrovaně, dlouhodobě, napříč platformami, napříč kontexty, regiony, jazyky a tak podobně. Takže ano, dneska to funguje, ale je potřeba cílet i dál do budoucna vlastně hledat další řešení, kterými potom si pomůžeme vlastně jako to plně zabezpečit.
4: Pojďme ještě blíže k tomu, čím se přímo zabýváš ty. Jseš teď, pokud správně počítám, ve třeťáku na Stanfordu.
6: Ano.
4: Už dnes máš ale na Google Scholar 39 publikací, což je crazy, když použiju tenhle anglicismus. V jednom z nedávných paperů jste zjistili, že zhruba 35% textů na internetu bylo vytvořeno chatem GPT nebo s pomocí této technologie. V jiném článku porovnáváte generativní umělou inteligenci s takzvanými difuzními modely. Píšete, že kvalita uměle generovaných obličejů se zvyšuje. V jiné publikaci analyzujete něco, čemu říkáte konceptuální slepá místa v modelech na generování obrázků. Jsou tohle témata, kterými se zrovna teď zabýváš? Kdybys měl jedno takové téma vybrat a vysvětlit, proč je důležité se jim zabývat, co by to bylo?
6: Mě obecně zajímají způsoby, kterými AI nějak mediuje nebo nějak upravuje a ovlivňuje transakce a interakce na internetu. A těmi transakcemi nemyslím jenom jako finanční transakce, ale myslím tím jakékoliv transakce informační, komunikační, zpravodajská a tak podobně. Takže jakýkoliv e-mail, jakoukoliv zprávu, jakoukoliv článek, co čteme nebo posíláme, tak dnes už nějakým způsobem interaguje s AI, ať už tím, že AI to sumarizuje nebo za nás čte nebo třeba i přímo generuje, tak ty interakce tam jsou a budou jenom více všude přítomné. A ta změna, kterou ty AI systémy přináší, je podle mě notná a je podle mě důležitá a není pochopená zatím. Takže mě zajímá, jak tady ty interakce fungují a jak vlastně ovlivňují naši schopnost chápat svět, chápat ostatní lidi a jak můžeme v tom světě, který je velmi dotčen, a nejenom, že dotčen, ale vlastně jak spolugenerován AI, jak v tom světě můžeme vést velmi produktivní demokratický dialog a diskurs a nějak vlastně jako řídit společnost. A to mě zajímá a ty typy otázek, které si klademe, jsou různé, ale ve

0: problémy případně řešíte? A bylo pro tebe dilema, jestli pro tuhle společnost pracovat, anebo to byl takzvaný no-brainer? Pokud to správně chápu, významná část výzkumu Google se týká toho, jak učinit AI bezpečnější. Je to ale pořád obrovská společnost s různými typy aktivit?
1: V DeepMindu, což je ta laboratoř, kterou Google koupil před asi 6 lety a kde vyvíjí své modely a právě věnuje se třeba bezpečnosti AI, tak já už tam nepracuji, ale dělal jsem vlastně 2 roky, necelé. Ta spolupráce byla za mě velmi produktivní v tom, že jednak mi umožnila moje nástroje a vlastně můj výzkum převést do praxe. Moje modely vlastně dnes jsou využívány pro detekci deepfakeů na YouTube. Moje modely z dřívějška pro znakový jazyk jsou používány vlastně v pixelech, v těch mobilech od Google, například znakového jazyka. Takže ty věci byly super za mě, že vlastně ty výzkumné výstupy a vlastně poznatky dnes používají lidé všude po světě a miliony lidí vlastně každý den nějak interagují s mými modely, že to je za mě jako super, to je vlastně cool. Zároveň ten další výzkum jsme tam vlastně jako dělali, nebo ty jsem vlastně jako tam potom já pušoval, tak byl výzkum, který mě zajímal tak či onak. Takže pro mě to nebylo asi tolik o tom, se jako rozhodovat, jako zda vlastně se podřídit jako tomu korporátoru nebo vlastně jako tomu, co ta firma vlastně chtěla dělat, protože jsem měl nějaká témata, co mě zajímala. A pak vlastně se mi ozvali právě z DeepMindu s tím, že vlastně jako je zajímavý podobná téma, tak jsme vlastně jako se spojili na tu dobu těch 2 let. A ty články jsou veřejné, že vlastně jako ty poznatky jsou nejenom pro tu firmu, ale vlastně pro koukoliv byl si přečet ten článek. A zároveň ta škála, kterou Google má, se týče vlastně jinak toho výpočetního potenciálu, vlastně GPUs, jsou velmi klíčové nástroje nebo výpočetní karty pro právě trénování a provoz AI, tak to bych na Stanfordu nebyl nikdy schopný získat pro ten výzkum a bylo to potřeba pro nějaké typy úloh, co jsme vlastně řešili. Takže za mě to byla velmi produktivní spolupráce, nicméně teď dál ta témata se trochu rozcházela a zároveň se trochu měnila struktura té firmy, takže teď už v Rimanu nejsem. Nicméně to, co jsme tam dělali, tak jako je velmi produktivní, nebo mně to přišlo super a bylo to super nejenom z toho hlediska toho výzkumu, ale právě vlastně té jako aplikace toho výzkumu do reálných produktů, co lidé používají.
0: Pokud to správně chápu, tak to, s čím si přišel, když ti bylo těch 14 a skontaktoval si vědce z té Západočeské univerzity, potom z toho vznikl tady ten model Spotter, tak to je teda něco, co vlastně teď používá Google. A ty jsi s tím nápadem přišel, když ti bylo 14, je to tak?
1: Jo, tak ono to je jako vlastně hrozně fajn v tom, že jo, mě to vlastně baví jako z toho důvodu, že ta myšlenka vlastně tam byla přesně jako už od těch jako 14, ale jako co často vlastně je potřeba pro dotažení těch věcí do reálných produktů, jsou právě data a škála vlastně v nasazení. Google měl jak ta data, tak vlastně tu škálu, že vlastně ta moje myšlenka, ten vlastně můj koncept pod tím, ten typ modelu, co jsem jako vymyslel, nebo jsme spolu s Markem Hruzem na Západočeské univerzitě vymysleli, tak ten vlastně Google trošku adaptovali, proto jsme to vlastně jako vylepšili, ale pak vlastně přesně to je ta stejná myšlenka, jenom z více dat je z více GPUs.
0: Jaký je Hany Farid, s ním spolupracuješ? Je fajn nebo je trochu dipshit, jak říká Sadiq Khan, starosta Londýna v jednom z deepfakeů, který jste sami vytvořili?
1: Hany je super, Hany je skvělý a od toho, že řídí Harleje, nebo že má jako skvělý příběhy, který jako vlastně ani nemůžu nikdy jako popisovat, tak je to fakt super. A nejenom proto, že jako je hrozně super jako člověk a vlastně jako mentor výzkumně, tak ta vlastně jako integrita, kterou má a to, jak se věnuje studentům a vlastně věnuje se lidem v jeho labu, tak je úplně jiná, než kdykoliv jiný, kdy jsem byl a vlastně jako ta péče a vlastně jako ta přesná integrita je tam hrozně jako znát. Takže za mě jako to byla fakt jako skvělá spolupráce.
0: Když dostal Geoffrey Hinton Nobelovku, zaujalo mě to i kvůli tomu, že svůj doktorát dělal tady v Edinburgu. Musel jsem se ale, možná i proto, že jsem fyziku nějakou dobu studoval, zamyslet nad tím, proč tu cenu získal právě za fyziku. Ty jsi o tomhle napsal článek pro Wired, jak tomuhle rozumíš?
1: Moje chápání toho, jak se naše věda, jako naše disciplína, konkrétně teda AI, jak se vyvíjí, jak se vlastně jako definuje nebo redefinuje, se mění. Takže vlastně to, co jsem psal v tom článku, možná není aktuální vůči mému aktuálnímu chápání té situace nebo toho ocenění. Nicméně tím, že my jakožto AI vědci nebo AI vývojáři nějak se angažujeme i v jiných vědách, tak bez pochyby nějak ovlivňujeme i vlastně ten diskurs a vlastně ty priority tam. Zároveň si myslím, že jsou jisté disciplíny, jako právě třeba fyzika, z níž hodně čerpáme a hodně myšlenek nebo hodně metod, které používáme v rámci AI. Myslím si, že to je hrozně unikátní jako nám, jako tady prostě jako computer scientists, tak vlastně jako už před námi někdo objevil a vlastně jako popsal hrozně jako elegantně dřív v fyzice nebo v psychologii nebo úplně v jiné oblasti. Takže za mě jednak si myslím, že jako tam ta linka je, nebo ta konexe je vůči fyzice. Zároveň si myslím, že věda obecně má teď tendenci a bude mít ještě větší tendenci do budoucna být daleko více multidisciplinární a nějaké uzavírání se do jednotlivých oborů nebo hyperspecializací podle mě je někde potřeba, ale obecně to bude daleko jako méně relevantní, si myslím, a o to

0: Více si myslím, že třeba jako český systém vzdělávání vyššího je vlastně jako naprosto nekomplementární jako velké části moderní vědy a toho, jak vlastně lidé přemýšlí, jak spolupracují a tak podobně. Takže za mě jak to ocenění nevidím jako vlastně z dnešního prismatu jako překvapivé, nebo tehdy to bylo trochu možná šok, ale vlastně jsme se volně jako všichni zvykli. A myslím, že čím tím více budeme vidět jako jednak AI věce jako v jiných oblastech, ale zároveň vlastně jako i lidi právě z psychologie vlastně jako v našich oblastech. Já třeba konkrétně jako v mém výzkumu, já jsem jako vlastně dělal hodně věcí s lidmi, co jsou novináři, nebo teď mám jednu spolupráci s politologem. A je to skvělý, protože vlastně jako máme si hodně toho, co říct, vlastně dám se toho já hodně co naučit od nich a zároveň třeba jako oni ode mě, ale z toho, co já dělám. A je to hrozně zajímavý a obohacující. A ta věda, jak funguje, minimálně tady na Stanfordu, je za mě jako hrozně vzrušující. Takže myslím, že pokud jsou nějaký jako fyzici, co mají aspirace na Nobelovku, tak bych se díval tady na jako další budoucí AI věce, aby jim to jako nevzali.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
2: Ty jsi zmínil třeba to, že jeden z rozdílů toho prostředí na Stanfordu oproti tomu českému prostředí je to, že bere i ambiciózní projekty vážně. Jak ale vnímáš kontrast toho akademického prostředí na Stanfordu s tím, možná s ním provázaným biznisovým prostředím toho Silicon Valley? Sam Altman taky studoval na Stanfordu, jeho firma OpenAI začínala jako neziskovka, postupně se ale jejich mission statement hodně změnil. Podle serveru fortune.com tahle firma vymazala nebo nahradila sekce, v nichž původně deklarovala směřování k bezpečné umělé inteligenci pro všeobecné blaho.
0: Ten přeliv mezi vědou a biznesem tu je velmi znát, jak jsi naznačil. Jsou firmy a ukázky, kde to vede k velmi špatným finálním výsledkům pro společnost a pro lidi, kterým ta technologie má sloužit. A taky jsou ukázky, kdy vlastně jako technologie, která jinak by byla ve finále vlastně jenom jako v šuplíku nebo vlastně nějakém jako článku vědeckém, slouží vlastně právě jako lidskému poznání a vlastně jako je hrozně produktivní pro nás jako pro lidstvo. Takže jsou ukázky obojího typu. Za mě dává hrozně smysl mít vlastně jako velkou flexibilitu v tom, že pokud někdo něco vymyslí jako vědec nebo vědkyně a má pocit, že ta technologie nebo ta věc je tak unikátní nebo tak důležitá pro to, aby ji lidi používali, tak získat peníze na ten projekt nebo získat vlastně jako spolupracovník, spolupracovnice na firmu je velmi jednoduché a ten člověk vlastně jako nemusí redefinovat svou kariéru vlastně, aby vlastně jako mohl dotáhnout ten výzkum nebo vlastně jako ten vynález do reálného života. A to za mě je hrozně cool a pro ně to bylo zatím jako mikroškále v kontextu toho spotru nebo toho YouTube. Nicméně i tam vlastně bylo hrozně cool vidět, že vlastně něco jsem dělal já, co jsem vymyslel, samozřejmě spolupracovníky. Dneska prostě používá miliony lidí každý den. To je hrozně cool a myslím, že toho, že vlastně tady jsou profesoři, profesorky, co nemusí skončit svou kariéru v akademii, nemusí skončit jako učit a můžou prostě jednoduše ten svůj výzkum přetavit něco konkrétního, praktického, tak to je super. Sama o sobě myšlenka, to je super. Samozřejmě je tu spousta lidí, a to je potřeba zmínit, kteří vlastně jsou v computer science a mají ten čistě prostě jako technický kontext a vlastně jako trénink a mají pocit, že vlastně mohou mluvit do všeho. A to je nebezpečné, protože tam jako často není ten nějaký jako kontext těch jako základních jako civics, vlastně nějaké vlastně jako občanky, řekněme, nějakých jako humanitních věd, nějaké literatury prostě, jakože prostě jako číst knížky a jako číst prostě jako tu velkou literaturu prostě je fakt důležitý ve finále pro nějakou jako schopnost kritické myšlení a vlastně nějakou schopnost cítit se do lidí, kteří nejsou ze stejného prostředí, takže ten jako balanc je podle mě klíčový, ale máš jako pravdu v tom, že jako jsou lidi, co to určitě jako přepálili a co vlastně jako dělají hodně zla, ale zároveň je spousta lidí, co dělá vlastně dobro a je to prostě o tom hledat ten balanc a být to transparentní v tom, proč lidé něco dělají a myslím, že jako je prostě legitimní pro lidi, co fakt jako by hledají prostě jako nějaké uplatnění v tom Silicon Valley, co chtějí prostě peníze, chtějí prostě mít jako velkou firmu. Je pro mě legitimní prostě zatím si jít, pokud prostě jsou v tom transparentní, že prostě OK, jsou v tom jako kvůli penězům. Myslím, že hodně lidí v tom fakt jako je čistě, protože prostě to fakt jako by je zajímá. A potom je prostě nám potřeba hledat jako ty lidi, co fakt jako v tom jsou pro ty správné důvody.
2: Ty prosazuješ něco jako informační štítek, který by poskytoval informace o tom, jestli a jak bylo jaké video upraveno. Můžeš tuhle technologii vysvětlit víc do detailu? Je podle tebe nevyhnutelné, aby časem podobný mechanismus byl povinný?
0: To, jakým způsobem ten štítek bude prezentovaný, je za mě ještě otázka otevřená. A myslím, že je hodně různých způsobů, které jsou jako legitimní a nějak jako rozumné, ale nějaká schopnost mít v každém videu nebo v každém obrázku audio, které chceme vyloženě prostě ověřit, tak mít v něm nějakou schopnost verifikovat kryptograficky, odkud pochází, od koho pochází zda, kde a jak bylo upraveno nebo je vytvořeno pomocí AI nebo jiných nástrojů, tak to je velmi důležité, pokud chceme mít jako nějakou schopnost verifikovat reálný obsah. A to neznamená, že by veškerý obsah měl tady ty štítky nebo tady ty informace, ale ten obsah, co chceme, aby vlastně reálně jako se dostal na druhou stranu tomu recipientovi, tomu čtenáři, komukoliv, a ten měl možnost, pokud chce, z toho ověřit, vlastně měl možnost reálně z toho ověřit a měl jako takovou jistotu kryptografickou, tak to by tam mělo být. A ten framing toho celého problému se podle mě změní z toho dnešního, kdy se ptáme, co je fake. My dneska jako máme nějakou asumpci defaultní, že vlastně jako většina věcí bude asi nějaké míře reálná, nebo vlastně bude nějaký míře vlastně jako nefalešná, a pak vlastně hledáme tu faleš v rámci toho moře vlastně jako reálných věcí, byť to je komplikované. Ale ten framing do budoucna podle mě obrácený, že vlastně budeme jako hledat to, co je vlastně verifikovatelné, to, co vlastně jako je reálné v rámci toho množství šumu. A ten šum je za mě jako klíčové slovo. To je nejenom o tom, že to bude hodně věcí, co jsou jako falešné nebo vlastně jsou jako vygenerované nebo upravené, ale o tom, že vlastně bude těch informací tam čím dál tím víc, a to vidíme už jako dneska, že jako množství informací na internetu, na socials a jinde jenom roste a roste neproporcionálně počtu lidí na naší zemi nebo jako na planetě. Takže to množství šumu, kterým se budeme se probít vlastně k tomu zajímavému obsahu, bude vlastně daleko jako větší a bude to těžší.
2: Filozofka Shannon Valer, se kterou jsem nedávno mluvil, mluví o kognitivním descalingu, offloadingu a odevzdání se technologii. Na to, že můžeme vlivem AI v podstatě sami hloupnout, upozorňuje několik relativně nových studií, včetně článku z roku 2025 publikovaného na webu MIT Media Lab. Téma podrobně rozebírá taky analýza na BBC z dubna letošního roku. Jak se ty sám jako kluk z generace Z stavíš k používání umělé inteligence ve formě textových asistentů nebo agentů? S neurovědkyní ze Stanfordu Anou Lemke jsme řešili, jak moc náš mozek ovlivňují mobily a sociální sítě. Nejde v případě umělé inteligence o něco podobného?
0: Ta skutečnost, že lidé dnes hodně offloadují svoje kognitivní procesy AI, to určitě je. A myslím, že je dost riskantní, podobně jako třeba právě se socials, dost jako živě vlastně testujeme, co vlastně to s námi udělá, bez nějaké vlastně jako vědecké jistoty toho, co reálně ten jako efekt bude. Takže to je za mě jako velmi legitimní riziko. Zároveň jsou věci, kde si myslím, že ten agent nebo ta AI vlastně je relevantní, pokud si jsme jistí toho, že vlastně jako máme stále větší míru vlastně jako dohledu a vlastně jako chápání toho, co se děje. Příklad konkrétní pro mě je to, že vlastně jako dneska většina kódu, co já píšu, už bude v nějaké formě jako AI, ať už jako plně vygenerovaná nebo prostě jako nějak upravená, tak dneska jako většina kódu pro mě vlastně experimentálního bude jako AI. Zároveň hodně experimentů, co děláme, ať už dělám já nebo studenti, kteří vlastně jako já třeba mentoruji nebo s nimi pracuji, tak vlastně jako je hodně často vedená nebo aspoň z části vedená AI agenty, kteří nějak korigují ty experimenty. To klíčové slovo je škála vlastně a nějaká jakoby schopnost velmi rychle změřit a otestovat různé typy konfigurací, různé typy nastavení těch modelů, těch systémů, těch problémů a tak podobně. Takže to za mě jako je legitimní, takové kódování, testování, škálování a tak podobně. Třeba psaní pro mě osobně je velmi, nejenom že intimní, ale zároveň velmi produktivní čas, protože mě psaní pomáhá přemýšlet jako do značné míry a vlastně jako je takový hodně řekněme, jako filozofický jako styl psaní, že vlastně jako to psaní pomáhá ty argumenty vlastně jako formulovat. Co je potřeba, že vlastně jako třeba jako nějaký jako finální prostě jako polishing, pomoc jako třeba jako s tím jako jaký tranzice, jaký třeba jako lepší slovo hledat, jako to určitě jako bez otázky prostě jako používám jako AI pro vlastně pomoc tady tím více jako low level částmi toho textu. Jako gramatika tak, to naprosto, ale ta high-level struktura, ty argumenty a ta logika a ten flow, tak to si zatím já pro sebe minimálně nechávám jako svoji úlohu, protože mi to pomáhá. A taky si myslím, že potřeba, že vlastně jako hodně lidí, co ty AI systémy používá, tak jede skoro vlastně jako takový pad button mobila, že vlastně prostě jako jede, prostě promptuje, prostě hit, enter, enter, enter, enter a vlastně jede jako dál. A v ten moment vlastně ten čas, který my vlastně vytváříme nepřímo tou nutností ty úkoly dělat sami, třeba prostě po případu psaní, ten čas vlastně, co bychom jako stáli vlastně jako přemýšlením okolo toho psaní vlastně, ta hodina, dvě hodiny, tři hodiny, tak se vlastně vytrácí a potom ten čas vlastně na přemýšlení není úplně nahrazený jinde, takže za mě třeba hodně mé práce vypadá tak, že prostě třeba chodím okolo kampusu s mobilem a pak prostě třeba jako nahrávám prostě jako myšlenky, zatímco prostě jako moje agenti píšou kód, aby prostě měl čas na přemýšlení vlastně na formování těch argumentů, nápadů a tak. Takže to jsou nějaké jakoby za mě moje postupy, ale to neříkám, že jako na to mám data, nebo že to je jako the way to go. To je one way to go, s kterou já si prostě hraju, nebo co já zkouším a mě funguje zatím. Ale bude to určitě vypadat jako různě pro různé lidi. A to shrnutí za mě, že ten offloading kognitivní je určitě něco, co je potřeba studovat a vlastně jako velmi pečlivě si hlídat. A zvlášť bych jako podotknul, že to je riskantní, pokud tu úlohu, co vlastně jakoby automatizujeme, předem neznáme. Pokud bych já nebyl schopný kódovat a potom kódoval pomocí AI všechno i hloubkově pro ty články vědecké a experimenty, tak potom by bylo jako dost za mě nezodpovědné vlastně, protože bych nebyl schopný úplně to jako validovat.
2: Takže nepoužíváš ChatGPT jako terapeuta?
0: To teda ne. Osobně to naštěstí jako přítele, který je super na to, že si můžu s ním povídat o věcech, co mám jako na srdci. Nicméně lidi používají AI pro terapii jako velmi často a vlastně se to studuje, protože vlastně skoro jako nejčastější use case pro chatboty je právě terapie. Takže byť třeba já osobně to nepoužívám tak jako těch lidí, co ano, tak je hodně.
2: Jaký na to máš pohled?
0: Za mě jsou takové jako dva protipole, co jako za mě soupeří. Jeden říká to, že je super, že vlastně jako terapie, což je něco, co může být pro hodně lidí nepřístupné finančně nebo prostě logisticky, prostě nemají ve vesnici terapeuta terapeutku, tak vlastně jako je na blízku a vlastně jako může být jako první prostě rychlou jako záchranu nebo jako rychlou pomocí. Zároveň ale, a to teďkon převládá za mě, ten druhý protipol říká vlastně, že to je nějaká frikce, co je potřeba pro jako vyhledávání lidské konexe, ať už přátelské, romantické, nebo vlastně jako takové jako poloprofesní, nebo vlastně jako klinické, vlastně s tím terapeutem, nebo terapeutkou, tak vlastně jako ta frikce je důležitá vlastně pro náš charakter, pro to, jak vlastně fungujeme jako lidé ve společnosti. A právě pro tu empatii ve společnosti, kde vlastně veškeré naše nějaké diskomfortní situace řešíme pomocí AI bez nutnosti jít za někým a s ním se bavit nebo s ní se bavit, tak to podle mě hrozně snižuje naši schopnost vlastně jako mít tu empatii vůči prostě jako našim spoluobčanům, co prostě nezdílejí naše názory, nebo prostě nejsou ze stejné vesnice nebo ze stejného prostě města. Takže to převládá a říkám si, že vlastně jako teďkom bych asi byl radši, kdybychom více prioritizovali vlastně jako ty reálné lidské konexe, zvlášť v momentě, kdy minimálně tady v US je epidemie vlastně osamocení primárně pro mladé muže nebo vlastně kluky. Tady všechny jako faktory za mě říkají, hele, asi jako je lepší možná fakt jako zkoušet i za cenu jako nějakých jako nějaký malých benefitů lidi ráně posílají reálným jako psychologům. Jsou výjimky, ale myslím, že průměrně jako to prostě není vůbec podchycené dneska.
2: Ty studuješ v zahraničí, v rozhovoru s Hančou Von si řekl, že podobný ekosystém pro rozvoj technologií, jako mají v USA, v Česku chybí. Pokud si rozhovor dobře vybavuji, ty si zmínil i absenci možnosti lidí stejného pohlaví se vzít. Kdybys mohl cokoliv v Česku změnit, bylo by to tohle?
0: Jo, jako naprosto. Jakože za mě, jako někdo, kdo jako velmi otevřeně gay a vlastně jako chce mít nejenom že kariéru, ale vlastně prostě jako je rozumný život s rodinou, tak Česko prostě není možnost pro tady to. V Česku prostě nemůžu mít manžela, nemůžu mít děti, takže jako pro mě vlastně jako nepřipadá jako vůbec úvahu vlastně jako život jako někde, kde vlastně ten stát jako nevidí mě jako validního občana, nebo mě rodinu jako validní rodinu.
2: Co bys poradil někomu z naší generace, možná o něco mladšímu, koho AI a počítačové vědy zajímají, ale úplně neví, kde začít?
0: Já bych vzal Claude nebo jiný model of choice a začal bych se ptát toho modelu, protože jestli něco je za mě jako velmi podceněný jako sektor využití AI, tak to je nějaké jakoby osobní tutoring, osobní vlastně jakoby pomoc při studiu a vzdělávání. A jako já třeba pro jako svoje tady vzdělávání na Stanfordu používám prostě AI jako permanentně, prostě mě tady dělá prostě kvízy, mě zkouší prostě, mě jako dělá prostě jako custom výpisky a slidy a tak. A je to úplně skvělý, jakože fakt prostě to je úplně jako přesně ty věci, co prostě mě jako nejdu, no co mě prostě jako jdou těžko do hlavy, tak vlastně úplně si jako na to vytvořím vlastně takový jako kurikulum skoro. A je to hrozně jako rychlý a zábavný a vlastně super. A to platí pro vstup do AI, ale třeba i prostě do jiných jako oblasti. Prostě bych se ptal těch modelů a se vzal bych Claude nebo Gemini a jel bych. A potom jako at some point, jak má třeba jako nějaký jako bazální přehled těch věcí, tak bych potom se pustil do reálný odborný četby a reálně vlastně jako nějaký jako materiálu mimo to AI samotný. A potom konkrétně pro AI, tak co za mě je vlastně jakoby hrozná výhoda AI, co jiný obory nemají, nebo hodně oborů nemá, je následující. Není moc oborů, ve kterých by docela často středoškoláci nebo dneska už i jako lidi z základní školy publikovali na těch jako konferencích typu jako ty koncentrát tady jak CVPR. Tady to je vlastně ta věda, kde se to jako děje, kde tady se vlastně posune vlastně jako ta jako hranice toho, kde ty modely jsou. A proč tomu tak je? Jednak teda ty lidi jsou jako, tomu jako tažený tím, že vlastně to je hodně jako populární téma, ale jednak kdokoliv, kdo má laptop a má internet, je schopný dělat aspoň nějaké jako oblastech nebo podoblastech AI, dělat pokrok na reálných problémech, reálných úlohách, reálných datových sadách. A to není pravda třeba pro hodně chemie, pro hodně biologie, pro hodně jiných oblastí, kde jako ty vlastně základní pomůcky a základní potřeby a ta logistika, vlastně jako ta laboratoř, co je potřeba k tomu bádání, je prostě jako za dveřma těch univerzit a vlastně jako hrozně daleko, hrozně náročná a cena a ten trénink trvá hrozně dlouho. Jako reálně prostě takový ten path prostě zero to hero, kde prostě nevím nic, jako to se stavní úplně jakoby neznalosti do prostě schopnosti dělat vědu, je v AI vlastně hrozně jako nízká a ten obor je vlastně hrozně jako nevyvinutý pořád. Jako vlastně my jakoby tady operujeme na tom, že vlastně jako vidíme, že ty modely fungují, máme jako empiriku, máme důkazy jakoby behaviorální, reálně, že vlastně ty systémy fungují, jako vlastně chceme v nějakých ohledech, ale jako teorie je velmi omezená v určitý empirice a těch věcí je spousta, že prostě začít něco dělat, zjistit si prostě jako přesně, koho kdo se tomu věnuje, kde jsou otevřený témata, těch témat je spousta, co jsou otevřený, a prostě přes vlastní laptop vlastně dělat experimenty. Ty experimenty prostě jako trvají pár hodin, je to kód, běží to prostě na buď počítači, prostě na nějakém jako serveru někde zdarma, takže to je podle mě hrozně super, takže bych se to opustil střemhlav. A taky co bych jako řekl, je to, že nějaká teorie a základní, co máme, jako nějaká ta matematika, tak ta je jako velmi důležitá. To bude jako diferenciální počet a vlastně jako nějaká lineární algebra, a to je velmi důležitý, ale zase, co je vlastně jako by super na AI, je to, že vlastně jako člověk je schopný reálně jako natrénovat prostě model a vlastně zlepšit nějakou schopnost toho modelu bez znalosti tady těch věcí. Je podle mě pravda, že s jejich znalostí bude ještě o to rychlejší a lepší vědec, ale i bez jejich znalosti se schopný reálně dělat jako nějaký progres. A to pro mě vlastně ještě potom jako víc motivující vlastně učit se tu matiku. Jako mě vlastně hrozně motivovalo v prváku učit se matiku, protože jsem chtěl vlastně chápat to, co vlastně jsem jako dělal jako jinde prostě vlastně v výzkumu. Takže to bych jako řekl a šel bych prostě do toho.
2: Když měl začít rozhovor, tak ty si psal, no já jsem akorát přijel do hotelu a zítra jdu na jednu konferenci. Je tohle tvůj běžný životní styl? Je to něco, na co jsi vlastně už musel zvyknout vzhledem tomu, co děláš?
0: Je pravda, že ta profese nebo jako ten ty věci nebo někoho, kdo se věnuje výzkumu, je hodně o tom jednak teda jako prezentovat, cestovat na ty konference vlastně za lidma jinýma, co tomu věnujou. Že to je docela vlastně jako častá věc, co dělám. A mě to hodně baví. Mě fakt jako přijde super vlastně jako tady se potká prostě s lidma z celého světa, co vlastně se věnují podobným věcem a vlastně si má se bavit, přemýšlet o tom, vlastně jsou hodně ty komerce vlastně zajímají v tom, že jsou hodně odlišní a vlastně různorodí, protože vlastně lidi jsou, že odevšadě vlastně mají různý pohledy na svět, na problémy, na vědu, na všechno, ale vlastně jsou jakoby hrozně zároveň jako podobný v jiných ohledech, že vlastně jakoby tady jsou lidi prostě z celého světa a všech různých vlastně věků a typů lidí a v finále prostě všichni si vlastně jakoby rozumíme, protože všichni vlastně máme jako stejný podobný pursuit a vlastně jako misi a v tom je věda hrozně krásná, že vlastně spojuje kultury, spojuje typy prostě různých jako politické přesvědčení a tak a to přijde hrozně super. V světě je prostě polarizace a nějaká jako přináležitost vlastně jako nějakému globálnímu společenství nebo nějakému jakoby širšímu společenství vlastně jako dost pokulhává. Je vlastně tady jako věda jako hrozně super důkaz toho, že to reálně vlastně jde a že vlastně jako to je nejlepší, no vlastně, že to vlastně jako je nejefektivnější, když vlastně to funguje tak globálně. A samozřejmě jsou jako určitě jako nějaký excesy, jsou mýmky a tak podobně, akademie nebo výzkum není vůbec perfektní, naprosto, děláme chyby pořád, ale je tam jako tady ten přesděná mise a to je vlastně super, konferencí je hodně, ale myslím, že to jako potom dělá jako lepší komunitu vědeckou, výzkumnou a mě to moc baví.
2: Tak díky moc za rozhovor.
0: Já děkuju.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Díky, že jste doposlouchali až sem. Rozhovor s Matým Boháčkem je posledním dílem této série. Na podcastových aplikacích brzy najdete i originální anglické verze zahraničních rozhovorů. Díky, mějte se fajn, loučí se Honza Žižka.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

0: Český rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme.
1: Kolem a kolem je všechno v pořádku. Nic se nemění. Vždyť nejsem jediná, kdo to

0: allergic flaws and a racism ticket. I tell her, nah, it's just a BBM thing. Player.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Horečka páteční noci na rádiu Wave. Hold my breath, we suck. Hold my breath, gets rough. Hold my breath, she hot. Hold my breath, we suck. Hold my breath, we suck. Hold my breath, gets rough. Hold my breath, she hot.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznají, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bohoněze, rozmotám je do

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.